Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Find your theory.
2: The song.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: svou cestou jdem.
1: Na piasku leže. Na piasku leže.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to kap, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

The kiss.

Plejak. Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radio.

0: Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Dnes od 16 hodin.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: doznívá track s názvem Could Be Forever v 8 hodin ráno. No a to znamená jediné naše dnešní první zprávy, které nám přináší Barča Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Policie už nebude sdělovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Výjimkou zůstanou situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro sebe nebo o své okolí. Nová pravidla zavedlo policejní prezidium na podmět kanceláře ombudsmanky. Cílem změny je mluvit o duševním zdraví citlivěji. Blesková povodeň a sesuvy půdy na hranicích Nepálu a Tibetu už mají přes 160 obětí. Pohřešují se stovky turistů. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi nimi byli i Češi. Povodeň ale podle úřadu odnesla celé vesnice a části infrastruktury. Soud na Slovensku dnes rozhodne o vazbě pro dva muže obviněné z přípravy žhářského útoku na továrnu na drony. Policie v úterý oznámila, že zadržela celkem 3 cizince, jednoho mimo území Slovenska. Podle prokuratury to byli Lotyši a Ukrajinec. Motiv zatím vyšetřovatelé nezveřejnili. V českých kinech má dnes premiéru sci-fi thriller Ridleyho Scotta Zhlížet ke hvězdám. Apokalyptický thriller sleduje přeživší ničivé pandemie.
1: Sport.
2: Fotbalisté Kozlovic ze 4. ligy ve druhém pokole poháru MOL Cup na penalty senzačně vyřadili obhájce trofeje z Karviné. Ta byla sice v létě kvůli korupční aféře administrativně přiřazena do 2. ligy, přišla o klíčové hráče a do zápasu nasadila spíše svůj B tým. I tak si ale utkání nenechalo ujít 1160 diváků, což areál sportu v Kozlovicích nepamatuje.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat, ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20, na Šumavě pak až 24 stupňů. To byly první zprávy v 8 hodin, více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave už začíná ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: You said I want to be your girlfriend. It wasn't really in my plans. When you're around, I got arrhythmia. So in the end, I play pretend.

0: 8 hodin 9 minut ráno a vy dobře víte, co to znamená. Řekl jsem 9 minut ráno, opravdu, no je to tak.
1: Ráno ano, 9 minut ráno. 8 hodin a 9 minut ráno. Ráno se Sarah to, Jakubem, to znamená.
0: Přesně tak, to ráno je tam dost důležité, protože už je to naše třetí ráno v řadě a to se samozřejmě podepisuje i na našich verbálních i jiných, možná i fyzických schopnostech takhle po ránu. Je to náročné, víc, Sáro?
1: Asi určitě a my jsme se dnes ty role trošku proměnili, protože včera Kuba neměl moc šťastné ráno. No a dneska mám já trochu takové nešťastné. A když jsme se potkávali...
0: Přesně tak
1: a musíme se to trošku vyměňovat. Když jsme se potkali před budovou Českého rozhlasu, tak ale Kuba říkal, já mám dneska výbornou náladu a bude to ještě lepší, než to je teď, než to může být lepší.
0: Slyboval jsem, že budu hýřit vtipem a hýřit nejrůznějšími historkami. Uvidíme,
1: takže
0: jak se to
1: na
0: podepíše dneska na kvalitě vysílání. Doufejme, že je pozitivně a Sáro, i tebe z té lehké ranní deprese
1: očarovujeme. Moje babička mi říkala, že celý tento týden se necítí nějak dobře, že už má takovou melancholickou náladu, protože podle ní už opravdu přichází podzim a jak já tady čtu, tak zítra je svatého Augustina a o svatém Augustinu léto opouští krajinu. Ona to zase vycítila.
0: Tak to, že ona má tu životní zkušenost přece jenom 93 let je 93 má... let, tak to se musí jako
1: no tam mi předává ty moudrá, já se tady...
0: A ty se pak převtěluješ do 93 leté moderátorky.
1: Přesně tak, já se je tady snažím předat tobě zase.
0: Já ti za to moc děkuji. Já je naciťuju, vnímám a beru si z nich ponaučení. Nicméně mohlo by být i výrazně hůř s tou únavou, Sáro. Co se stalo podle serveru Novinky.cz v Americe, tak to je to, že moderátorka Dominik Dylanová usnula v přímém přenosu, prosím tě. Takže
1: opravdu?
0: I tohle se může stát, doufám, že ne nám teda.
1: Nebo v televizi.
0: V televizi právě. Čili lidé si mohli i povšimnout, jak krásně sklopila svou hlavu do ruky a tak nějak si popřímala.
1: Padala hlava, víčka a pak už úplně.
0: Přesně, už jí kapala ta káva do klína.
1: Zalomila na stole. Ale i to se stává, no.
0: I to se stává.
1: Chybování je lidské a patří to do toho koloběhu života.
0: Je to tak. Ona říká totiž, že má poměrně dost práce i mimo svůj pracovní život a to v tom rodinném, protože má dvě malé dcery, které jí totiž dávají dost zabrat. Takže
1: To ty nikdy nepoznáš, ale já s ní velice, velice soucítím.
0: Já nemůžu mít dvě dcery,
1: ale to můžeš mít. No dobře, tak já nevím, jak ty to máš. Ty určitě půjdeš na otcovskou dovolenou. Dovolenou právě, to je taky takové.
0: No, mile rád bych neřekl, ale určitě bychom si to s partnerkou nějak rozdělili.
1: To
0: už je možná moc informací takhle po ránu. Čili pojďme
1: tak
0: dál.
1: Jsme se rozjeli zase.
0: Hezky jsme se rozjeli, hezky jsme se rozmluvili a teď už nás čeká novinka na Radio Wave, BAK a Thrifted Book. Tak příjemné ráno,
1: dobré
0: příjemný
1: ráno.
0: Poslech.

0: Je to tu.
1: Srpnový úplněk nastane v pátek 28. srpna v 6.18.
0: Hodně jsme na tohle čekali.
1: Hodně jsme
0: především
1: na tohle
0: čekali. Sára teda.
1: Jeseteří úplněk. Jeseter, to je ryba, že?
0: Já nevím, asi je, člověče.
1: No je, protože...
0: Zmíná, co to znamená, právě, jeseteří úplněk?
1: No právě, že tento úplněk nastane v intuitivním a emocionálním znamení ryb.
0: Tyjo.
1: Proto ten jeseter.
0: Krásný to... úvod k našemu ezoterickému okénku co? Na Radio Wave.
1: Co to znamená?
0: To by mě zajímalo.
1: To mě taky. No, tento srpnový jeseteří úplněk ozdobí částečné zatmění měsíce. Z našeho území jej bude možné pozorovat jako rezavě červený, tedy rudý či krvavý úplněk na ranní obloze, blízko nad jeho západním obzorem za pokročilého svítání.
0: Počkej, to bude ráno, jo?
1: 6.18, no ono to je různě, no.
0: Jasně, ale tak to budou fotky krásné zase. No jo.
1: Kdyby se šel do rozhlasu, tak bys to viděl, zítra si dáš
0: zítra
1: asi spinky.
0: No, spinky bych úplně neřekl, zítra mám také bohužel nějaké, no tak to budu spát jako dudek, jak se říká. No, já mám pro tebe tip, Sáro, vyzkoušej si úplňkový rituál, to je totiž ideální, budou ideální podmínky.
1: Výborně, a já jsem právě s holkama na soustředění tanečním, takže my to vyzkoušíme, tak pojď.
0: Tak prosím tě, za prvé vodní očista, jelikož jde o vodní znamení, tuším, že energie ryb, že ano.
1: No, ryba jeseter.
0: Ryba jeseter, výborně.
1: Už jsem ti to třikrát zopakoval.
0: Já mám nějaké dneska výpadky paměti, jak už jsme si stihli osvědčit. Každopádně dopřejte si relaxační koupel se solí, představujte si, jak z vás voda smývá veškerý stres, jo? To je první bod programu,
1: jo,
0: Sáro.
1: Jo, tak voda je důležitá.
0: Druhý bod programu, psaní deníku. Sepište na papír vše, co už ve svém životě nechcete. Zlozvyky, strachy, toxické vztahy, doufám, že to nenapíšeš mě,
1: Právě
0: Sáro.
1: Právě jsem chtěla říct, můžete napsat i nějaký lidi.
0: A papír bezpečně spalte, prosím tě. Mm-hmm. A poslední, nabíjení minerálů, tvoje oblíbené.
1: Tak to už jsem udělala, já už jsem to udělala všechno.
0: No tak to uděláš znova v těch 6.30 ráno, pěkně. Mm-hmm. Pokud máte doma drahé kameny, nebo i zcela bezcenné kameny, nechte je během noci za oknem svítit měsíčním svitem, aby se očistili.
1: Výborně, tak já jsem všechno udělala už a radši o týden dříve. Dělám to pravidelně. Kuba ode mě nakonec dostal kámen nabitý měsíčním svitem dokonce z jeseníku z Petrových kamenů. Takže...
0: Je to kámen mudrců.
1: Je to kámen mudrců, takže Kubo, ten si dej za okno radši, protože ti opravdu prosvítí celý byt.
0: Dobře, to tak ušetřím za elektřinu, to je zase docela pozitivní zpráva.
1: To má neuvěřitelnou sílu a já ještě přečtu horoskop pro svoje znamení, protože Pany budou mít tento měsíc narozeniny.
0: No jistě.
1: Možná, že už Pany, ne určitě, už máme vlastně
0: už má,
1: narozeniny.
0: Už je to váš měsíc.
1: Už je to
0: prostě.
1: Náš měsíc. Takže pozor, tento úplněk je pro Pany, ale trošku kritický.
0: Mm-hmm.
1: Takže pozor, popereme se totiž s napětím a nervozitou ve vyšší míře než obvykle, ale také se nám otevře cesta ke zvratu v našem kariérním životě.
0: No tak vidíš, Sáro, když je... tam padne ten Oscar nějaký, hele.
1: Já myslím, že padne jedině Oscar.
0: Jedině Oscar.
1: Od každopádně, tebe a
0: Sáro, ty máš už brzy narozeniny. Nebudu prozorovat, za kolikáte, protože gentleman nepoví, ale těším se, že nám to posléze povíš sama a povíš nám, jak velký rozdíl je.
1: Jak jsem se cítila, no. Přesně já myslím, tak. Že to bude úplná změna. Že se pode mnou propadne zem a všechno se otočí. Nahoře bude dole.
0: Tak to se trošku bojím, že stejné narozeniny jako tebe mě pak čekají v listopadu.
1: Právě.
0: Tak jsem zvědavý, či mě potom inspiruješ. Každopádně teď už Glorilla a jejich Tomorrow společně s Cardi B.
1: A zítra úplněk.
2: Name is Chief.

0: k jejich přijímačům a myslím, že bude gradovat i v rámci dnešního programu na Radio Wave. Tak Sáro, co všechno nás dneska čeká?
1: No tak my musíme s Kubou přiznat, že ty čtvrtky máme rádi, protože jsou velice nabité a tak, jak my rádi říkáme, trošku unhinged. Jo, jsou jo. Takový pěkně rozsyrový a...
0: prostě je o čem.
1: Je o čem, přesně tak. Tak... Přijdou po nás dvě úžasné ženy, bude totiž On Air s Eliškou Soukupovou a od 3 hodin Martina Foldynová. Ano. Takže ty nejpovolanější.
0: To nejlepší, prostě výběr z hroznů, jak já
1: Ale
0: říkám.
1: Kdo tady není vlastně nejlepší?
0: To je pravda,
1: my chválíme úplně všechny, ale ono se nedá jinak. Jako tady nejsou žádný žebříčky, žádná hierarchie, tady jsou všichni jen top.
0: Přesně tak, tady jsou všichni na topu, no a stejně tak na topu je i pořad Hotspot. Dnes vás od 16 hodin čeká premiéra nového dílu. Stejně tak vás čeká premiéra Studovny a to už v 17.30. No a co tady bude živě od 18?
1: A od 18 hodin Čelisti. Schází se Aleš Tuchlý, Víč Marc a Martin Pleštil. No a co budou komentovat? Třeba film, který já chci hodně vidět. Čika Čeka.
0: No, to bych taky
1: holka.
0: Rád.
1: Prosím tě, Akubo, tenhle ten film má jeden z claimů, že vem na něj svoji babičku.
0: Jo,
1: i mámu,
0: jo.
1: Nebo prostě celou rodinu, protože právě to téma, který přináší...
0: Abychom šířili tu obeznámenost
1: tak,
0: o tom
1: tak
0: tématu.
1: Je hodně důležitý, aby ho viděli právě no i tyto myslím, generace. A bude se jim líbit. A mojí babičce se bude líbit.
0: Já si myslím, že by ho teoreticky mohlo vidět opravdu hodně generací, ale nejenom v Česku, a i napříč světem, protože jestli se nepletu, tak právě Čika Čeka nás bude reprezentovat na Oscarech, ne? Nebo je v tom užším výběru.
1: A to se plete.
0: A to se pletu.
1: A to se plete.
0: A co to bude teda?
1: Bude to dokument Pepi Lubojacký Holuby. Kdyby se holuby proměnili. A teď, jestli to je zlato nebo stříbro, zase bych to popletla. Ale Pepa Lubojacký.
0: Ale tak já jsem
1: gratulujeme, ale gratulujeme i Čika Čeka.
0: Právě, já jsem doufal,
1: Holému.
0: Že ty Čika Čeka, ale byla v tom užším výběru, ne? Na ty reprezentanty nás nebo takový očekávaný.
1: Skoro si myslím, že
0: ne.
1: Že jo.
0: Já jsem si jistý,
1: určitě,
0: že ano, já jsem
1: určitě.
0: Si jistý.
1: No a následuje ano. Pak od 7 hodin Psycho, což je pod Psycho a potom Kubo.
0: Ve 20 hodin už Špína.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína.
3: Špína.
2: Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
2: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Doznívá novinka na rádiu Wave, Bear Cloud, Kamenci. No a Kuba si právě teď napraví reputaci.
1: Ano, přesně tak.
0: A něco o tomhle medvědím mraku.
1: Ano, dalo by se tak přeložit.
0: Bear Cloud.
1: Já, abyste chápali, jak si napravuji reputaci, včera jsme, jelikož nepřišel Filip Černý ani Matěj Dvořák prezentovat nové novinky na rádiu Wave, které vychází každou středu, což byla včera, tak jsme se to chopili my se Sárou. Sára to zvládla skvěle, nicméně já jsem tak trochu pokulhával, ale už jsem se připravil lépe.
0: Ale takže, už jsme zpátky.
1: Ano, jsme zpátky, buďte s námi. Bear Cloud, jeho hudební novinka Kamenci, tak prosím vás, to je mladý hudebník Šimon Havelka, který vystupuje pod právě tímto pseudonymem Bear Cloud, no a rozhodně stojí za to být poslouchán i sledován. Už první singly i vystoupení poutali pozornost. Debutová deska Noobs, je to tak? Ano, výborně. Potvrzuje, že jde o výrazné nové jméno na scéně.
0: Album stojí třeba na spojení zvuku akustické kytary a hravé elektroniky a připomíná ranou tvorbu amerických Animal Collective nebo Alexe G. Havelka. A Šimon Havelka, právě Bear Cloud, sám se podle vlastních slov inspiroval album Blond od Franka Oceana. To
1: no,
0: známe.
1: To máme rádi, ne? Docela. No a Noobs mají fungovat jako hudební film, u kterého má posluchačstvo ideálně sledovat mraky, tak proto vidíš
0: proto
1: to.
0: Proto Bear Cloud. No a skladba, kterou jste slyšeli, Kamenci, kterou si určitě ještě poslechněte a puste si k ní skvělý videoklip, kombinuje nižné syntezátory s prvky country a jemným beatem, který vzdáleně připomíná flamenko.
1: Já myslím, že naše reputace je zachráněna v rámci možností.
0: Snad.
1: Každopádně dále nás čeká ještě Lauryn Hibbert nebo Adam Duward a Alvaro Díaz, no a spoustu dalších také hudebních novinek.

0: 8 hodin a 54 minut k tomu doznívá track Nepoznám tvoje jméno. No ale vy určitě znáte naše jména. Sara Slavíčková a Jakub Vinařický dnes u mikrofonu na rádiu Wave.
1: Je to tak a už po třetí za sebou, respektive třetí den v řadě, zítra už nás někdo vystřídá.
0: Kubo, říkej to trošku.
1: No ne, já jsem za to rád, jenom už se to podepsalo, víš, trošku na té celkové energii.
0: To já to právě na tobě slyším, takže dobře, pojď, ještě vydržíme 2 hodinky.
1: Ještě bych rád aspoň 10 dní takhle v kuse. No nicméně,
0: dokonce... A my vás tu budeme ještě 2 hodiny bavit.
1: No to bavit určitě, to zcela zásadně. No a
0: my
1: bavit,
0: sami sebe snad.
1: Nevím, jaké přinese zprávy Bára Zajíčková, jestli nás taky pobaví, předpokládám, že asi ne.
0: Asi ne.
1: Přes zprávy, jak už je tak známe. Tak, přesně tak, přesně tak. Každopádně do konce hodiny nám ještě zbývá například Mňaulau, no a potom už tady ta avizovaná Bára Zajíčková. Tak příjemný poslech.

0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Čako, to je mňa, Lau, počúvate rádio Wave.

0: Mňaulau a její single s názvem Nemám výtěh a nemám ani tebe. No naštěstí my v Českém rozhlase výtah máme a tím se stoupila zprávařka Bára Zajíčková, která je tu s námi právě teď.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Skoro 2/3 Čechů podceňují pravidelné kontroly elektroinstalace ve svých domácnostech. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize jsou přitom důležité pro prevenci před požáry nebo úrazem elektrickým proudem. Moskva zvažuje zesílení útoků balistickými raketami na Kyjev a na klíčovou infrastrukturu v dalších částech Ukrajiny. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na 3 zdroje blízké Kremlu. Podle nich ruský prezident Vladimir Putin válku proti Ukrajině nezastaví ani navzdory ekonomickým sankcím nebo ukrajinským úderům na ropné rafinérie a logistická centra. Moskva to považuje za útoky ze strany členských států NATO, protože ty Kyjevu poskytují zbraně a zpravodajské informace. Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně. Její adresa je datovka.gov.cz. Přístupnost pro uživatele se nemění na nové doméně, ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým se stát snaží sjednocovat své weby. Důvodem je snaha zvýšit důvěryhodnost a snadněji rozpoznat oficiální weby státu. V zítřejších ranních hodinách se na obloze odehraje částečné měsíční zatmění. Stín země podle vědců zakryje víc než 90% měsíčního kotouče. Největší zatmění nastane v 6 hodin a skoro 13 minut. V té době už ale bude měsíc zapadat za obzor.
1: Sport.
3: Policie v Plzni se připravuje na dnešní fotbalové utkání play-off Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Červenou hvězdou Bělehrad. Zaměří se především na okolí stadionu ve Štruncových sadech, centru města a další místa s vyšší koncentrací osob. Na bezpečnost budou dohlížet pořádkové i zásahové jednotky, policisté se psy i na koních.
1: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách pak kolem 20. To byly zprávy v 9 hodin, více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. A na rádiu Wave už pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

0: Kubo, doufám, že ti dneska nikdo neukradl tvojí flow. Třeba já, protože single, který jste slyšeli,
1: byl poháníš, ty jsi můj motor, Sáro.
0: Byl od A$AP Rockyho Stolia Flow, náš oblíbený.
1: Je to tak, náš oblíbený A$AP Rocky Stolia Flow. Každopádně naší flow, tu nám nikdo nemůže odcizit, protože v určitých momentech už žádná neexistuje. Není co odcizovat. Takže. Je to, jak kdyby se vloupila do bytu a byl to takzvaný holobit.
0: Ne, zkrátka tu svoji autentičnost, autenticitu, myslím, že se to může vyslovovat, že oba dva ty názvy jsou správně, tak tu si udrž. Nakonec to ti doporučí i Míra s Vilmou ve Slejváku. Já jsem vytáhla totiž takový quote z asi předposlední epizody, která zní: embrace the cringe, zapomeň na performativitu a buď sám sebou i za cenu trapnosti.
1: Já miluji cringe, Sáro, já miluji cringe.
0: No a to je právě pro nás, že i když se něco nepovede, a to je vlastně i pro naše posluchače. Když se vám něco nepovede, tak to prostě embrace. To jako přesně spadneš, tak. Ale tak co, se zvedneš zase.
1: Vytěžte z toho maximum prostě.
0: Přesně tak.
1: Vlastně, jako když mi tady Sára předává měsíční kameny. Z toho taky těžíme docela hodně posluchačů.
0: No tak ty už určitě těžíš, protože máš těch kamenů ode mě tak, kolik pět už máš?
1: No, já nevím, to by průměrný horník by je těžil několik dní v tom lomu někde, takových šutrů, co já od tebe mám.
0: A ty to máš, veď, vyskládaný.
1: Já tím dekoruju zahradu, prosím tě.
0: Jo, já zahradu, mám už takovou, já myslím okno třeba.
1: Já mám takovou skalku už udělanou, a jmenuje se to Sáry skalka, na zahradě to mám, jo. Sářina skalka a je vytvořená jenom z kamenů, co jsi mi dala v rámci vysílání na Radio Wave.
0: Nádherný. No tak vidíte, takhle se to dělá, Kuba, teď ten cringe krásně vzal
1: embracenul.
0: A přesně, pořádně embracenul. Takže to je ode mě takový slovo pro dnešní den, pro
1: to
0: vás.
1: Slovo do pranice.
0: Embracněte tu trapnost trošku, vykoupejte se v ní, ono je to dobrý občas.
1: Jo, vykoupejte se a vykoupejte se v nějakém jezeru, protože pozor, na dnešní den připadá Mezinárodní den jezer. Jo, Světový den jezer.
0: Teda,
1: jo,
0: tak zase jsme to dokázali. Zase vykoupejte se v těch jezerech trapnosti.
1: Prosím.

0: doznívá Saint Vincent a Los Ageless. A kdo jsou určitě ageless, takzvaně nadčasoví, jsou naši chudáčci.
1: Je to tak, pořad Radia Wave, který zaznamenává samé rekordní poslechy samozřejmě a myslím si, že celkově už si našel místo v srdcích mnoha a mnoha posluchačů a posluchaček.
0: A během léta jste ho hlavně několikrát mohli slyšet a vidět kluky naživo.
1: Ano,
0: na
1: ale
0: několika
1: akcích. Ale to ještě nekončí. Takže vám rovnou dáme tip na páteční večer, respektive spíš odpoledne, říkám to správně, Vicari, na podcastovnu, jo, podcastovna 2026, o co se jedná?
0: Přesně tak, to se odehraje v Šapito na zahradě klubovny už zítra a uslyšíte tam a uvidíte naživo hned tři podcasty, z toho dva jsou z naší Wavy sekce.
1: Přesně tak, z naší garáže takzvaně. No a uvidíte tam ty zmíněné chudáčky a to už od 15 hodin, následovat v 17 bude Slejvák, no ale to není všechno, co tam uslyšíte.
0: No a od 19 hodin Sound System, což je hudební podcast deníku Alarm, připravují ho hudební publicisté Michaela Peštová, Nora Třísková a Karel Veselý. No a o čem se budou bavit? O nové desce americké zpěvačky Phoebe Bridgers. No my už jsme o tom trošku mluvili včera, ale Phoebe Bridgers, tak to už my máme nasazenou do naší rotace už
1: nějakou
0: v podstatě
1: dobu,
0: 14 dní.
1: Je to tak, máme ji tam.
0: Už
1: jsme napřed, už jsme o ní několikrát mluvili, nicméně pokud jste nás o ní slyšet, neslyšeli mluvit, tak si určitě vyražte na podcastovnu. Opakuji, že se probíhá zítra v klubovně ve venkovním Šapitu. No ale to není všechno, respektive to není poslední místo, kde budete moct chudáčky vidět naživo, protože jen o den později, a to tedy v sobotu 29. budou živě vystupovat o 14 hodin na Fifelice. Fifeli, Sáry.
0: Fifeli je filmový festival, který se odehrává už od roku 2001, tím pádem tento rok je 26. ročník v Litoměřici.
1: No, vidíš to.
0: Takže zítra, přátelé, klubovna v sobotu Litoměřice a chudáčci.
1: Je to tak. Ask yourself, who is the pettiest person that you know?

0: OK?
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 9 hodin 30 minut, no a jdeme na oblíbené Sáry okénko o kinematografii.
1: Ale je tvoje tak? Je to taky oblíbený
0: tak
1: okénko,
0: víš,
1: ty jsi taky takový cinefil.
0: Cinefil, to je teda moje nové oblíbené slovo. Vidíš, že mě obohacuješ každý den.
1: Hele, Kubo, a jak by se řeklo člověku, který má rád to výtvarné umění? Aby to bylo stejně, jako že máš rád film, tak seš cinefil, a když máš rád výtvarný umění?
0: To tak nevím.
1: Zjistíme.
0: Tak seš výtvarný nadšenec asi, nebo něco takového.
1: Každopádně čtvrtek 27. srpna, a jak už jsme říkali, tak sice léto končí,
0: ano,
1: tak trošku.
0: Ale některé kulturní akce začínají.
1: No právě, že tento víkend, tento ještě jako doťukná, je opravdu nabitý. Koná se totiž 26. ročník filmového festivalu Fifeli. Je to v Litoměřicích. Zdálo by se, Kuba si myslel, že je v Itálii.
0: No tak Fifeli, ne? Fifeli. To zní jak na Sicílii.
1: Takže v Litoměřicích.
0: Je to
1: od
0: tak,
1: pátku do neděle.
0: Vůbec jsem, přiznám se, do včerejšího dne jsem o něm nevěděl, ale naštěstí jsme tady v proskleném studiu měli ty nejpovolanější, a to Lukáše Janičíka a Alana Sýse, dramaturgy tohoto již 26-letého filmového a pozor nesoutěžního festivalu. Mm-hmm. To je taková specialitka, viď?
1: Oba dva nám prozradili, že na festival jezdí už opravdu dlouho. Lukáš nakonec z Litoměřic je, takže dramaturguje, myslím, že říkal 10 let, a přizval pak Alana Sýse, protože má trošku odlišný názor na filmy, takže ten už dramaturguje 7 let, a ta dramaturgie, ta je opravdu specifická, myslím, na tom festivalu velice výjimečná, protože jak kluci sami prozradili, tak oni vybírají filmy, který by sami rádi pustili kámošům a kámoškám.
0: Což je velmi sympatický, jo. Tam jde o to, že ty filmy, byť teda je tam nějaká, myslím, sdílený jako téma toho festivalu letošního.
1: Letošní téma je dokonce Na konci světa. Minulý byl třeba Ztráty a nálezy, takže vždycky je to tematicky zaštítěné. Ale ano, program je opravdu bohatý žánrově i tematicky, i vlastně datem vzniku těch filmů, protože vy můžete vidět úplně kultovní filmy.
0: Můžete
1: ale
0: vidět cokoliv de facto.
1: Přesně
0: staré
1: tak,
0: filmy,
1: staré,
0: nové
1: jo.
0: filmy, zahraniční, české, no, artové, dětské, no
1: ano,
0: všechno,
1: ano.
0: všechno.
1: Spousta filmů je tam, nebo určitě vím o třech v české předpremiéře takové. Milovník ne, bojovník, Vyvolený a Dvě deci tuše.
0: No vidíš, a zase Sára ukázala, že ten přehled prostě má v tomto odvětví naprosto
1: nedostižný. Tak to nám
0: nakonec
1: řekli kluci.
0: Ano.
1: Tenhle rok taky tím, že je už 26. ročník, tak vždycky se snaží samozřejmě přinést ten festival něco nového a dalšího. Tenhle rok je třeba obohacený o dětskou sekci.
0: Ano, je to tak, Fifeli Kids je to nazváno, to se mi moc líbilo.
1: Ale taky o podcastovou sekci.
0: Ano, a tam nebude chybět zase klasicky Radio Wave, protože my jsme prostě všude.
1: Hádejte, kdo tam bude asi.
0: No, samozřejmě, že Chudáčci.
1: Samozřejmě.
0: Tuším, že už v sobotu od 2 nepletuli se.
1: Nepleteš.
0: Tak to jsem rád.
1: Nepleteš.
0: Víš, to jsme neřekli, ten festival probíhá už od pátku, tedy od zítřka do neděle, no. Jak je tomu dobrým zvykem.
1: No a taky tam je hudební sekce, a tam jsou věci z našeho wavyho playlistu,
0: je
1: třeba Berlin Manson nebo Amelia Siba. A myslím si, že i oni dva v podstatě sedí do toho tématu letošního ročníku Na konci světa, protože Berlin Manson, ten vlastně
0: mají tu jako tematiku v těch hudebních svých
1: určitě
0: výtvorech tak nějak nastavenou, mi přijde. No každopádně ožijí celé Litoměřice, Kino Máj, Divadlo Karla Hynka Máchy, Letní kino na Střeleckém ostrově, Tržnice Felixe Holcmana a mnoho dalších míst. Prostě filmový festival se vším všudy.
1: Přesně tak, takže se podívejte na stránky tohohle festivalu fifeli.cz, no a už od pátku do neděle.
0: Ano.
1: 26. ročník
0: a
1: Fifeli.
0: A sobotu Chudáčci.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.

0: 9 hodin 42 minut k tomu, no a to znamená, že právě teď je čas na naší ukázku z nového dílu podcastu Psycho.
1: Je to tak a to se zaobírá Psycho, kdo by snad nevěděl, tak to je podcast o temných i méně temných zákoutí lidské mysli, který propojuje trendy o současné popkulturní dění pohledem psychologie. No a myslím si, že proto si vybrali ideální téma tohoto nejnovějšího dílu, protože se tam zaobírají příběhem Simony Moniové.
0: Spisovatelky Simony Moniové.

0: No a společně se dívají na to, jak vzniká taková vztahová past, proč se oběť může vracet k pachateli opakovaně a co může udělat její okolí. No a my s Jakubem vám, s Kubou teda.
1: Teda, to koukám, Sáro.
0: S Kubou vám doporučíme taky seriál Moniová, který jste mohli v poslední době shlédnout na OnePlay.
1: Ten seriál se povedl, myslím. Ono ze začátku a pro mnoho lidí, podle mě, byť já nejsem žádný filmový kritik, jo, nejsme v čelistech, ale pro mnoho lidí to podle mě bylo hodně stylizované, až jako jim to třeba bylo nepříjemné, ale ono to podle mě mělo stylizovat symboliku těch knih, té Moniové. Ty ženské romány, tak tehdy byl pojmenován celý ten směr v podstatě, ne?
0: Jo, přesně tak. Natočila ho, režírovala Zuzana Kirchnerová, o scénář se postarala Bára Námerová, Ivana Sujová a Jakub Haubert. Mně se to teda nakonec, Kubo, moc líbilo.
1: Mně nakonec
0: taky. Přestože teda upozorňujeme, že ten občas jsou tam docela explicitní scény.
1: Docela dost tvrdé samozřejmě scény. To...
0: Ale je to důležité téma. No a taky na OnePlay můžete shlédnout navazující dokumentární projekt Láska nebolí, který se právě zaměřuje na téma domácího násilí.
1: No tak teď už ukázka z nového dílu Psycha. Pokud by vás zaujala, puste si celý díl ve vašich podcastových aplikacích nebo na webu wave.cz.
2: Simona Moniová byla česká spisovatelka. Říkalo se jí Vývek v sukni. Psala takový romány pro ženy, říkali tomu letní hity.
3: Okay.
2: A vlastně dneska je 6., kdy to natáčíme, a ona byla zavražděna 3. srpna. Před 15 lety.
3: Okay.
2: Takže i tohle je takový symbolický. A vlastně přednedávnem vyšel seriál o ní, kde hraje její roli nebo její postavu herečka Tereza Ramba, dříve Voříšková.
3: Ale hlavně jako především, proč je to pro nás dneska tématem našeho dalšího dílu pořadu, je, že vlastně jak tehdy, když se v novinách před těmi 15 lety objevily články o tom, že byla zavražděna, tak vlastně i dnes, po tom, co teda byl odvysílán ten seriál, který se věnoval vlastně jejímu životu, tak se zvedly počty hovorů na specializovaných linkách. Hele, jako z mojí zkušenosti, jo, a řekni mi, jakou máš svoji, předpokládám, že ty jsi tak jako mluvila s x lidma, který nějakou jako podobnou zkušeností procházeli. Tak ty hovory s těma lidma mají pro mě jako vlastně jeden scénář, jo, že ten člověk je schopen ti říct ten okamžik, kdy se s tebou baví, co všechno jako špatného se mu děje, vlastně výčet toho, co teda jako se mu přihodilo. A pak když teda by mělo dojít na tu jako druhou část toho hovoru, a co teď s tím, tak vlastně je najednou jako všechno problém. Jo. A tohle je vlastně jako schéma, který si myslím, že jsem zažil jenom já, jako předpokládám,
2: že
3: ty
2: taky. Mám to úplně stejně. A nebo je to ten člověk ve fázi, většinou teda žena, nezažila jsem ještě teda muže.
3: Já jsem se
2: právě. A ty možná i to výhoda, že jsi chlap, víš, jako ti to řekne možná spíš než tý ženský. Ale... že jako jsou v tu chvíli fakt naštvaný a jdou to teda udělat. Ale pak, když se to začne fakt s tím něco dít, tak on se začne omlouvat. Jo, a začne se to jako...
3: A tohle je jedna z věcí, třeba když jsem si jako četl ty články, které jsou pro tohle téma vlastně jako nejdůležitější, tak to je hrozně jako stará věc, jo, že ono to je vlastně jako svým způsobem je to velmi frustrující. Jo, ať už pro tebe, když si jako s tím člověkem takhle povídáš a víš, že vlastně co bude následovat, že teda jako nějaký jako konstruktivní řešení je vlastně těžký s tím člověkem domluvit. A nebo třeba nějaký složky, které s tím souvisejí. Jo. A jo, ať už je to třeba policie, která má často kdy zkušenost s tím, že ty podání jsou zatý na zpátek.
2: Třeba přesně slyšíš. No oni k nám už ani nejedou kolikrát. Protože už ví, že zase stejně to špatně dopadne. Samozřejmě mi to přijde špatně.
3: Jasně.
2: Jako jo, psychologovi.
3: Jasně.
2: Ale jako zase na druhou stranu, jako když jsem si to zažila a teď prostě vidíš, jako že v úvozovkách si ten člověk zase nabíhá na vidle, tak pro člověka, který je v tom netrénovaný, je to hrozně těžký.
4: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Eve a Bang Bang, to posloucháte právě teď a taky posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem. Děláme vlny.
1: Je to tak.
0: A Bang Bang.
1: Čili dobré ráno, pokud zrovna snídáte. No a tu snídaní si můžete zpříjemnit za malou chvíli například kapelou Taige a jejich písní Oswald. No a nebo potom taky zprávami s Barborou Zajíčkovou.
0: A doufáme, že se máte Bang Bang jako tenhle song.
1: Já taky doufám.

0: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Kutnohorská kapela Taige nám otvírá 10. hodinu raní, a to znamená poslední dnešní zprávy. No a od toho tu máme koho jiného než Barboru Zajíčkovou.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Čeští zpravodajci loni odhalili síť účtů na sociální síti TikTok, která se snažila ovlivnit české voliče před podzimními sněmovními volbami. Uvádí to BIS ve své výroční zprávě. Účty na TikToku byly podle kontrarozvědky z většiny falešné, provázané a vzájemně sdílely své proruské a antisystémové postoje, čímž zvyšovali svůj dosah. Podle BIS to odpovídá ruským metodám. Předseda Evropské rady Antonio Costa míří do Prahy na setkání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o přípravách nového víceletého rozpočtu Evropské unie na období let 2028 až 2034. Costa tak pokračuje v sérii návštěv evropských lídrů, kterou zahájil v úterý. Šéf americké tajné služby CIA John Ratcliffe měl při své poslední neohlášené návštěvě Moskvy podle amerických médií vyřídit dvojí varování. Nezaútočit na pobaltské spojence z NATO a přestat pomáhat Íránu. S odvoláním na vlastní zdroje o tom píšou deníky Politico a Wall Street Journal. Bos je letos podle vědců v Česku víc než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd. Vyšší aktivita vos ale nekomplikuje život jen lidem. Potíže přináší také včelařům a jejich včelstvům.
1: Sport.
2: Tenisti Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem vyhráli na Grand Slamu US Open smíšenou čtyřhru. Ve finále v New Yorku porazili švýcarsko-italskou dvojici Benčičová Koboli 2-1 na setech.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách pak kolem 20. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. A na rádiu Wave už pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Děláme vlny. Scan.

0: Bády nebo pády?
1: Já myslím, že bády.
0: Já taky myslím. Právě jste doposlechli Dona Tolivera a jeho Bady, který nám otevírá 3. hodinu rána se Sarah a Jakubem už tu závěrečnou. A tenhle vstup chci věnovat všem panám. Proč? Protože já sama jsem narozená 1. září, tedy jsem narozená ve znamení paní. Je to 6. znamení.
1: Paní. Paní. Dobrý den, paní.
0: Paní. Je to 6. znamení zvěrokruhu.
1: No vidíš to, takže to přesně půlce, dalo by se říct, jo?
0: No ano, patří lidem narozeným od 23. srpna do 22. září. Teprve začínáme.
1: Kolik je vlastně znamení zvěrokruhu? Je jich stejně, to není stejně jako měsíců asi.
0: Já bych řekla, že jich je 12.
1: Jo, tak možná, jo.
0: Každý měsíc jedno, co myslíš? Nebo 13?
1: No tak ono, jak se to tak překrývá. No, hele, pojďme se na tom.
0: Je jich 12. To je právě ta záludná otázka, která vůbec není záludná.
1: Tak se na tom hlavně nezacykleme a pojďme k meritu věci, takzvaně.
0: Ano, takže song, který pustím, tak je pro všechny pany. Objednal se můj kamarád, který má zrovna dnes narozeniny. Bude to kapela Tolstoj, slovenská kapela a single Tempo. Takže
1: ano.
0: Já to věnuju vlastně nám, abychom měli tempo i do dalšího roku, ale taky někdy nezapomněli odpočívat.
1: Ale
0: protože
1: ještě
0: pana je taková právě hodně pracovitá.
1: To je pravda. Veď? A já právě bych ti tady rád, jako abychom si ty pany co nejvíce přiblížili a dokázali
0: paní
1: si představit, co ty paní jsou zač teda, jo.
0: Tak
1: prosím,
0: že
1: hlavní přednosti, pečlivost a preciznost, tak pokud potvrzujeme, u Sáry 100%, praktičnost také, spolehlivost také velice, no a ta inteligence tam také nechybí, vládne jim totiž planeta.
0: Kdyby si řekl něco jiného, tak
1: no to by byl průser.
0: To by byl průser.
1: Vládne jim planeta Merkur, což jim dává zkušené, logické a analytické myšlení. No ale Sáry, jsou tady i slabé stránky, pozor na to.
0: A to my nemáme pany rády.
1: No já vím,
0: když
1: tak já je možná přeskočím, co? Ať radši tady neudělám nějaký mezinárodní konflikt s tebou. No, perfekcionismus, což by mě nepřijde teda jako slabá stránka.
0: Ale může to být docela problematický, protože právě hodnotíme to, co
1: to
0: se děje kolem
1: pravda.
0: Nás sami sebe, jsme hodně kritické.
1: Kladete vysoké nároky, přesně kritičnost, to je další z těch slabých stránek a také uzavřenost, což mi ale v tvém případě nepřijde jako taková věc.
0: Ještě mi Kuba říkal, že pany často schovávají svoje emoce, to si myslím, že taky ne, že jsem celkem otevřená kniha.
1: Ty jsi otevřená moderátorka hlavně, ale pozor, jakožto pana bys neměla být moderátorka, mám tady totiž i nejlepší pracovní uplatnění.
0: No, a to je
1: a
0: jaký?
1: To je zdravotnictví, finance a data, administrativa, technologie a věda. Žádný radio wave, Sáro. Ale já myslím, že ses neminula povoláním, že seš na tom dobře.
0: Ale tenhle vstup mě měl potěšit.
1: Nebuď
0: ne rozesmutnit, ale tak víme, že to úplně neplatí. Hlavně se nenechme zaškatulkovat. To bych taky ráda.
1: Přesně.
0: Ráda řekla, no ještě doplním, že pany jsou taky dobré ve vztazích. Jsou totiž právě pečlivé, ale spolehlivé, věrné a pečující.
1: Pečující. Takhle. Tak to můžu potvrdit.
0: Prostě dobrý.
1: Sára mi každé ráno nosí do rádia wave nějaký ten kroasánek.
0: No.
1: A to ani nejsme ve vztahu.
0: No v nějakém vztahu trošku jsme tady v tom moderátorském.
1: Pracovně právním takové.
0: Takže ano, doposlechněme si Tolstoj s Tempo pro všechny pany.
1: Ano.

0: Matyášovi kamarádi a song s názvem Strach a úzkost. Strach a úzkost ze všeho. No, možná se to tematicky váže k dílu podcastu Nádech.
1: Je to tak, čeká nás drobná ukázka z tohoto podcastu Radia Wave. A anotace říká, už jsi našel holku, no? Nebo bude z tebe dobrá manželka? Hmm. Tak i k takovým poznámkám odkazuje pojem povinná heterosexualita.
0: Tedy předpoklad, že všichni jsme a měli bychom být heterosexuální. Jak se povinná heterosexualita projevuje v praxi? Odkud tento tlak pochází?
1: Jak poznat, že to máme jinak? Nejen o tom je nový díl pořadu Nádech s psychoterapeutem Adamem Šimkem.
0: No a celý díl si pusťte na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas i na dalších platformách. No a Kubo, jak to máš? No tak ty už holku máš.
1: Je to tak, já mám i psa. Takže zdravím obě mé ženy.
0: Dobře.
1: Teď... A mám se ptát i tebe?
0: Jestli mám, no, tak to už všichni stejně ví.
1: Ne, Sára na toho nejlepšího ve svém životě ještě čeká.
0: Správně.
1: A on už... přijde, on už je, on, já cítím, že už klepe na dveře,
0: jo, už klepe tady na český rozhlas.
1: Běž otevřít, ať neuteče.
0: Dobře, teď už krátká otázka.
2: Ten pojem povinná heterosexualita, on je to takový jako termín, který možná je trošku provokativní, protože bezesporu ve společnosti je většina lidí, kteří se identifikují jako heterosexuální. Jo? Ale my se musíme podívat taky na to, v jaké společnosti žijeme, a ta společnost vlastně očekává a předpokládá, že jedinci budou heterosexuální, protože je to většinová sexuální a vztahová orientace. Jsou to takové hlášky třeba, že chlapečkovi řeknou, a už jsi našel holku, že tam vždycky automaticky vkládáme to, že to, koho si má najít, ta osoba je osoba opačného pohlaví. Ono se vlastně těžko dá objevovat, když ani nevíš, že máš na výběr. Mm-hmm. Když nevíš, že máš co objevovat. Ta variabilita se prostě přináší těžko, když je společností jako preferovaná, očekávaná, podporovaná a i právně jako privilegovaná heterosexualita. Queer lidi se nutně musí jakoby vymanit z toho, že pro ně škatulka hetero a cis třeba prostě nesedí. Jo? A to jde jenom tak, že jsem k sobě nějak jako upřímnej. Kdo mě třeba přitahuje, jo? Vnímám nějaké svoje fyzické nebo emoční reakce, že si začnu všímat, vedle koho je mi dobře. Možná mi přijde taková dobrá otázka, třeba vedle koho bych chtěla zestárnout, jo? Nebo kdybych před sebou měla už jenom 5 let, jak já bych vlastně chtěla ten život prožít? Co bych všechno chtěla ještě stihnout, zkusit, zažít? Já myslím, že ten tlak na to, abychom jasně věděli, že jsme hetero nebo queer, je prostě velký, jo? Že my si můžeme dovolit i víc jako prozkoumávat, co nás táhne. Za mě jako tím cílem je být se sebou v souladu. A to znamená mít i nějakou otevřenost k tomu, že moje sebepojetí se může nějak taky vyvíjet, nějak sobě rozumím, jako rozumím sobě jinak, když je mi 20 a jinak, když je mi 40.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 10 hodin a téměř 30 minut nám dohrála Julie Colley a její Stereotype. No a stereotypní myšlení by naznačovalo tomu, že leto už je u konce a že nás příliš kultury nečeká, ale chyba lávky, Sáro.
1: Opak je pravdou.
0: Je to tak.
1: Třeba dnes nás totiž čeká už třetí ročník jednodenního multižánrového festivalu Kámoš. Jak říkají organizátoři, s kámošema nás baví mošpit, baví nás taky safe space a respekt na kulturních akcích.
0: Přesně tak, o tom nás nakonec přesvědčili, tuším předevčírem, naši hosté tady v proskleném studiu Radia Wave. O festivalu nám totiž přišli poreferovat Anna Hartmanová za produkci a také zakladatel festivalu Oliver Vavřina. No a můžu ti říct, nebo ty jsi u toho byla, Sáro, tak to nemusím říkat tobě, ale našim posluchačům, že ten festival vypadá moc hezky a vlastně mě to tam docela i láká vzhledem k té poloze. Je to totiž v Bike Jesus na ostrově Štvanici pod Fuchsem.
1: No a vypadá to opravdu kámošsky velice sympaticky, protože od 14 hodin můžete navštívit opening party, která je zdarma, ta se bude odehrávat před bajkem, no a potom mají pro nás kámoši připravené už dvě stage.
0: Je to tak, ta hlavní představí jména jako například Hansen, Rakusko, Uhorsko, Zafernain, anebo třeba Piskotéku. No prostě spoustu zajímavých jmen a to není všechno, protože letos si pro nás připravili i Revolution Stage, no a tam se představí jména jako třeba Mary C, nebo Skero a tak dále. No prostě spoustu zajímavých hudebních projektů se dnes představí.
1: No taky nám sami organizátoři říkali, že mají připravenou krásnou chillout zónu venku, taky spousta workshopů, můžete si udělat piercing, tetování, mě nějakou tetovačku s kámošema. No a taky tam bude skvělá scénografie, na tu se hlavně Oliver těšil, už tak referoval, že se jedná o nějakou molitanovou scénografii.
0: Molitanovou díru dokonce
1: molitanovou říkal. Díru.
0: No, tak na to mě docela dostal. No,
1: přijďte se právě přesvědčit, o co jde.
0: Každopádně. No a kdo by třeba se neorientoval úplně na té Štvanici, tak mají na webu kámošfestival.cz, tak tam mají i krásnou mapu, kde máte přesně rozděleno, kde se co bude odehrávat, samozřejmě i kdy se co bude odehrávat. Takže už dnes.
1: Kámoš festival pro všechny kámoše a kámošky.
0: Ano, už od 14 hodin.

Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: 10 hodin 40 minut a nám dohrávají Fontaines DC a jejich píseň Marianne nebo Mariánka, jestli byste to radši v češtině. Dalo
1: ne,
0: by se to, i
1: to by
0: to
1: nikdo nerad v češtině.
0: Ježiš, mě úplně zaskočilo z toho, Sáro.
1: Ano, irská postpunková nebo indie rocková kapela, která se chystá v říjnu vydat 5. album s názvem Dopamine Chamber. Takže tohle je taková ochutnávka, co nás čeká. Předchozí album Romance z roku 2024, tak na tom jsem byla naživo v Berlíně minulý rok, líbilo se mi to moc. Je to moje, ano, jak Kuba rád říká, to už všichni stejně ví, oblíbená kapela. Kubo, ale je to i tvoje oblíbená kapela, co tenhle single? No, navnadil tě.
0: To je nějaký anketě, člověče, soutěžní. Ne, je to skvělá kapela, navíc já jsem byl nedávno v Irsku, ne, že by to byl ten důvod, proč jsem tam jel.
1: Já myslím, ale že oni jsou z Dublinu.
0: No, to zcela podle mě, no, no není to jisté, to, samozřejmě to těžko jistý říct, ale Dublin je docela velké město s tou aglomerací, takže je velká pravděpodobnost, že jsou z Dublinu. Rozhodně jsem je tam slyšel mnohokrát hrát, ne je tedy naživo.
1: A to ale opravdu? Prostě,
0: no ano, jo, tam hráli jejich písně, no velmi často, tak to je celosvětový asi už teďka fenomén.
1: No to určitě, ale tak to mě těší.
0: No a každopádně k té novince jako takové, stejně jako předchozí desku Romance, produkoval opět James Ford a hlavním tématem alba číslo 5 bude eskapismus.
1: Aha.
0: No a tomu se věnuje i pilotní single Marianne, nebo Marianne, který podle zpěváka Graena Chetena klade otázku, kam lze dnes ještě utéct, když už samotný únik ze světa je čím dál složitější.
1: No protože už první tóny naznačují, že tentokrát se vydávají do ještě temnějšího prostoru. To samozřejmě podporuje basová linka, smyčce a charakteristický hluboký hlas Graena Chetena. A teď...
0: No, a teď?
1: No a teď se můžeme těšit na to nové album.
0: No, tak já se moc těším. A taky se těšíme na koho? Na Elišku Soukupovou, která už nás za malou chvíli vystřídá.
1: Za chviličku.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Čau, tu Denis alias Fakult. Prajem vám bohom požehnaný den. Počúvate Radio Wave.

0: košíku.
1: Tak Kubo, prosím tě, hlavně nebreč.
2: Má milá růžová je.
1: To je o mně.
2: No je, no. Máš krásný nechty růžový, vidíš to, to se hodí tematicky.
1: Tahle ta písnička se totiž jmenuje Jen žádné loučení a my se s Kubou opravdu dnes loučíme nejen s vámi, ale tak trošku i sami se sebou.
2: Sami se sebou,
1: ne navzájem, protože...
2: A ne navždy hlavně.
1: Zatlačujeme slzíčky, my se neuvidíme. Týden.
2: Je to tak, Sáru čeká naprosto zasloužená dovolená, na které zároveň oslaví, to mě trochu mrzí, že ne tady ve studiu, oslaví tam své narozeniny.
3: A jsem nadšená.
2: A já jsem taky nadšený. Byť bych tam u toho byl rád s tebou. Neboj, Sáro, dárek už na tebe čeká v mém nočním stolku, v nějakém pracovním stolku, řekněme.
1: Já jsem se ale hodně těšila a těším se teda na svoji narozeninovou směnu, i když to bude
2: oslavu.
1: Oslavu taky,
2: tam
1: ale hlavně...
2: nikdo nepozval zatím.
1: Ne, já jsem žádnou ještě, no možná jsem uspořádala, ale ty jsi nebyl pozván. Netěším se na naše narozeninové vysílání. O týden později, ale já si to zkrátka vydupu.
2: No to si piješ, to ani nemusíš dupat, aspoň bude o čem zase. Takzvaně, no.
1: Aspoň bude o čem. Takže jen žádné loučení dneska. Uvidíme se prostě.
2: Uvidíme se brzy. Milí posluchači, milé posluchačky, děkujeme, že jste nás poslouchali tyto tři rána za sebou. Mm-hmm. Bylo toho hodně, o čem jsme poreferovali. No
1: bylo
2: a
1: to hodně, ještě více, moc, ale my jsme si to užili.
2: Bylo to hodně
1: společně
2: a bylo toho dost.
1: I s vámi.
2: No ale samozřejmě ta nejpovolenější nás za malou chvíli vystřídá, určitě vás také bude, řekněme, obohacovat o nejrůznější kulturní i jiné typy. Bude to samozřejmě kdo? Eliška Soukupová.
1: Eliška Soukupová, ta už taky klepe na dveře.
2: Jako ano, ten... už tam něco slyším.
1: Jako ten můj nový přítel, viď?
2: Tak snad, budeme doufat. Modlete se za Sáru Savičku.
1: Ježiši, tak se mějte krásně. Čau všichni.
2: Ahoj.

0: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
1: A já tady žít nebudu.
0: O vztazích, které nejsou jednoduché.
2: Není nic, co bychom pro děti nezvládli.
0: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Stage Radia Wave.
4: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
3: Stage Radia Wave.
4: Každé pondělí o 9 večer na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
7: Focus, focus!
8: The journey has just begun. No time

Dang. Dang. Dang. Dang.

0: playing.
1: Deng, deng, tohle byla Karolin Poláček, ladíte Radio Wave, je 11 hodin a 7 minut a krásný čtvrtek 27. srpna vám přeje Eliška Soukupová. My si teď společně dáme novinku od kapely Sorry, která se jmenuje Tom Will Smack Your Ass, což v češtině, pokud to přeložíme slušně, je Tom tě poplácá po tvém pozadí. Samozřejmě tahle písnička je s velkou nadsázkou napsaná o takovém stereotypu, který se v britsky mluvících zemích vyskytuje, a to je to, že když se někdo jmenuje Tom, tak je, řekněme, milovník. Řekla bych to asi takhle. Píseň, pokud náhodou máte rádi, lidská pozadí, záměrně neříkám ženská, protože ve videoklipu k písni od kapely Sorry se objevují všemožná pozadí, tak pokud pozadí je něco, co vás zajímá, tak si rozhodně pustíte i videoklip k téhle novince, kde pravděpodobně neuvidíte ani jeden obličej. Sorry, Tom will smack your ass.
2: Novinka.

0: New Boss ve světě hudebních akcí? To je produkční Andrea Blahová. Přinejmenším podle seznamu mezinárodního časopisu IQ Magazine, který vybírá nejtalentovanější mladé osobnosti koncertní a festivalového průmyslu. Blahová ale navzdory tomu mluví o finanční nejistotě. V tom seznamu jsem jediná, co má dvě práce. To dobře ilustruje rozdíl mezi mezinárodní a lokální scénou. Jak vypadá práce v zákulisí zdánlivě nablízkaného festivalového světa? A jak se dnes daří českým a slovenským festivalům? To si můžete poslechnout v nejnovějším Impactu na Radio Wave, který v celé délce naleznete na webu wave.cz, můj rozhlas/apky, a před vámi je teď krátká ukázka právě z tohoto dílu.
1: Co vlastně trápí ten český a slovenský festival v současné době nejvíc?
2: Myslím si, že jsou to viaceré věci. To je poprvé to, co jsme si hovorili so zvyšovaním nákladů úplně všade. Vlastně aj tie mená stoja zásadně viac, ako stáli pred 3 rokmi, 4 rokmi. Toto sa šialene posúva. No a potom je to určite návštevnosť. A to je presne preto, že ja si nemyslím, že by bolo málo akcií v Prahe, na Slovensku, v Česku. Myslím si, že ich je kopa. Ale mladí ľudia sú o dosť selektívnejší a jednoducho si vyberajú, za čo vlastne ten peniaz dajú, čo je úplne pochopiteľné, a myslím, že to ide ruka v ruke presne s tým zvyšovaním nákladov všade a vo všetkých sférach. A myslím, že s tým teraz veľmi tie festivaly bojujú a vždy vlastne vyhráva tak trochu iný festival vlastne. Že buď to je festival, ktorý sa vypredá, ale potom to častokrát znamená pre nejaký iný festival na tej scéne, že sa jednoducho nevypredá, a takto si to trošku pinkajú medzi sebou.
1: A máme ich moc? Tých festivalov?
2: Tých letných festivalov, ja si myslím, že ich máme dosť. Myslím si, že v Česku je veľa letných festivalov.
3: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. It's a pretty hometown.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli jste být fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než s holkou.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
3: Jo.
1: To je Matyáš.
3: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Obloha šedá, vzduch plný prachu, vesnice, které kdysi stály a dnes nejsou. Novinářka Zdislava Pokorná z deníku N jezdí na sever Čech 2 roky a přiznává, že jí tam bývá smutno. Ne ze zlomyslnosti krajiny, ale z pocitu, že se o lidi v Mostecké pánvi nikdo moc nezajímá. Třeba v Mostě jsem obcházela místní a ptala se, kdo je Pavel Tykač a co se plánuje za jejich baráky. Právě ani tohle nevěděli. Zajímá vás, jak vypadá kraj, z nějž Pavel Tykač zbohatl? Kam sahá jeho vliv v politice, médiích i vědě, tak si poslechněte nejnovější podhoubí, ve kterém byla hostkou právě Zdislava Pokorná, novinářka z deníku N, která na toto téma udělala i velmi zajímavou podcastovou sérii, ve které celou kauzu vysvětluje. Každopádně Prokop Pithart a Magdalena Kořenová s ní dělali živý rozhovor a vy si záznam z něj můžete poslechnout buď na webu wave.cz/podhoubí a nebo ve svých podcastových aplikacích. A teď už pokračujeme v hudbě u Makart a skladba Ve 4 ráno.

0: Now we gonna talk like that. Teď se budeme bavit trošičku jinak. Je 11 hodin 39 minut. Zdraví vás Eliška Soukupová a naproti mě už Barbora Zajíčková. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Bára tady za mnou přišla z vrchních pater Českého rozhlasu zvěstovat nějakou skvělou zajímavou novinku, kterou si již brzy budete moci i vy přečíst na webu Wave News. No, my se tentokrát budeme bavit o takové nadlehčené novince, i když nadlehčené, jako být v té situaci, možná bych měla pocit, že mi jde o život. Budeme se bavit o velké rajčatové bitvě La Tomatina ve Španělsku, která je opět po roce zpět. Jedná se o to, že tisíce lidí se prostě sjedou do španělského města Buñol a je tam nějaká asi slavnost. Tak Baru, můžeš nám o tom říct něco víc? Třeba kde, no to jsem teď řekla, že v tom Buñolu, ale vlastně proč a tak dále, o co se jako jedná?
1: Tak La Tomatina se koná ve španělském městě Buñol přesně a každoročně se tam sjíždí tisíce lidí i z celého světa dokonce. A festival probíhá takhle každoročně. V loňském roce to bylo 80. výročí, takže letos to je 81. Vždycky na poslední středu v srpnu. A prostě bojujou mezi sebou s rajčatama.
0: Poslední středa v srpnu. Lidi se teda sjedou do španělského města Buñol. Ze všech zemí, jo? Jako není to prostě jenom, že by Španělé to věděli, ale jezdí tam prostě
1: jezdí
0: lidi.
1: Ne, jezdí primárně teď z celého světa a dokonce teď se to docela rozmohlo, takže tam jezdí hodně lidí z Indie. Kdy tam vybouchl nějaký indický film, ve který se právě jakoby, ve kterém se právě byla ta inspirovaná tahle ta bitva jakoby rečatová.
0: Jo, rozumím. No tak to je zajímavý. Dobře. A víme třeba trošičku historicky, o co se jedná, proč tam po sobě lidi hází rajčata.
1: Tak a tradice sahá až do roku 1945, kdy po sobě během pouličních slavností začaly házet místní děti rajčata, vlastně to bylo na konci války a lidi se rozhodli, že z toho udělají takovouhle tradici.
0: Ježíš, to je hezký. Takže vlastně z dětské bitky, kterou by jako docela hodně rodičů možná zatrhlo, že by řeklo, neházejte rajčata, pane bože, nedělej ostudu, tak ve Španělsku z toho udělali teda tradici, která trvá už kolik, 80 let.
1: Je to tak.
0: Wow, tak to je zajímavý. A dobře, máme třeba představu, já nevím, kolik, ty jsi řekla tisíce lidí, tak to může být 1 000 nebo taky 50 000, že jo? Tak třeba kolik použijí rajčat nebo tak?
1: Tak použijí až 165 tun přezrálých rajčat, ale dávají si právě záležit na to, aby byly přezrálí, co jsem pochopila.
0: Aby byly měkoučký.
1: Mm-hmm. Protože oni jsou potom vlastně všichni hrozně od těch rajčat, takže mění všichni lidi barvu, jdou tam primárně v bílém oblečení a pak se zbarví prostě do červena během té bitvy. Všichni až růžová, až červená.
0: Ježíš, to je skvělý. A pak by se mohli všichni posypat sírem a udělat jednu velkou boloňskou omáčku. Mm-hmm. Mě zrovna teď máma volala, že jí dozrály rajčata a že jsou hrozně přezrálí a že potřebuje s nima něco uvařit. Tak já jí navrhnu, že bychom si udělali takovouhle rajčatovou bitku. Co ty šla bys do takovýhle rajčatový bitky? Zajímalo by tě to?
1: Určitě, já jsem dokonce, když jsem psala tu newsku, jak jsem si říkala, že bych se chtěla strašně vypravit na tuhle bitvu do Španělska. Že mi to přijde jako skvělý.
0: Jo. Mě to teď popravdě mě to taky zaujalo, protože jsem se vrátila ze Španělska 2 dny zpátky a docela bych jako, i když takhle přijde mi to zároveň takový, že jako je to plýtvání jídlem, že jo?
1: To je pravda, to je pravda.
0: Co si budeme povídat, ale tak aspoň pár rajčátek bych hodila.
1: Jo, je to sranda. Přijde mi to jako zábavný side quest, jak by se to dalo dneska říct.
0: Jak by se dalo dneska říct. Tak jo, tohle byla Bára Zajíčková, díky moc za tvůj čas a vy si přečtěte tuhle anebo jinou novinku na našem webu wave.cz. Tak čau.
1: Čau.

0: 11:52, ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Já tady s vámi budu i po 12. hodině, takže laďte Radio Wave i nadále.
1: Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
2: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifili.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Co je na konci světa?
3: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na Radio Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Rádio Wave.

Tohle byly skvělé francouzsko-kubánské sestry Ibeji. Díky jim za tenhle ten nádherný track, který se jmenuje Mošpit. To asi vás mohlo napadnout, jestli jste ho poslouchali. Je 12 hodin a 7 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Posloucháte odpolední on-air vysílání na rádiu Wave a já vám přeju krásný čtvrtek 27. srpna. Teď nás čeká Bea Kay, originálním jménem Beata Kizlinková. Teď, když bylo teprve 13 let, tak soutěžila v hitparádě neobjevených Starter se svým debutovým singlem But Wait. S objevem týmu okolo nahrávacího studia Angel Sound od začátku kariéry spolupracuje hudebník a producent Martin Kopřiva. Bea Kay kolem sebe sestavila velmi sehranou kapelu a neunavně vystupuje, sbírá zkušenosti, hodně i báskuje, tedy hraje na ulici a píše poměrně niterné songy o každodenních strastech do zpívání. A my si teď od ní dáme track, který se jmenuje Drifted Book.

0: Nedávno, konkrétně na konci června, jsme na Wavu začali pětidílnou sérii Nájemníci z rady Normy. Její autorkou je Barbora Venclová. Nové epizody vyjdou online ve čtvrtek a v úterý a vychází poté každou středu ve 20 hodin. Jedná se o sérii Nájemníci, kde slouží hlavu generace Z. To sleduje Veroniku a Tobiáše, kterým je asi 23 a chtějí si najít své první společné bydlení. A to v době, kdy na českém realitním trhu vládne krize. Pětidílná dokumentární série skrze příběh Veroniky a Tobiáše ukazuje, jakým problémům musí čelit dnešní dvacátníci a kteří se chtějí osamostatnit. My si teď společně dáme krátkou ukázku.
1: Ahoj, já se jmenuji Veronika.
2: Ahoj, já se jmenuji Tobiáš a je mi 23.
1: Mně taky 23 let.
2: Hledáme naše první společné bydlení.
1: Prostě asi normální byt vlastně, ne? Aby se dalo normálně žít jako normální lidi.
2: Důstojný,
1: to je možná to slovo, no.
3: To nedostupné a drahé bydlení nejenom, že vytváří nějakou obavu, ale ono celkově jako formuje to, jak ty lidi uvažují o budoucnosti.
1: 12 metrů.
2: A je to za 15 až 16 tisíc. No,
1: podle mě jako myslí i energie.
2: Jo, okej. Okay.
1: Jakože je to 16, ale za, no, prostě za všechno.
2: Mm.
1: No, tak asi jedem dál.
2: Ostrý.
3: Polovina vlastně mladých lidí o budoucnosti uvažují jako o velmi nejisté. To znamená, oni nevědí, kdy se budou moct osamostatnit, jestli se budou moct někdy vůbec pořídit vlastnický bydlení.
2: Někde řekne, že jsi jako mladý pár, jsi student, kdybych jako jim v podstatě už říkal, že tam rozhodně prostě budu kouřit vevnitř, já tam prostě kalby a ničit to tam, že prostě jako mít studenty na bytě automaticky už je něco jako špatného.
4: Ta představa o tom ideálu se právě může poměrně lišit s tou žitou realitou, ve které často dochází k řadě kompromisů.
1: Třeba před rokem jsme se rozhodli, že se jako budeme stěhovat, pak byly prázdniny, a prostě než jsme stačili jít na prohlídku, tak to někdo vzal. Takže jsme spíš nestihli jakoby tady ten sprint.
4: Jenom vlastně ti mladí dospělí mohou ten ideál naplňovat, pokud mají jednak zásadní podporu v té rodině, nějakou ekonomickou, a pokud by zároveň k tomu byly i třeba poměrně vysokopříjmoví.
5: Český rozhlas Radio Wave uvádí dokumentární sérii z cyklu Normy Nájemníci.
1: Už máme klíče.
5: Kde složí hlavu generace Z.
6: No a teď jsme hodně těch věcí jako dali pryč na tu, na náš dvoreček. Aby jsme měli kolaudačku venku, ale jako zároveň to byla kolaudačka.
5: Poslouchej ve vysílání a na webu Radia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Marlowe Parks a skladba Softly ve vysílání rádia Wave je 12 hodin a 31 minut a já bych vás chtěla pozvat k poslechu jednoho z nejnovějších dílů pořadu Buchty, které se tentokrát odehrávaly živě v rámci festivalu Colors of Ostrava. Hostem byl Honza Vojtko, psychoterapeut aka psychodědek a milovník rychlé mluvy a květáku. Buchty zajímalo, jestli je duševní zdraví výmysl moderní doby a nebo se myšky v hlavě řešily vždycky. Honza říkal, že lidé měli psychické trable vždycky a Ivana se zajímala o to, jestli se dá mozek přeprogramovat. Tenhle ten díl si můžete jako všechny ostatní poslechnout na našem webu wave.cz/buchty a nebo ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablancou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: Wake it up, wake it on. Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 12 hodin a 43 minut, já bych vás ráda pozvala na dnešní vernisáž. Dnes v 19 hodin vás v pražském prostoru Platforma 15 čeká vernisáž nové výstavy Jakuba Sýkory. Ta rozvíjí jeho dlouhodobou fascinaci vizuálními jazyky, které se tváří jako objektivní a přitom zasahují do lidské každodennosti nebo psychiky mnohem víc, než se může zdát. Název projektu odkazuje ke známému meteorologickému jevu, protože jeho projekt, tedy jeho výstava, se jmenuje Okluzní fronta. Vy můžete na tuto výstavu zajít až do 3.10. Nicméně ještě jednou dnes v pražském prostoru Platforma 15 vás v 19 hodin čeká vernisáž samotné výstavy.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Teď už novinka Beer Cloud, Come and See.

0: Tohle byla Táňa Lvovská a její takový mazlivý track Mellow. Doufám, že i vaš zbytek léta je mellow, je totiž už 27. srpna, to znamená, že léto už začíná tak pomalinku odléhat někam do minulosti, ale když jsme u té minulosti, tak k té se budeme vlastně vracet i tady na Radio Wave, krátce po 13. hodině. Budeme se zamýšlet nad tím, jestli je naše chata po dědovi úplně obyčejná. Možná se totiž při tomhle rčení mýlíme. Architekt Jan Bureš a historik architektury Adam Štěch po architektonicky zajímavých chatách pátrá po celé republice. Projíždí spolu inzeráty realitek, listují mezi válečnými časopisy a vyráží do terénu. V nejnovějších fasádách podcastu Rádia Wave pak vysvětlují, proč chata není jen socialistický útěk do přírody. Celý díl najdete samozřejmě už v tuto chvíli na webu Rádia Wave, ale my si právě z tohoto chatařského dílu budeme pouštět krátkou ukázku za přibližně půl hodinky po 13. hodině odpolední. Ale teď je 12 hodin a 55 minut a nás za malou chvíli čeká ještě třeba kapela Pony Ench a jejich skladba Colors.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Quest.
3: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Byla Rosália a její Konaltura. Já jsem chtěla říct stará dobrá Rosália, ale to by znělo, že jí skoro až nějak age shamuju. Já jsem to jenom chtěla, myslela jsem to tak, jakože tahle písnička pro nás nikoho není úplnou novinkou, což se nedá říct o následujícím tracku od kapely Pretty Sick. Pretty Sick jsou královny takového špinavého popu. Newyorská kapela v čele se songwriterkou Sabrinou Fuentes a mají v plánu 11. září vydat album a jedním z takových vlaštovek, který vyslali do světa, je právě následující track, který se jmenuje Hyper Independence.

0: Ahoj, ladíte Radio Wave a teď si společně pustíme ukázku z podcastu Fasády. Myslíte si, že vaše chata po dědovi je úplně obyčejná? Možná se mýlíte. Architekt Jan Bureš a historik architektury Adam Štech po architektonicky zajímavých chatách pátrají po celé republice. Projíždějí inzeráty realitky, listují mezi válečnými časopisy a vyráží do terénu. V nejnovějších fasádách na Radio Wave vysvětlují, proč chata není jen socialistický útěk do přírody. Celý díl samozřejmě najdete na našem webu wave.cz/fasády a nebo ve svých podcastových apkách, ale my si teď z tohoto chatařského dílu dáme krátkou ukázku.
1: Vy jste spolu i podnikali pár výletů za těmi chatami, tak možná kdybyste mi nějak popsali ten proces toho, od toho, kdy teda tu chatu objevíte někde v nějakém archivu, až po to, že v ní stojíte a fotíte si její interiér.
2: Je to různě, je to strašně moc cest. Samozřejmě hodně používáme mapy, hledáme na internetu, prostě projíždíme mapy, protože se dá najít třeba podle nějakých půdorysů. Problém je, že máme hodně chat jakoby z původní literatury, právě hlavně z těch časopisů ze 30. let, ze 40. let, ale tam často nejsou uváděny vůbec žádné lokality, ani ne jakoby vesnice nebo název vesnice, často to je třeba chata na Vysočině. No, a teď teda hledejte teda chatu na Vysočině. Takže často u těch chat právě byl nutný v podstatě terénní průzkum tím, že jdete do nějaké lokality a tam vlastně hledáte náhodně a najednou vás něco zaujme a jdete se zeptat, protože tam někdo je na zahrádce a někdo vám řekne, jo, to tady mý předci postavili a jo, znám architekta, no možná něco najdu. Takže takhle i často to bylo opravdu, že musíte jaksi empiricky čistě prostě jít do té přírody a nějakou chatu najít. Často taky se nám podařilo nějaký chaty objevit na realitních stránkách.
1: Vidíte.
2: Prostě dáte si chata, prodej chaty a vyjede vám třeba 1000 různých nabídek.
1: Tam vždycky najdu jenom chatu na Řopíku. Tohle jsem v životě nenašla.
2: No, a jako taky se tam objevily zajímavé chaty, takže já pak kontaktuju pana nějakého realitního makléře, že nás to zajímá a to a většinou jsou ochotní, takže pak třeba jedem to nafotit.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Veronika a Tobiáš jsou mladý pár, který chce poprvé bydlet samostatně. Nová série Rádia Wave sleduje v průběhu necelého roku a z různých úhlů tematizuje jejich vztah nejen k sobě, ale hlavně k tomu, že by spolu chtěli najít ten společný byt. A zároveň reflektujeme v tomhle podcastu, v téhle pětidílné sérii současnou krizi bydlení. Proč se bydlení stalo nedostupným zbožím a proč může být při hledání bytu to, koho znáte, stejně důležité jako to, kolik vyděláváte. I to se dozvíte v nejnovější podcastové sérii, která začíná dnes ve vysílání Rádia Wave. Startujeme právě dnes prvním dílem, který už je pro vás volně k poslechu, buď na webu wave.cz a nebo ve vašich podcastových aplikacích. Následující díly, kterých bude tedy celkem 5, vyjdou v následujících dnech a doufám, že se vám bude tahle série líbit. Já jako člověk, který zrovna bydlení schání, tak musím podepsat a vlastně nevím, jestli si to poslechnu, protože já to právě teď zažívám. Ale věřím, že pokud se vás to týká a pokud třeba bydlení teprve hledat budete, tak si myslím, že by vám to mohlo i třeba trošičku ulehčit. Chtěla jsem říct hledání, ale možná vaše hledací utrpení.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave. 1, 2, 3, 4.

Ladíte Rádio Wave, je 13 hodin a 40 minut a pode mnou už hraje pražská kytarovka Brankous Bridge, posluchačstvo Rádia Wave, velmi známá partička a jejich skladba Wallflower.

0: Jasnění není na jednom pódiu, je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jasnění.cz. Zajasni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Radia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Radia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Kdy jste se naposledy procházeli obyčejnou jihočeskou krajinou? Já se přiznám, že já už docela dlouho ne, ale je tady takový velký rozdíl mezi mnou a Prokopem Pidhartem od nás z Rádia Wave. Ten se tam prochází minimálně v poslední době velmi často a my si tak díky němu budeme moci krátce po 14. hodině poslechnout ukázku z nového dílu miniserie Expedice, kde tenhle ten dokumentarista a ochránce přírody a taky spoluautor podcastu Podhoubí na Rádiu Wave nám dá trošku nahlédnout právě do obyčejné jihočeské krajiny. Každopádně teď je ještě 13 hodin a 52 minut a nás do konce této vysílací hodiny v rámci odpoledního on-air vysílání s Eliškou Soukupovou čekají třeba ještě Taša anebo přímo teď Blue Monday a track Francesca.

0: Teď si pustíme ukázku z nového dílu minisérie Expedice. Dokumentarista, ochránce přírody a spoluautor podcastu Podhoubí na rádiu Wave Prokop Pithart nás v dalším díle letní série podcastu Casablanca provede obyčejnou jeho českou krajinou. Celý díl samozřejmě najdete na webu rádia Wave wave.cz a nebo ve svých podcastových apkách, ale teď už si dáme tu slibovanou ukázku.
1: Přicházíme k rybníku, je tady cedule zákaz vstupu na led, nebezpečí utonutí, ale to teda úplně nehrozí, tady hrozí jiné věci.
2: Ano, tady hrozí, že když strčíte ruku do téhle vody, tak dostanete asi tak nějakou jako vyrážku, bych typoval. A to je bohužel případ teď velké části našich vodních ploch, nejvíc teda vodních přehrad, kam tečou ještě k tomu odpadní vody. Samozřejmě tady lužnice, která proteče Třeboňskem a nabere tu vodu z rybníků, který jsou přerybněný, tak potom ovlivňuje kvalitu vody v Orlíku, ale do toho splachy ze zemědělský půdy. A to ještě tenhle rybník není tak hrozný. Mohly by tady být takový ty zeleně zářící jako synice, ale i tak bys tam prostě nevlez. A je to fakt jako škoda. Tady si můžeme taky sednout, hele.
1: Jo.
2: Bacha, tady je vosí hnízdo, hele.
3: Ale něco ho vybralo, čověče.
1: Kde? Kam si ukazoval?
3: Tady pod tou lávkou je vosí hnízdo, tady vlastně.
1: Jo.
2: Jsme ještě viděli nedávno vosy, ale teď je to pryč.
1: Jsme přišli, tak naskákali žabky do vody, pak naskákal tvůj pejsek.
2: Jo.
1: Čekám, že nás pokropí za chvilku zezadu, až se oklepe pořádně. Máš nějaký kout Česka, který málo znáš?
2: Jo.
1: Že bys tam vyrazil proto, že to tam moc neznáš?
2: Ale určitě, určitě. Jako třeba takový Slezsko vůbec neznám. Tam jsem snad nikdy nebyl a chtěl bych. Byl jsem jednou v Jeseníkách v zimě, ale moc rád bych tam měl na jaře. Znám hodně Šumavu, ale zase jako takový části, který bych furt se mohl jako rozšiřovat ještě to ty krajiny, který bych chtěl prozkoumat, no. Takže těch míst je spoustu a mám moc rád vlastně českou přírodu. Přijde mi, že si tady s ní můžu vystačit na celý život. Samozřejmě tu a tam klidně i někam odjedu, ale už třeba nejezdím tak daleko, už mě to tolik neláká, už jsem se docela vyřádil. A přijde mi, že česká krajina je skvělá a hlavně mi na ní záleží.
1: Kde ses nejvíc vyřádil, jak jsi to říkal? Ty jsi byl někde v oceánu, v Tichomoří,
2: jo,
1: jsou ostroví Tonga?
2: Ano, ano.
1: Tak o tom třeba nevím vůbec nic.
2: Já jsem žil po střední škole nějakou dobu v Irsku a tam jsem byl u kamarádů vlastně Jirka Karbus a Káťa Hamšíková, jsou takový freediveři a potápí se a Jiří fotí a točí. A v té době, když jsem tam žil, já jsem tam měl prostě na zkušenou, měl jsem tam nádobí a byl jsem na place. V konce jsem v zimě jako byl i au pair, staral jsem se o děti. Ale no, Jirka vlastně točil v té době nějaký podvodní záběry pro BBC, tak jsem u toho byl. Tam vlastně se začaly rodit ty myšlenky na to, že bych z toho focení jednou rád docela přešel na točení. A potom on jednu chvíli řekl, hele, jedeme na Tongu, chceme to prostě už asi 10 let, pojď s náma, já budu prostě fotit a ty budeš točit, třeba z toho potřebuji i nějaký video. Takže jsem hodně jako se učil freediving, třeba ta Káťa učí vlastně freediving, ale pak jsme tam odjeli do té Polynésie a vlastně to točení pro mě bylo úplně nový, jako skočil jsem do vody s kamerou, kterou jsem viděl, jak se jako zapne, ale to je asi tak všechno. A do toho tam ty keporkaci, protože jsme opravdu jeli tam kvůli keporkakům, který tam rodí mláďata a pářej se tam, takže tam jsme intenzivně se každý den potápili s keporkakama a bylo to úplně neuvěřitelný. Bylo zajímavé, že já jsem v tom Irsku žil dlouho v takým přesvědčením, že už se do Čech vlastně nevrátím, že jsem naštvaný. Vlastně teď jsem taky naštvaný, ale vím, že s tím něco snad jako dokážu a chci dělat. Ale předtím jsem si řekl prostě kašlu tady na tuhle postsocialistickou zemi. Rodiče mě štvali a byl jsem fakt takový jako revoltě vůči všemu. No ale jakmile jsem se dostal takhle úplně daleko, strašně daleko, vím, že prostě se mi tam nějak začalo jako pomalu jako stejskat.
4: Expedice. Letní speciál cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanca na rádiu Wave. Expedice. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.
1: Máte někdy pocit, že jste se na místo, kde se právě teď nacházíte, dostali jenom náhodou? Že dřív nebo později někdo zjistí, že tam vlastně nepatříte? Sarah a Bára si právě v prvním živém natáčení Hotspotu povídali s režisérem Šimonem Holím o impostor syndromu. O tom, proč tenhle pocit nezmizí ani scénou v ruce. Proč si sami v hlavě hledáme důkazy, že na něco nestačíme? A jak tomu všemu nahrávají sociální sítě, na kterých nikdo nikdy nemá blbý den. Dejte si nový Hotspot už dneska v 16 hodin. A teď už na rádiu Wave Malvína a její skladba Hádanka.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je 14 hodin a 41 minut a to znamená, že já mám pro vás připraveno pár kulturních tipů. Ten kulturní tip není úplně na dnešek, týká se víkendu. Vás totiž čeká super věc. Myslím si, že pokud ještě stejně jako já věříte v léto, tak v pátek 28. srpna, tedy zítra, já tomu už říkám víkend, protože to je páteční odpoledne, si můžete zajít v tom, doufejme, hezkém babím létě na venkovní podcast, tedy živý podcast v Šapito na zahradě pražské Davidské klubovny. Tam v rámci podcastovny, která se pro vás otvírá už odpoledne ve 14.30, můžete nejprve v 15 hodin zavítat na živé natáčení podcastu Rádia Wave Chudáčci. V 17 hodin vás tam hned čeká živé vysílání, živé natáčení podcastu Rádia Wave Slejvák. A v 19 hodin vás tam čeká Sound System. Tam budou hudební publicisté Michaela Peštová, Nora Třísková a Karel Veselý pro deník Alarm v měsíční periodicitě rekapitulovat dění na hudební scéně s přesahem do společensko-kulturních témat. Na podcastování, tedy na této akci, která vás čeká zítra odpoledne, budou mluvit o velmi očekávané nové desce americké zpěvačky Phoebe Bridgers a dojde i na pravidelné rubriky. Takže ještě jednou, abychom si to shrnuli, pátek, tedy zítra odpoledne, bude hezky ček, rozhodla jsem se, jestli ne, tak si vemte pláštěnku, a čeká vás v pražské Davidské klubovně nejprve. V 14:30 se otevřou dveře, v 15 hodin vás čekají Chudáčci, potom co se trošku s klukama politujete, tak v 17 hodin zažijete kulturní slejvák Rádia Wave a v 19 hodin budeme pokračovat už čistě jenom hudbou a to podcastem Sound System.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Radio Wave. About to do some big boy shit, okay?

0: Tohle je, nebo vlastně už skoro Bill Gleb a jeho skladba Workin' Workin'. A talking about working, neboli když se bavíme o práci, tak už tady naproti mě stojí moje skvělá kolegyně Martina Foldinová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Marťo, ty máš krásné vlasy.
1: Děkuji, dnes jsem si umyla hlavu, ano.
0: Tak to je ono, je to takový to starý dobrý kouzlo, umyla jsem si vlasy.
1: Jo, většinou mi to lidé říkají, že mi to dneska nějak sluší, když se rozhodnu ten den si umýt vlasy.
0: To je nejlepší, no pozor, protože já mám takový speciální talent, že já poznám, když byl člověk u kadeřníka. I aha, u lidí, který třeba vidím dvakrát v životě. Například mám oblíbenou kavárnu, kam chodím, dobře, to slečnu jsem neviděla dvakrát, ale prostě pracuje tam víc lidí a neznáme se. A já poznám, když byla u kadeřníka. Mm-hmm. Tak mě zajímá, jestli máš taky nějaký takový skrytý talent, Martio.
1: Jsem takový nějaký skrytý talent. To jsem skutečně, ale velmi skutečně dohloubky překvapena a teď si vůbec.
0: Tohle jsme si samozřejmě nedomluvili.
1: Ano,
0: tento
1: to jsme
0: vstup.
1: Si nedomluvili. Přemýšlím, co by tak mohla být moje super schopnost. Já si určitě vzpomenu až v momentě, kdy vypneme mikrofon. No,
0: jo, teď, to je pravda. To je takový to, jak když vás až ve sprše napadne ta správná reakce, co jste měli říct, abyste byli vtipní. No ale ty máš tu dobrou vlastnost například, že tady budeš naše posluchačstvo Radio Wave, Radio Wave bavit a obohacovat o cenné informace z kultury a nebo ze světového dění dneska od 15 až do 18 hodin, viď?
1: Přesně tak to bude. Pustím třeba taky nový díl našeho podcastu Hotspot, který tentokrát bude vlastně úplně první živák, historicky první živák, který se natáčel na letní filmové škole. Hostem byl tentokrát filmový režisér Šimon Holý. No a řeč byla zejména o impostor syndromu, což je asi takový pocit, který dost možná zažil někdy v rámci svého života každý z nás. Je to takový ten pocit, kdy si možná trošku myslíme, že jsme se na nějaké místo dostali, ale vlastně vůbec netušíme, jestli jsme na tom správném místě a jestli někdo třeba náhodou do budoucna neodhalí, že to tak vůbec nemělo být.
0: Já si to asi poslechnu. Tak jo, loučí se s váma Eliška Soukupová a až do 18 hodin tady s vámi bude Martina Foldinová. Ahoj.
2: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Novozélandská hudebnice Lord, nebo teď taky formace Kev Coco, Nina Roy a Tom Janis. 9 to 5, skladba v jejich podání dozněla ve čtvrtečním odpoledni na rádiu Wave 7 minutek po 15. hodině odpolední po dlouhých 3 týdnech za mikrofonem Martina Foldinová. Doufám, že jste za tu dobu měli krásně strávený čas, že jste si užívali prázdniny, měli jste moc hezky sluncem naplněné dny a taky třeba i nějakým tím kulturním programem. Kdyby to bylo i po boku rádia Wave, tak doufám, že vám to vyšlo, že jste si to užili. Co vám nabídnu já v následujících 3 hodinkách u nás ve vysílání? No tak bude to třeba, a to už za chviličku, ukázka z aktuálního Hergotu, ve kterém se tentokrát zaměřujeme na spirituální snímky, filmy, kinematografii. Taky vám pustím dnes přesně ve 4 odpoledne z Brusu novou epizodu našeho Hotspotu, kde tentokrát zamíříme na letní filmovou školu. Zavzpomínáme na letní prázdniny s epizodou, kterou jsme natáčeli právě v rámci této filmové přehlídky. No a pak kolem 17:30 nabídnu taky z Brusu nové vydání našeho podcastu Studovna. Tematicky, žánrově zase velmi rozkročeno a následující 3 hodinky ale nebudou patřit jenom redakčnímu obsahu, ale zejména taky muzice, taky kulturním typům, ať víte, jak můžete následující dny trávit právě ještě co se týče těch aktuálně probíhajících prázdnin, ale teď už zpátky k muzice. The Avalanches před námi, taky Nicole Miglis a Zdeněk Lichnovský. Užijte si je, příjemný poslech.

0: intenzivní závěr. Ideálně na pořád. Tohle byl hudebník Zdeněk Lichnovský, který si v hudebním světě říká velmi jednoduše pouze Lichnovský. Tolik na Radio Wave v našem playlistu, ale my už teď společně míříme za slibovanou ukázkou z aktuální epizody našeho Hergotu. Právě v Hergotu jsme si tentokrát povídali s filmovým publicistou Janisem Prášilem, který nedávno do filmového časopisu Cinepur napsal článek o českém spirituálním filmu. Jak se to s duchovním filmem u nás vlastně má? Tak přesně to se dozvíte v novém díle Hergotu, který už teď najdete na webu Radia Wave, taky v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových apkách. Před námi je teď společně krátká ukázka.
1: Možná pojďme už k těm dalším už hraným filmům.
2: Pak máme dvě slova jako klíč, což je autobiografický snímek, on je respektive spíš natočený podle autobiografické knihy spisovatele a cestovatele Josefa Formánka. A Dan Svátek s Formánkem už spolupracoval na svém předchozím filmu, kde adaptoval jeho knihu Úsměvy smutných mužů. Teď si zopakoval se tuto spolupráci a soustředí se zde právě na Formánkovo vyprávění o tom, jak on se během rituálu na ostrově v Indickém oceánu dostal prostřednictvím tance do tranzu, aniž by použil jakékoliv drogy nebo nějaké chemické látky. A tady se právě dostáváme k tomu, k té zkušenosti náboženské, že vlastně on najednou se dostal do kontaktu s nějakou rovinou svého života nebo reality, kterou normálně předtím neviděl. On se musel uvést do nějakého stavu, aby s ní přišel do kontaktu. Já jsem vám se předtím říkal, že ten film to umí taky, ale potřebuje k tomu ty různé prostředky, aby vás do toho stavu uvedl. Samozřejmě spolupráci diváka taky. Jo, takže vlastně to, co dělá film, tak on dělal vlastně tancem. Takže to je ta zkušenost, která je tam zpracovaná. A zajímavé je, že Tajemství a smysl života, byť je to formálně úplně jiný film, vychází z obdobné zkušenosti. Petr Wachler, který je autorem tohoto filmu, tak on taktéž se dostal vlastně do nějakého stavu během meditace v Mexiku pro změnu, kde on viděl své minulé životy. A byla to pro ně transformační zkušenost, stejně jako pro toho Formánka, kterou se rozhodl zprostředkovat ve svém filmu.
1: Vy jste před chvílí říkal, že dvě slova jako klíč a Tajemství a smysl života vás úplně neoslovil. Co tam podle vás chybělo?
2: Já si myslím, že tam nechybělo nic. Mě prostě spíš oslovily filmy Václava Kadrnky. To je právě to, jo? Že záleží na tom, jakým jazykem ten film mluví a ke komu. Co se týče filmu Tajemství a smysl života, tak mě velmi zaujalo, jakou diváckou odezvu ten film měl u diváků, kteří se běžně nezajímají o duchovno, anebo ani nechodí do kina.
3: To mě právě zajímalo, protože vy jste říkal, že vás zaujala na tomhle filmu právě ta divácká odezva, tak jaká byla, nebo co na to říkali diváci?
2: Já jsem zase těch odezev, spíš jsem je četl, ale ty, který jsem zažil, tak třeba ty diváci ani vlastně jakoby ten film nepotřebovali pochopit. Oni potřebovali cítit, že se někdo zabývá duchovní otázkou, nebo někdo zpracovává téma třeba smrti. Někdo zpracovává téma jakoby nějaké možnosti jiné reality, nebo nějakého rozměru za rozměrem běžným. To jsou témata, která se normálně do běžného diskurzu veřejného nedostanou a ty lidi se nemají jak s tím setkat. Ale tady se to vlastně tomu Petru Wachlerovi podařilo vlastně setkat se s těmi diváky, kteří jsou jakoby odříznutí od těchto témat a mají potřebu se jimi zabývat, ale nenarazí na ně v běžném životě. Takže to mi přišlo na tomhle filmu zajímavé.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcast.

0: Československá rapová spolupráce Porsche Boy Van a taky hlavští 58G, jejich non-stop teď na vlnách Rádia Wave. Non-stop to tedy nebude to navždy, protože tenhle track teď končí v playlistu Rádia Wave, ale nebojte, mám pro vás jinou kulturu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát tady nabízíme jednu zajímavou festivalovou pozvánku, kterou si můžete zažít a vychutnat už vlastně od dnešního dne 27. srpna. Je to jeden z posledních festivalů, který tady v rámci letošních letních prázdnin můžete navštívit. No a bude ideální pro ty z vás, kdož holdují v skutku alternativní hudební produkci. Tvrz Šumná u Klášterce nad Ohří. To je místo, kam se můžete vypravit na festival Bašta druhé stvrzení. Jak už jsem zmiňovala, startovat bude právě dnes 27. srpna a potrvá do 30. srpna. Pokud vůbec netušíte, tak je to DIY festival v lokaci Staré tvrze, neboli takový čtyřdenní tábor, a to s muzikou navrch. Přijedou lidé, rozdělají oheň, no a bude muzika. V rámci programu festivalu bude navíc možné připojit se na organizovaný dvoudenní pochod z Kadaně přímo na tvrz Šum. Vícero informací už potom na internetu. Já ještě nabídnu nějaký ten výčet vystupujících, které můžete zaznamenat v rámci letošního line-upu. Jména jako Šimanský Niesner, Apnea Ensemble z Německa, Kele 3000, ale taky Petr Linhardt, Michal Braxatoris, Zafr 9 z Německa, opět projekt Drossel, ale taky hudebník Ruje, Mulevika, formace Mensi Sono, a je toho celá paleta široká. Rozhodně doporučuji kouknout, jsou tam hezká alternativní jména. Tvrz Šumná u Klášterce nad Ohří, Bašta druhé stvrzení mezi 27. a 30. srpnem.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Špína.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
2: Špína.
1: Pořad, který se vám zarije za nechty.
2: Špína.
1: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Ostré kytary, domácí produkce, která už ale dnes bohužel nehraje ve společné formaci. Tohle byly Pacino s trackem Dveře, takže vzpomínka na časy minulé, i to umíme u nás v playlistu Radia Wave. No a od něčeho starého, teď zase naopak k něčemu úplně novému u nás v playlistu, jméno, které teď září v playlistu a mě dělá obrovskou radost, zejména taky dohromady s informací, že irská kytarovka Fontaines DC pro vás a pro nás a pro mě taky rozhodně nabízí a připravuje novou desku, na kterou se můžeme těšit už v polovině letošního října. Za mě osobně Fontaines DC v posledních několika letech stále ještě moje asi nejoblíbenější formace, co se týče té kytarové scény. Ačkoliv tedy nutno podotknout, že od prvních desek se Fontaines DC z toho jasného postpunku přesunuli spíš teď už k takovým indie rockovým, možná art rockovým polohám. Takovou hudební paletu teď aktuálně nabízejí, ale za mě osobně i příjemná a vítaná změna, co se týče jejich zvuku. Taky proměna zvuku na aktuální singlovce, která vlastně předznamenává tu novou desku. Skladba Marianne doputuje i za chviličku k vašim uším v rámci našeho playlistu. Já se na ní těším moc, určitě doporučuji. Koukout i na videoklip.

0: Máte někdy pocit, že jste se na místo, kde právě jste, dostali jenom náhodou? Že dřív nebo později někdo třeba zjistí, že tam vlastně nepatříte? Kolegyně moderátorky Sarah Abulkasim a Bára Součková si v prvním živě natáčeném hotspotu našem podcastu na Radio Wave povídají tentokrát s režisérem Šimonem Holím o impostor syndromu. O tom, proč tenhle pocit nezmizí ani s cenou v ruce, proč si sami v hlavě hledáme důkazy, že na něco nestačíme a jak tomu všemu nahrávají sítě, na kterých vlastně nikdy nikdo nemá hloupý den. Už za chviličku se na vlnách Radia Wave dočkáte nového hotspotu. Odstartujeme přesně v 16 hodin odpoledne.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
3: Já tady žít nebudu.
2: O vztazích, které nejsou jednoduché.
4: Není nic, co bychom pro děti nezvládli.
2: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Ten impostor syndrom tam byl dost únavný. Mám na to, nemám na to, nezvládnu to, proč tady jsem, dělám to vůbec, mám to vůbec dělat. Je tady tisíc milionů lepších lidí, co to mají dělat. Jako pojďme mluvit nahlas o tom, že jakoby jsme nešťastní třeba při těch věcech, nebo že ten proces té filmové tvorby opravdu není tak hezký, jako že si sedím ve svém pohodlném křeslíčku a píšu si scénář. Poprvé v životě jsem něco natočil, krátil se 4 minuty, ukázal to na klauzurách vyklepaný a objeví se tam Honza Hřebík a říká vyhodit.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
3: Tak ahoj.
4: Ahojky.
3: Já jsem Sarah Abulkasim.
4: A já jsem Barbora Součková.
3: A my vás tady společně vítáme u našeho prvního živého natáčení Hotspotu, našeho pořadu o trendech a fenoménech ze sociálních sítí, které se snažíme rozebírat kriticky a s nadhledem.
4: Jak už Sáry zmínila, tak pro nás je to tady taková živá premiéra, takže to bychom chtěli na začátek uvést, tak doufáme, že k nám budete když tak schovývaví nebo schovývavé a zároveň jsme hrozně rádi, že ta naše premiéra může být tady na letní filmové škole, což je náš oblíbený festival, takže si toho moc vážíme, že tu můžeme být.
3: Tak, já jsem tady poprvé, přijela jsem sice dneska ráno, ale už teď jsem nadšená. Slyšela jsem samozřejmě, že je to tady takový příjemně komunitní, semknutý a zatím souhlasím.
4: Tady tyhle ty superlativy taky trochu zní, že si připravujeme trošku půdu na to, abychom byli pozvaný příští
3: rok.
4: Co se
3: možná trošku děje.
4: Chtěli bychom, samozřejmě. Každopádně, my tady dneska nebudeme sami, z čehož máme taky obrovskou radost. Chtěli bychom tady přivítat našeho hosta, kterým je režisér, scénář, skladatel filmové hudby, podcaster, moderátor, kterého můžete znát taky jako jednu polovinu pořadu Poprask a je taky naším bývalým Wavým kolegou.
3: No a kromě toho jste tady mohli navštívit promítání jeho nového filmu Čika Čika a není jim nikdo jiný než Šimon Holý. Ahoj, Šimone,
5: ahoj, moc krát děkuji,
3: že jste si
5: dal.
4: My když jsme se zamýšleli nad tématem, které bychom chtěli dneska v tom dnešním hotspodím díle rozebrat, tak nás napadlo i vzhledem k tomu, že jsme tady na letní filmové škole, se podívat trochu za tu autorskou tvorbu a trochu se na ní podívat z té druhé strany a zaměřit se třeba na to, co jsou její takové ty stínější stránky nebo obecně ty věci, o kterých tak často nemluvíme, které tak často nezdílíme. Takže dneska si budeme povídat o tom, jaké to je něco autorsky tvořit, být nějak veřejně vidět a, nebo být v nějakém veřejném fokusu a zároveň ale se nějakým způsobem vyrovnávat s vlastními pochybnostmi, které nás neustále dohání, i když třeba ostatní vidí jenom to, že jsme nějakým způsobem úspěšní, nebo Šimon je nějakým způsobem úspěšný a něco tvoří publiku, ale ta hlava vlastně tohle trošku odmítá.
3: No a možná už jste z toho pochopili, že se budeme věnovat fenoménu imposter syndrom, tedy syndrom podvodníka nebo podvodnice. A to je vlastně, když má člověk myšlenky o tom, že jeho úspěch nebo pozice, třeba kariérní, není zasloužená. Že je tam vlastně nějakou shodou náhod, nebo že šlo jenom o nějaké velké štěstí. A já musím říct, že pro nás je to hodně časté téma v kanclu s Bárou, takže my jsme takový královny impostru.
4: Říkám.
3: Tak. A zároveň bohužel i teda Šimon to v sobě dost řeší, píše o tom třeba i na svém Substacku, takže jsme rádi, že tady máme někoho velmi povolaného.
4: A zároveň obecně, když ještě impostor syndrom vztáhneme právě k sociálním sítím, což je vlastně takové zastřešující téma našeho podcastu, tak sociální sítě v tomhletom samozřejmě hodně figurují, protože nějakým způsobem můžou taky roztáčet to, co vlastně o ostatních vidíme a můžou v nás třeba prohlubovat nějaké pocity, které mohou být s impostor syndromem a nějakou nedůvěrou v sebe sama spojované.
3: No tak jo.
4: Ale možná ještě na úvod dodáme, že my tady nebudeme figurovat jako nějaké terapeutky nebo
3: tak,
4: psycholožky.
3: Tak to jsem zapomněla říct.
1: Psychoterapie.
3: Je to takový jako terapeutický kolečko, ale bohužel.
1: Je takhle. Takže to je taková ta prostě aktivita tam, společná.
3: Je to společná aktivita, tak. Takže tady nemáme žádný ambice popisovat to odborně, ale pouze si tady podebatovat mezi sebou velice srdíčka o tom, jak to vnímáme každý z nás, hlavně teda ty.
1: Je mi právě zmátlo, jak jsem na tom velkém gauči, že jsem se,
3: že se můžeš položit rovnou.
4: Ale můžeš se začít pomalinku pokládat, protože už přejdeme samozřejmě k otázkám na tebe, abychom to nezdržovali. Šimone, na začátek, na úvod nám řekni, kdy ses naposledy cítil jako podvodník?
1: Ty jo, a kdy jsem se cítil naposledy jako podvodník? No vlastně třeba během Karlovarského festivalu, no. Ale ono teďka, já mám hrozně teďka turbulentní emoce v posledních týdnech a dnech a reakce a zážitky. Takže v jednu chvíli, když člověk dostane hodně nějakého typu, nějakých reakcí, tak si to pak jako cítí, že možná je tam trošku jako neprávem. Spíš než jako podvodník, že to je podvodem, takže to je neprávem. To jsou jako podle mě jako dva jiný pocity. Ne, že bych jako měl pocit, že jsem někoho okradl a podvedl, ale spíš, že jako nefér způsobem jsem se tam dostal nebo nějakou srandovní náhodou, která
3: za kterou já jako... Že jsi někoho ošálil prostě. To je takový jako...
1: A nebo proto... že hodně lidí bylo ošáleno a já jsem byl tím jako člověkem, který tam byl dosazený do té pozice.
3: Jasně.
1: Takový ten jako... ta postava, která byla využitá k tomu, aby byla využitá na to,
4: tak
1: aby
4: takhle
1: to udělal.
4: Si teda přijdu zrovna, já doufám, že to nepoznáte.
3: No ale pojďme si říct, jak se ten tvůj impostor vlastně projevuje, protože já jsem si třeba hodně internalizovala větu, kterou mi často v dospívání říkal můj taťka, a to je, doufám, že si nedělala ostudu. Takže můj impostor nabývá občas těhle forem. Jakou podobu má ten tvůj, Šimone?
1: Můj má pravidelně to, že já vlastně neustále každý dva týdny řeším, jestli náhodou nemám dělat něco úplně jiného v životě. Jestli to jako není úplná blbost, co dělám, že možná fakt se jako míjím kompletně ve směřování v životě, že už že ve 32 už je ten moment, kdy opravdu se musí stát nějaký rozseknutí toho, jestli teďka bude ten celý zbylých 33 let do možná 40 let do důchodu, jakoby jestli tohle je ta kariéra nebo ne, ale jako každý dva týdny mám ten moment, že říkám, já fakt nejsem jako asi v tom šťastný, asi to dělat nemám, asi to je jako špatně, pak jsou dva dny, kdy to je v pohodě a pak se to asi jako otáčí znova a znova. A já teďka tady, mně to došlo, že jsem tady ten batoh opravdu měl nechat, protože já teďka čtu takovou knížku, která se jmenuje Rewire a je vlastně o tom, jak... jde pracovat s mozkem a nějakýma jako těma řetězcema, který ten mozek jakoby už umí jako těch neuronových řetězcích vlastně na sebe navazuje a vlastně mám pocit, ten impostor syndrom je jedna z těch věcí, kdy ten mozek jako už je tak natrénovaný na nějaký typ reakcí, že kdykoliv přijde nějaký jasně daný trigger nebo ta cue, jak oni to nazývají v této knižce, tak ten mozek rovnou vstupuje do toho zažitého vzorce chování, což je tady ten impostor syndrom, a to jako tradiční. Mám na to, nemám na to, nezvládnu to, proč tady jsem, dělám to vůbec, mám to vůbec dělat, je tady tisíc milionů lepších lidí, co to mají dělat. A pak to tradiční, a to už teda nedělám, ale dělával jsem. Pojďme se podívat schválně jakoby na všechny uživatelské databáze, které jsou jakoby ultra zlý většinou a jsou jako to nejhorší, co člověk může udělat, tak schválně tam jde, protože z ničeho nic ten mozek dostává. Ten mírný pocit kontroly nad tou situací, ten podvědomý, že jakoby ví, že mu to dělá hůř, ale vlastně vědomě má pocit, že si tím potvrzuje nějaký svůj jakoby ten momentální stav. Takže když jakoby i někdo jiný mu napíše, že je úplně neschopný, totálně mimo a dělá to všechno zbytečně, tak pro ten mozek je to zničení ta chvilku, ta kontrola. Ale je to ta, vlastně ta nejhorší věc, co pro ten mozek může udělat, protože v tu chvíli ten řetězec jenom posiluje a vlastně ty neuronové spojení jsou čím dál tím silnější. Takže to je to, co se postupně snažím i díky psychoterapii nedělat.
3: No, mně přijde, že do toho přesně ještě často vstupuje takový to sebemrskačství, že si projíždíš ty recenze, nebo já nevím, komentáře na příspěvky v mém případě a pročítáš si tam ty špatný recenze na tvoje slova, na tvoje nevím, cokoliv a vlastně hledáš to potvrzení, to vnější potvrzení o tom, že teda máš pravdu, že opravdu si tam jako tím neprávem a tak, no.
4: Každopádně pojďme si možná teda ten tvůj impostor syndrom rozebrat na tvojí nejčerstvější autorský zkušenosti, kterou teďkon představuje film Čika Čeka, který byl teda uvedený ve světové premiéře na Karlovarském festivalu. Vzpomeneš si na nějaký momenty z těch příprav, nebo vlastně i teď po tom, co je vlastně ten film venku, kdy tě ta tvoje hlava vlastně začala tak nějak jako nahlodávat a zpochybňovat sama sebe?
1: Mně se tam totiž stal strašně jako zajímavý moment, který teďka teprve začínám nahlížet. A to je, my jsme se o tom bavili tady před tím nahráváním, nad tím slovem očekávání. Protože my jsme prostě měli nějak nastavený očekávání se štábem od toho filmu na základě našich testovacích projekcí. My už jsme poměrně věděli, co to dělá s tou diváckou obcí. A vlastně nám z toho vycházelo, že ten film dobře komunikuje se širokou diváckou obcí. A to byl i cíl toho filmu. Co jsme jenom nečekali, je to, a jsem rád, že si toho i někteří filmoví kritici sami všimli a pak mi to tak jako stranou říkali, že jsme nečekali, že čeští kritici a kritičky se rozhodnou po tom filmu jít hodně tvrdě. A že vlastně ho budou jako stírat výrazně zlejš než jiný filmy v rámci toho festivalu. A byl jsem pak mě docela potěšil, když za mnou chodili nějaký kritici, říkali, že si toho sami všimli, že ty recenze jsou jako obzvlášť nabroušený. A to my jsme trošku nečekali a mě to vlastně sesekalo jako o to víc, protože vy máte nějaké očekávání, ten mozek je na něco nastavený a opravdu ta premiéra nebyla snadná, protože je to ten první soutěžní film, je to ta sobota, děje se tam hrozně věcí kolem toho, je tam hodně emocí, je to jako velká nějaká věc, do toho ještě to bylo specifický v tom, že ten film je nějak inspirovaný mojí mámou a moje máma tam je taky na tom koberci a že vlastně řeším jakoby i ten rodinný aspekt toho, že tam vlastně jakoby máte tu mámu a staráte se o tu mámu a řešíte vlastně hodně osobní věc a vlastně a jenom si říkáte, hlavně nečtěte kritiky a pak se stane věc, že se vám stane to, co jako chcete, že konečně je recenze ve Variety. A ta recenze je jakoby nejhorší, co zažijete v životě.
3: No.
1: A to jakoby není úplně šťastný zážitek a vlastně normálně bys to neřešil, ale řeší to jako všichni ostatní, ten film se musí prodávat do zahraničí. A vlastně se to řeší a vy si to musíte přečíst a zjistíte, že v té recenzi jsou hlavně lži, že tam jsou třeba scény, které neexistují v tom filmu, což už je jako kór divný. A vlastně jste z toho jako hrozně rozhozený, protože žádný vaše očekávání není naplněný. A tam přesně přijde ten moment toho jako totálního impostor syndromu, že říkáte, tak možná jsem jako úplně mimo, ale zároveň vy víte jako vědomě, že se tam třeba jako zmiňuje scéna, která v tom filmu není v té recenzi, nebo jako, že takhle to je divný. Ale ten mozek vůbec nejde jako porazit, ty fakta nemají šanci porazit ten mozek a to je hrozně zajímavý a myslím, že se mi to ani nikdy nestalo. A že vím, jak to bylo tentokrát hodně emotivní právě tím, jako rodinný film to jako je. Že vlastně i přes ten jako velký úspěch, který jsme konec konců jako fakt 4 dny vedli diváckou cenu z těch všech filmů, co tam byly, tak furt v hlavě jenom jelo jako tady ta jedna recenze a pak jenom dozvuky, který už jsem si zakázal od některých českých kritiků, který se jako rozhodl, že po tom filmu fakt půjdou vlastně hrozně hloupým stylem, no.
4: Já jsem si vlastně říkala, že přesně ta nějaká zpětná vazba, ať už ta jako pozitivní, nebo případně, nebo v tomhle případě právě ta negativní, o který ty vlastně i jako často docela mluvíš otevřeně, což vlastně jako by může být jeden z těch, řekněme, terapeutických prostředků nebo nástrojů, jak s tím impostor syndromem nebo obecně i s nějakým třeba autorským sebevědomím pracovat. Takže to vlastně celkově musí být strašně náročný a říkám si, jak se vlastně z nějakého takového momentu, který ty tu popisuješ a vlastně říkáš, že to možná pro tebe je vlastně docela taková ťavka, kterou si dostal. Dovedeš si teďkon představit vlastně jako vylíst ven s dalším filmem a vlastně jako víš, že tohle z toho jako martýrium potom bude přicházet znova a znova.
1: Před ještě třeba 2 týdny abych řekl, že nejsem. A teďka už jo. Teďka už jo, protože už se to dostává do té fáze, že já už se začínám jako vlastně bavit. Že už mi to připadá jako směšný někdy, co se děje kolem toho. A začínám mnohem víc začínat si konečně se připouštět zpátky ty reální úspěchy toho filmu, že že ten cíl furt byl, že jsme chtěli, aby na ten film hlavně chodili matky se svýma dětma a aby se otevíraly ty debaty. A to se nám děje, chodí nám na Instagram strašně moc těch reakcí. I tady na LFŠ za náma vlastně přišlo několik lidí, kteří řekli, že na ten film budou znova se svojí dcerou, se svým synem. A vlastně ve Varech jsme měli krásnou taky zážitek, kdy za náma přišlo jako několik rodičů se svýma queer dětma, že byli na těch projekcích a že je to pro ně hodně důležitý film právě v tom, že reflektuje nějak jejich zkušenost nebo zážitek a že to neviděli vlastně kor nějakým středoevropským prostředí. A vlastně to je to, co ten mozek jakože už zpětně začíná jako doceňovat. Ale ta první ťavka je vlastně hrozně silná a musí se přejít nějakýma různýma způsobama. A já vlastně jsem řešil, že tady se ještě spojila ta věc, že kdyby ten film třeba šel do kina v listopadu, tak je tam nějaká pauza, ale my vlastně jdeme do kina 20. srpna, jdeme velmi brzo do toho kina, takže ono to je napojený na hodně, jako hodně reakcí, hodně emocí a ještě k tomu všemu jako hodně mluvení kolem toho. Takže já vlastně třeba teďka mi hrozně pomáhá si poslouchat rozhovory s jinýma režisérama, režisérkama, který často popisují nějaký podobný stav toho jako absolutního mindfucku, že něco dělají 8 let, dají do toho jako úplně všechno, jako je to náročný a pak vlastně přijde ta zpětná, která může být často fakticky jako správná nebo je přesná, ale vlastně hrozně bolí a ono to takový to oddělujeme umění od té osoby v té kritice, tak jako v jednu chvíli se to prostě není pravda, jakože v jednu chvíli ty texty čteš a vidíš, že to je lež, že tam je útok na tvoji osobu, že už to není jako ten film je takový, ale vysloveně tam tvoje jméno a ten člověk je neschopný, protože. A to je ten moment, kdy ten impostor syndrom se zase vrací, protože už je mu to říkaný a vlastně my jsme, a o tom jsem mluvil dřív, teďka nevím, jak to je na té škole, nejsem 15 let, ale myslím, že třeba na FAMU tohle bylo na té naší katedře, že je opravdu velmi špatně nastavený, že ten jako to nějaký, jako ta kritika těch studentů tam byla tak jako strašně ostrá a přísná, že tam nějaký jako PTSD syndrom trošku v tomhle tom je a připomíná mi to ten stav, protože a teďka už s tom jako zase, já jsem jak do té, to říkala Adina Manová nebo Lída Bárová, že už s tomu jenom směje. Jedna z nich měla tu knížku, už s tomu jenom směju. A jsem jak ona. A že třeba, když jsme byli v prváku, tak mi bylo 18, poprvé v životě jsem něco natočil, krátil se 4 minuty, ukázal to na klauzurách, vy jste vyklepaný a objeví se tam Honza Hřebík a říká, vyhodit. A je to jakože, okej, nevím, co dělám.
4: To jako zní jako ideální start kariéry.
1: No a takhle vás, ale v tomhle vás vlastně jako vystudovávají a myslím, že hrozně nás jako těch vystudovaných absolventů režie tak vycukaných právě na základě toho, jakým způsobem probíhá to studium.
3: No ale pojďme si říct, že tvoje filmy mají na svém kontě i několik nominací, ať už v rámci Kvifu nebo Cen české filmové kritiky. Stejně tak tvoje hudba pro Road Movie Všechno bude. Pomohlo ti to nějak? Je to něco, co v té hlavě dokáže na chvíli zastavit ten impostor? Nebo co by se vlastně muselo stát, aby ten impostor zmizel?
1: Teďka jsem ale fakt jak na terapii. To už mě tal pod mě ten psychoterapeut. Co by se muselo stát?
3: Taky na ní chodím, no, mám nějaký vzorce.
4: Už se máš nacvičený, jak
1: máš
4: se ptá.
1: Máš nacvičený, koukám.
3: Tak.
1: Vlastně to jakoby nepomohlo. Nepomohlo to, protože ono s každým projektem to přijde znova, protože každý projekt je jiný, každá věc je pro vás důležitá a ono je úplně jedno, jestli to je první film nebo čtvrtý, po každý je jako jiná překážka. Tam u prvního filmu je překážka, že to je první film. Ale u druhého vy musíte dokázat, že to jako zopakujete nějak. A u třetího už se od vás očekává nějaká úroveň. A u čtvrtého teďka, když máš rozpočet a Francii a Slovensko a už to stojí nějaký jako milion eur, tak už se očekává jako co teď. A jako, aby to přišli diváci pro změnu, protože na ty předchozí tři filmy, jak byly, dejme tomu jako arthouseový, tak se neočekávají diváci, ale u tohohle filmu všichni chtějí diváky, takže teďka přichází otázka, budou diváci. A s každým filmem přijde vlastně jako úplně jiná laťka a jiná výzva, takže ono se to vlastně jako nemá šanci jak zmizet. A myslím, že to jako třeba je zajímavý, když poslouchám, já mám takový podcast hodně rád, jeden filmohistorický You Must Remember This od Kariny Longworth. A mě vlastně připadá zajímavý, kolik těch režisérů toho starého Hollywoodu hrozně chlastá. Jakože všichni. A je vidět, že to je jenom z toho traumatu, že fakt přepíjejí furt smutky. A ona v tom podcastu to jenom vždycky vysvětlí, co byly zrovna ty jejich smutky, proč volili zrovna tyhle ty návykové látky. A v díle o Alfredovi Hitchcockovi vlastně říká, že je třeba hrozně zajímavý sledovat, že pro nás je Hitchcock psycho, vertigo. A to jsou jeho vlastně prakticky zhruba jako 90. jako je to jeho 90. film, až 103. Je to jako opravdu neuvěřitelný číslo. Kariérně to je jako neuvěřitelný natočit 110 filmů, nebo kolik on jich má. A tohle to jsou ty fakty nejpozdější. A ona v tom jeho dílu o něm jako popisuje, že pro nás je to pík, největší jako vrchol kariéry ve filmové historii, minimálně amerického filmu, ale reálně na tom place na Vertigo mu nechtěli dát vůbec peníze a nevěřili tomu, on jenom chlastal, často spal na tom place a takhle vypadalo každý to natáčení a vlastně byl jako velmi nešťastný v tom osobním životě. Takže co mi to jako říká je, že ta profese je možná sama o sobě hrozně nešťastná právě v tom, že jakkoliv můžeš být důležitý, tak a dobrý v tom, tak ono se to tam bude obrácet furt znova a znova. A myslím, že to hezky ukazuje i Jana Hojdová, se kterou spolupracujeme na všech filmech, kameramanka, ale teďka taky autorka dokumentárního portrétu Roberta Richardsona, The White Devil, kde myslím, že i ten Robert, který má 3 Oscary, je to prostě jeden z největších kameramanů historie a dělal úplně s každým a hlavně s Tarantinem, tak i v tom dokumentu je vidět, že i on v tom svým věku a v té své pozici je totálně nervózní z toho, jestli to jako furt bude mít a umět a vlastně furt je tam ten strach a překvapuje mě to u právě takhle velkých men.
3: Já bych to teď ještě vlastně ráda vztáhla k tvýmu jinému snímku, k Hello Welcome, protože co na mě hodně zapůsobilo z toho filmu, tak je to, že tam vlastně hezky ukazuješ, že celkově práce filmaře a filmařky nekončí tím, že natočí film, ale je tam potom ještě hodně dlouhý proces a náročný proces toho propagování. A já si říkám, že to musí být vlastně s tím impostrem hrozný peklo. Objíždět festivaly a vlastně prodávat tvoji práci sám sebe a mezi tím se ti honí myšlenky, jestli jsi vlastně teda vůbec dost dobrý, jestli tam máš svoje místo, prožíváš to nějak?
1: Jo, totálně, totálně. A vlastně jsem to teďka i řešil, že musí být jako pozitivnější obecně v tom nastavení, když jako mluvím o těch věcech, protože přesně ten impostor syndrom vám jako dává tu tendenci jako sebe kritizovat a sebe schazovat, ale vlastně je nutný si přesně říct, ty on ne, dělal jsi na tom 8 let, je tam strašně práce, dělal na tom fakt 200 lidí, jako vy znáš ten objem té věci, byl jsi tam jako 8 let v kuse s tím, to nejde schodit teďka, jakože vlastně je to blbost, protože víš, že ten film je v pohodě, je dobrý, ale ten mozek přesně jakoby jede a vlastně už má tu tendenci to tendenci schazovat a je to nějaká věc, která je dobrá pojmenovávat si nahlas a vlastně si ji nějak tak jako odbourávat, aby přesně s každým filmem to třeba bylo míň a míň v ideálním stavu, no. Protože pak zase jsou lidi, kteří a to je přesně ten jako odstrašující případ, kteří jsou jako úplně delulu a vlastně vám řeknou, že to je to nejlepší věc na světě, co kdy udělali a budou se za to rvát, což je hezký, ale jako ty lidi nemají šanci se zase posunout jako dál. A takže já myslím, že ten impostor syndrom v něčem paradoxně zase je motivující, že nás jako nutí se zlepšovat v těch věcech.
4: To mě vlastně jako napadalo, jestli dovedeš identifikovat nějaký pozitivní věci, který ti ten impostor přece jenom vlastně ale jako mohl dát.
1: No a to je podle mě tohleto, že jako vlastně musíte dokazovat, že na to máte sami sobě ve výsledku, což taky není nejzdravější, ale aspoň vás to pušuje k tomu, že to teda uděláte, protože ono to v jednu chvíli se musí stát. A to už teda teďka zrovna mizí a mám pocit, že teďka naopak to asi řeším víc s lidma, který produkuju já, protože ono kromě toho, že teďka dělám ty filmy nějaký svoje s cizíma producentama, tak my zároveň máme i produkční společnost vlastní s Aničkou Lísalovou a Káčou Dvořákou a taky Sabinou Stoufalovou nově, první řada, kde děláme televizní projekty a debity, několik debitů celovečerních. A vlastně i s těma debitantama hrozně tohleto řešíme, aby tenhle pocit vlastně jako neměli a aby si věřili v tom, že tady je štáb a lidi a dělají to s nima, protože jim prostě věřejí, že se to zvládne. A i když třeba zrovna oni v tu nějakou chvíli nebudou zvládat, tak je tady ale dalších 15 profesí, který to budou zachraňovat.
4: Mě ještě vlastně návaznostně na tohle to napadá, že ty ještě autorsky, ty jsi zmínil vlastně nějakou jakoby producentskou činnost a tak dále, ale autorsky taky třeba tvoříš ještě filmovou hudbu a vlastně jsem se zamýšlela nad tím, jak vlastně ten impostor funguje v tomhle případě, protože jasně, děláš si nějaký jako věci sám pro sebe, ale zároveň tu filmovou hudbu taky skládáš a potom předkládáš k jiným filmům, jiným autorům, autorkám a tak dále. jakým způsobem vlastně jako v těchto momentech ten impostor pracuje, protože vlastně ty jdeš podle nějakého zadání, něco vymyslíš a samozřejmě prostě představy lidí jsou různý a je hodně běžný, že se to někdy nesetká a věci se ladějí. Jakým způsobem potom v tomhletom kontextu jako hraje ten impostor a ta tvoje hlava, jako co dělá?
1: No, moje tradiční reakce je, že když vidím ten střih toho filmu cizího, tak já říkám, tak já tam nemám dělat hudbu, tam má být ticho. To je moje první reakce. A pak vždycky se bavím o tom, kde ta hudba má být a co ta hudba má být. Ale vlastně se snažím už teďka co nejvíc definovat přesně zvuk a charakter té hudby, abych se co nejblíž přiblížil tomu, že vím, že já to zvládnu. Protože dřív to bylo jako nezvládnu to a teďka to je OK, ale tak nějaký věci už víš, že zvládneš. Co je blízko tomu, co můžeš zvládnout a kde víš, že to můžeš pušnout, že se tam dokopeš. A jedna z věcí, která tam jako furt visí někdy ve vzduchu, je ten velký orchestr. A to je věc, který já se prostě bojím. A to je velká věc, který se bojím a zároveň je dobrý, že český filmy už nemají moc peněz na to, aby dělali orchestr, takže to není moc v budoucnu jakoby reálný a všechno se to musí udělat v počítači, což je dobrý. A to zvládnu, to je u mě doma. Ale zároveň je to dost smutný, že už tam nejsme v téhletý době. Takže vlastně je to o té debatě, no, že si musím jenom říkat, jak se dostat blízko k tomu, že vím, že to je realistický. A to pak probíhá různě. Já jsem si vzpomněl, jak jsme se tady předtím bavili o hranicích lásky s Tom Kevinským, tak to třeba byl úplně jako bizarní zážitek, že jsem Tomáše vzal na náš statek a do Hudlic na 4 dny a udělali jsme to tak, že se pouštěl ten film a já jsem naživo před ním skládal tu hudbu. Že jsme to jako jeli, že on seděl v křesle, já za tím počítačem, furt jsem tam jako na těch synťácích něco tak jako dělal, skládal věci a furt jsem mu jenom říkal pardon, pardon, pardon, pardon, to je hrozný, já vím, pardon, pardon. On furt říkal, ne, to je v pohodě, vždyť je to dobrý, a ne, není to dobrý, počkej, ne, tohle to je otřesný, ne, to v žádném případě. A furt to jelo jenom takhle, ale potom jsme si to pustili po 4 dnech, kdy jsme jeli jako non-stop celý ten film a vlastně jsem se na to koukal a řekl si, no to je vlastně fakt dobrý, ono to funguje úplně dobře. Vůbec nevím, co jako v tom mozku jelo. A on říkal, já jsem ti to říkal 4 dny v kuse. Říkal, já to vůbec neslyšel, pro mě to bylo jako nefunkční a pak jsme udělali takovou dohodu, že si to pustíme až za 3 měsíce ten soundtrack a uvidíme, jestli to funguje nebo ne. A po 3 měsících jsme si to pustili a zjistili jsme, že fakt jsme neměnili jednu jedinou věc, že to sedělo úplně přesně tak, jak jsme chtěli v tom konceptu. A teda byl taky bizár, že ten impostor syndrom tam byl dost únavný, protože nejenom, že to byla jako mentální práce, ale byl to ten boj s psychikou. Takže já si pamatuju, že jsem fakt spal 20 hodin potom, po těch 4 dnech, že jsem fakt prospal.
3: Zasloužených, ale.
1: Jako fakt, to fakt bylo to, že jsem spal a šel jsem spát jako v 10 a probudil jsem se fakt skoro o půl, asi z takového, jako ten další den a bylo to jako. Uf, tak jo, tohle máme.
3: No a máš přece jenom doteď někdy chvíle, kdy tě ten impostor syndrom nutí třeba nějaký práce nebo příležitosti odmítat? Nějaký příležitosti, které by třeba mohly být fakt fajn pro tvoji kariéru nebo?
1: Jo. Třeba vím, že bych si prostě nelajsnul naslepo bez žádný znalosti dělat velký televizní shows. Že mi to bylo i nabídnutý a já prostě vím, že se toho bojím. Že to nechci pokazit a že mi přijde, že tam je už moc peněz v tom teče a jde to za tím režisérem a viděl se a znám ty lidi, co to dělají a vím, jak je to stresující, jak je to náročný a jak zároveň tam se ukazuje jako, že by to měli dělat lidi, co to fakt umějí a už to dělali a nebo minimálně mají 2, 3, 4 roky asistentury na takovémhle projektu, což já nemám a přesně když mi to bylo nabídnuto, tak jsem fakt řekl, že ne, protože já tu zkušenost nemám a musel bych přeskočit několik let znalostí a to bych si prostě nelajsnul, nebo vím, že kdyby mi, a to se jako nestane nikdy, ale že kdyby mi někdo nabídnul jako producentský trikový velký film s hrdinama, tak to je přesně ten typ práce, který já bych řekl v žádném případě, že vím, že tam prostě to neumím, že to není ta věc. A třeba bych to jako na konci právě paradoxně uměl, ale vím, že v mý hlavě to je tak nepředstavitelný, že jsem měl pár setkání s nějakými jako talent scoutama z LA, a který vlastně se mě přesně ptali na tady ty věci, jako čemu jsem otevřený. A přesně v jednu chvíli jako zmínili science fiction a hero films a já jsem řekl, to fakt ne. Hmm. A oni byli překvapený, protože říkají, no že tě to má nejvíc peněz. A já říkal, no právě. A to já bych prostě nedal. A jako já si to neumím představit, co bych za jako psychicky musel jenom postupovat za ten stres z toho, že na mě visí hrozně moc peněz a hrozně tlaku. A taky málo svobody ještě navíc. Že tyhle ty velký natáčení jsou celý o tom, že hodně lidí má svoje pravidla a svoje peníze a vy jste tam trošku loutka režijní, která jenom tak koriguje, aby to nějak bylo. A to není ten typ věcí, co bych ani chtěl dělat. Hmm. A pak je to ta kombinace jako ega znalosti a zároveň toho impostor syndromu, že si myslím, že bych to jako nezvládl na mnoha úrovních. No.
3: Zároveň pojďme si říct, že spousta lidí takhle pokročilou sebereflexi nemá a třeba by potenciálně na tuhle pozici kejvli, i přesto, že by na to nebyli dostatečně zkušení, kde vlastně hledat tu hranici mezi tím, kdy teda ti ten blok nastavuje tvoje hlava a kdy je to opravdu blok, který je postavený na nedostatku tvých zkušeností.
1: No to je otázka, kterou já si pokládám sám sobě. Já vlastně na ní nemám odpověď. Já vlastně tohle to řeším furt dnes a denně a o tom ve výsledku je celý ten film Čika Čeka. O tom přímo je ten film, protože vlastně ty předchozí tři filmy, co jsem dělal, Zrcadla ve tmě a pak přišla láska Hello Welcome, tak všechny tři byly koncipovaný ve výsledku jako taková trilogie o lidech, kteří jsou na prahu změny. A vlastně my sledujeme tak trošku jako antievropsky dramaticky jenom ten první akt, kdybych to tak měl strukturálně pojmenovat nějak, kdy my sledujeme, co vede k té změně, ale nesledujeme tu změnu, protože mi přišlo, že vlastně sám přesně nevím, jak se dokopat k té změně a nějak mi fascinovalo tohleto jako tohleto, tady ten moment a zajímala mi ta věc, jako kde je tolik tlaku, že už k té změně dojde. A u tohohle filmu, u Čika Čeka, jsme věděli, že už ke změně dochází a že ten film je celý o tom, že ta postava projde změnou a zase je tam jenom trošku delší fáze toho tlaku, protože to je furt můj film, ale už je tam ta změna. A je to věc, kterou právě často jsme řešili jako s mámou, kterou je to inspirovaný, že i máma má prostě problémy jako měnit svůj život a furt doufá na to, že někdo ho změní za ní a on často ho někdo změní za ní, ale pak musí být hrozně dlouho v něčem, v čem jí třeba není pohodlně. A, nebo má, protože má prostě ten strach z toho, že kdyby něco změnila, tak se třeba jenom potvrdí, že na to nemá. Nebo že, a teďka to nemluvím nutně jenom o mámě, ale hlavně i o té postavě, že ta postava tý Zdeny má ten strach toho, že kdyby se vymezila, tak vlastně z ničeho nic ztratí podporu vesnice, nebo něco takového se tam může stát. A on to ve výsledku je ten impostor syndrom. Vlastně ten film fakt jako za mě byl vždycky o tom, že to, jak si jako vesnice, jako společnost tvoříme nějaký společenský tlaky na sebe, tak v nás to ale vybuzuje přesně ty impostor syndromy a ty strachy z toho, aby jsme žili to, co chceme my, protože ve chvíli, kdy si jako ta knížka, kterou čtu, ten Rewire, tak tam je hrozně zajímavá pasáž o tom, proč je náš mozek nastavený geneticky k tomu biasu, k negativitě. Že my hledáme, my prostě jsme zvyklí na mamuty a na dinosaury a věci a prostě my hledáme hrozby. A nehledáme pozitiva, protože to není jako pro evoluci nějak důležitý ty pozitiva. My prostě potřebujeme vědět, jestli nás někdo zabije nebo ne.
3: No jasně, a hlavně nerozeznáme mamuta od, nevím, deadlineu, že jo?
1: Přesně tak, a je to prostě hrozba. A v tu chvíli my jako společnost povědomě máme nějaký jakoby větší sílu a chuť hledat negativní věci. A vyžíváme se v nich, to je to, co nás jako posiluje. A pokud jako společnost tohleto ale děláme jako vo všem, tak si na sebe ale vytváříme opravdu blbý tlak, protože jsme negativní a priori a ten impostor syndrom s tom strašně nahrává a jenom zesiluje, je to fakt takovej zesilovač tý emoce. No.
5: Zbytek rozhovoru si poslechněte na webu Radia Wave nebo kdekoliv, kde rádi posloucháte.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Georgia Smith, The Way I Love You, skladbovým podání teď na vlnách Rádia Wave. Připomínám, že jen před pár dny vyšla nová dlouhohrající deska, takže pokud chcete do těchto hudebních žánrů a tohoto stylu zabřednout trošku víc, máte k tomu teď aktuálně prostor. Hezké a příjemné odpoledne vám ze studia Waveu stále přeje Martina Foldinová. Ještě před Georgia Smith taky náš nový hotspot, který jste od 16. hodiny odpolední mohli poslouchat, ve kterém jsme tentokrát pouštěli epizodu natočenou na letošní letní filmové škole v Uherském Hradišti. Tentokrát si Sarah a Bára povídali s filmovým režisérem Šimonem Holím o impostor syndromu. Takže pokud je to téma, které třeba provází i váš život, určitě připomínám, můžete si už teď zpětně pustit buď to na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích. No a pro všechny ostatní teď pokračujeme u nás v pravidelné rotaci. Už za chviličku nás sebou do polepšovny vezme domácí hudebnice Anna Vaverková.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holko.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Jo.
2: To je Matyáš.
4: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.
3: Filtr. Ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.

0: Teď ve čtvrtečním odpoledni, ale před námi už další kultura.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a stejně jako předchozí hodinku, i tentokrát po 16. odpolední mám pro vás kulturní pozvánku, která se dotýká aktuálně startujícího víkendu už za chviličku a festivalové ještě stále probíhající sezóny. Litoměřice totiž teď o víkendu mezi 28. a 30. srpnem nabídnou festival Fifely. Je to tedy filmový festival Litoměřice, který je takovým unikátním projektem, který nabízí nesoutěžní filmový program kombinující ověřené tituly promítané z 35, tedy z 35 mm pásu, s odvážnými formálními postupy aktuální tvorby světových festivalů a jinde nezhlédnuté filmy, třeba taky s živým hudebním doprovodem, což je skutečně kategorie, kterou já kvituju velmi, a třeba v rámci letní filmové školy jsem na ní chodila velmi pravidelně, takže můžu doporučit. Filmový festival Litoměřice je jediným filmovým festivalem tohoto formátu v Ústeckém kraji. Pokud se chcete kouknout na úplně kompletní program, můžete to udělat na jejich webových stránkách fifely.cz, tak to je to jednoduché. Já ještě třeba zmíním v rámci nehudebního programu některé zastávky. Už zítra večer od 9. si můžete zajít na koncert formace Berlin Manson. No a třeba 29. srpna ve 14 hodin odpoledne nabídneme v rámci Litoměřického festivalu taky program Rádia Wave, no a to naše chudáčky, takže pokud je chcete zažít naživo, máte prostor v Litoměřicích. fifely.cz, koukněte na kompletní program.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: domácí hudebnice Karolina Beranová, která vystupuje s celou doprovodnou kapelou. Ve své hudbě velmi ráda kombinuje prvky češtiny s anglickými texty, čímž za mě osobně nabírá na docela zajímavé originalitě. Rozhodně doporučuji sledovat její tvorbu, anebo si zajít třeba i na její živý koncert. Myslím, že s aktuální podobou kapely formace už byly docela sehraní. Další muzika do 17. odpolední, která se velmi kvapem blíží, ještě bude, a bude to formace Wet Leg s trackem Angelica.
1: Fifili. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma? Na konci světa. Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte. Litoměřice jsou blíž, než si myslíte. Program a vstupenky na fifili.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave. Co je na konci světa?
2: Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

čtvrtečních 17 hodin a 6 minut k tomu. Tohle je americká hudebnice Oxys s trackem Fingerling. Hudebnice, která je často spojovaná s hudebním žánrem, kterému se říká Marine Electronica, což je vlastně taková elektronika, která je inspirovaná světem pod hladinou, různými tekutinami nebo třeba i pohybem moře, takže její estetika spojená právě s vodou nebo třeba vodními živočichy. Teď za námi na pár minutek na vlnách Rádia Wave, jak už jsem zmiňovala, je pár minut po 17. hodině odpolední. Před námi poslední společně strávené minuty, ve kterých nabídnu dozajista určitě nějaký ten další kulturní tip, ať víte, jak můžete využít následující dny. Nabídnu novou i starou muziku a nabídnu taky aktuální díl naší studovny. Teď už ale zamíříme za hudebním kouskem, za kterým stojí domácí hudebnice Beata Kyzlínková, která si říká jednoduše Beaka. Je to hudebnice, které bylo teprve 13 let, když soutěžila v naší hitparádě neobjevených Starter, a to se svým hned debutovým singlem But Wait. Myslím, že do spousty hlav se zapsala hned právě už tím úvodním singlem do naší poroty Dozajista. No a Beaka teď spolupracuje i s celou kapelou, snaží se teď velmi intenzivně sbírat zkušenosti, třeba i s buskingem venku na ulici, neúnavně vystupuje, píše pořád niterné songy o každodenních strastech dospívání, no a prý toho debutového alba Beaka se máme teprve dočkat, ale můžu prozradit už jednu konkrétní věc, a to sice, že v polovině září ji přímo u nás na Waveu čeká Radio Wave Studio Session. Tak vyčkejte, nebude to trvat velmi dlouho, teď si ale pustíme její aktuální singlovku Thrifted Book, tedy domácí hudebnice Beaka.

0: takový malý funk fest jsme teď zažili po boku Group Therapy na vlnách Radia Wave, ale co budeme zažívat nadále? No tak to bude podcast fest. Mám pro vás další kulturní tip.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a doporučovat vám budu zítřejší datum, tedy pátek 28. srpna odpoledne a v podvečer, protože to je čas, den, místo, konkrétně Pražská Davidská klubovna, kam se můžete vypravit. Brány se otevřou zhruba kolem 14:30 odpoledne a vy si můžete zajít na podcastovnu, tedy na živé podcasty v Šapito, přímo na zahradě Davidské klubovny. Hned ve 3 odpoledne si můžete zajít na podcast Chudáčci od nás na Rádiu Wave. Je to vlastně nekonečná série herců a kamarádů Petra Uhlíka a Adama Ernesta o tom, když se jim úplně nedaří, takže o čem budou hovořit tentokrát, to se musíte dozvědět už zítra od 15. odpolední. Pak podcastovna pokračuje dalším programem u nás na Rádiu Wave, a to sice 17. odpolední a naším Slejvákem. Slejvák, podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. Rychlá popkulturní sprcha u nás na Waveu s Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem. No a tentokrát taky velmi speciálními hostkami, dost možná si ještě pamatujete kapelu Aqua Babes, no a právě některé z bývalých členek této formace dorazí jakožto hostky do podcastovny, tedy do Davidské klubovny. No a pak ještě zmíním třetí formát, který můžete zažít naživo, ten vypukne v 19 hodin a bude to podcast Sound System, který připravují hudební publicisté Michála Peštová, Nora Třísková a Karel Veselý. Takže trojice podcastů, kterou můžete zažít v Davidské klubovně v Praze už zítra, startuje se prvním podcastem v 15 hodin odpoledne. Podcastovna a Davidská klubovna.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na Rádiu Wave.

0: when I feel like falling. Na Waveu si hrajeme ukázku ze 7. studiovky desky Cry Baby z letošního roku od rapera Vince Staplese. Cotton, skladba konkrétně v jeho podání, teď pomalu, ale jistě doznívající ve čtvrtečním odpoledni na Waveu. No a protože už jsme se přehoupli do času kolem 17:30, tak to znamená, že před námi je z Brusu nová epizoda naší studovny. Tentokrát tedy epizoda s učitelkou Alenou Ruberovou, která navazuje na minulý díl, no a tentokrát bude probírat přípravu na nový školní rok. Více než tematická epizoda naší studovny už teď před námi. Já se s vámi pro dnešní den loučím, ale těšit se na vás budu zase zítra odpoledne. Tady je studovna.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
2: Ve studovně opět vítám učitelku Alenu Ruberovou. Ahoj.
3: Ahoj.
2: My jsme se v minulém díle studovny bavili o tom, jak jsi se dostala k učitelství na prvním stupni a v mateřské škole, a taky jsme probrali tvé studium. A teď by mě zajímalo, jak se připravuješ na začátek školního roku. My jsme to nakousli v tom prvním díle a já jsem tě totiž na sociální síti viděla na videu, kde právě ukazuješ, co nového si pořídila do třídy, že děti budou mít takovou svoji krabičku s pomůckama. Takže přípravy jsou v plném proudu.
3: No, moje léto bylo velmi pracovní, jako podle mě já jsem neměla ani den, kdybych jako nějakým způsobem si odpočinula. Já jsem se fakt snažila jednak si nakoupit nějaké pomůcky a materiály, protože já když jsem vlastně na konci školního roku přišla do té třídy, kde jako budu učit, abych se seznámila s těmi dětmi, tak v té třídě nebylo nic. Tam byla jedna tabule na křídy, která má dva metry na metr, jo, jedna skříň, a tam by ještě bylo řečeno, no, tady má pomůcky tahle učitelka, takže mě vlastně zbyly dvě poličky. A v té třídě jako fakt není vůbec nic, tak jsem si řekla, no tak to ne prostě. Takže jsem si opravdu jako hodně zainvestovala a nakoupila jsem si právě různé jako vozíčky, kde jsem nakoupila dětem nějaký hry, koupila jsem různé antistresové hračky, jo, protože jednak vím, že to frčí a jen tak mě samotnou to uklidňuje.
2: Takže tam budeš mačkat hopíka, jo, někde knedlíček.
3: Až mě naštvou děti tak, aby nevypouchla třeba.
2: Ty jsi letos dokončila magisterské studium.
3: Ano.
2: A nastupuješ teď jako třídní do páté třídy?
3: Ano.
2: A předtím jsi učila, nebo jak to máš? Bude tohle tvoje asi první třídnictví, předpokládám. Čím je to specifický?
3: Já jsem vlastně předtím měla zkušenost žáky jenom právě z praxí, které jsem měla buď na střední škole, anebo právě na vysoké škole. A zároveň ještě teda jezdím dlouhodobě dělat instruktorku na dětské tábory. A teďka mě teda v září čeká první třídnictví v páté třídě. A jsem z toho právě nervózní, protože vlastně já jsem se s těmi dětmi v páté třídě v rámci praxí setkala možná dvakrát. Což je jako, to je jako extrémně málo na to, že teď s nima mám vlastně strávit celý ten rok a provést je tím rokem, než půjdu do té šesté třídy. Takže proto jsem se snažila vyrobit si spoustu pomůcek, abych na to pak vlastně nemusela v průběhu toho roku myslet, protože ono to vyrábění je strašný žrout času. A já, když jsem se jakoby dívala na internet, tak za každý prd chcou všichni peníze prostě. A já chápu prostě, že je tady spousta jako lidí, co si řeknou, 10-20 korun, to je v pohodě. Ale prostě pro, myslím si, že začínající učitele, který prostě nemají ještě jako žádnou výplatu, a nebo třeba nejsou tak zruční si to někde jako vyrobit, tak prostě, kdyby měli každý den jako za něco dávat furt 10, 20, 50 korun, tak prostě ono se ty částky jako strašně nasčítají. Proto jsem právě začala i na své sociální sítě publikovat materiály, které poskytuju těm učitelům zadarmo. Jednak si za to netroufám vzít jako vůbec peníze, protože jsem začínající učitelka a vím, že určitě v těch materiálech se třeba najde nějaká chyba, jo, nebo něco, což prostě se dá očekávat. Ale zároveň vím, že to jsou jako pro mě věci, které já jsem schopná vyrobit za 20 minut. Jo. Jsou to věci, které já si vyrobím, stejně je použiju, tak ať z toho má užitek aspoň ještě někdo další prostě.
2: A abychom si to dokázali představit, co to může být? Je to nějaká hezká barevná tabulka vyjmenovaných slov nebo násobilky?
3: No, vyráběla jsem, ať už jsou to nějaká pexesa, jo, třeba na výjmenovaná slova, různá domina, Mám tam vyrobený třeba pomůcky na zlomky. Já mám, kdo má. To znamená, že každý dítě dostane kartičku, má tam obrázek nějakého zlomku, třeba 1/3, takže on podle obrázku musí vlastně poznat, co dostal za zlomek. Mm-hmm. A pak tam má napsaný, který zlomek hledá. Takže on hledá kamaráda, který má tu kartičku s tím zlomkem. A takhle si to vlastně na tom procvičují. Snažila jsem se udělat spoustu jako aktivit, kde děti vlastně nemusí sedět jenom za stolem a furt číst a furt psát a furt něco vyplňovat. Ale aby se zvedli z té židle a šli něco dělat prostě po té třídě. Protože vím, že mě samotnou na té základce ani na střední, ani nikdy jinde nebavilo prostě sedět a psát a číst a koukat. A hlavně to není pro všechny děti. Jo. Prostě máme tady děti, které se z toho bezvadně naučí tím, že to vidí. Ale pak máme děti, které si to musí osát, které si to musí zažít. Jo. Máme děti, které to potřebují slyšet. A jak oni to uslyší, když to mají před sebou jako a mají doplňovat? Takže proto jsem začala ty materiály vyrábět.
0: To je super, to se mi strašně líbí. A tenhle přístup, kéž by ho mělo víc učitelů. Pojďme klidně probrat některé ty věci. Já jsem si všimla i, že jsi pro ně vytvářela nějakou nástěnku takovou. Mm-hmm. Pojď to klidně víc popsat, to mě zajímá.
3: Já jsem si říkala, že vlastně v 5. ročníku v přírodovědě se vlastně řeší téma vesmír a říkala jsem si, to by bylo super prostě na nějakou jako celoroční hru. Takže vytvářím jednak materiály, které mají nějakou vesmírnou tématiku, ať už je to právě do češtiny, do matematiky nebo i výzdobu. A chtěla bych vlastně ten celý rok tím vesmírem nějakým způsobem motivovat. A vyrobila jsem si vlastně Galaxii úspěchu, kde vlastně jsem si řekla, že každému žákovi vlastně dám jeho hvězdu. Bude tam mít vlastně jméno a žáci vlastně v průběhu roku budou sbírat vlastně samolepky na tu hvězdičku za nějaké jako úspěchy, za to, čeho si všimnu, že hrají fair play třeba, jo, že někomu dokázali pomoct, jo, nebo že někomu něco vysvětlili, jo, že se nesmějou někomu ve třídě, když někomu něco nejde, že si pomáhají. A tohle jsou věci, kterých si chci všímat a chci za to ty děti vlastně nějakým způsobem odměňovat. Takže budou sbírat vlastně ty samolepky a poté vlastně podle počtu těch jako nazbíraných samolepek si za to můžou vybrat nějaký jako odměny v uvozovkách. Jo, buď tam mám třeba, když nazbírají 5 těch samolepek, takže třeba mají free pass na jeden domácí úkol, jo, že si můžou vybrat, že nemusí třeba dělat. Jo, nebo potom za nějaký větší počet těch nazbíraných lepíků jim třeba smažu jednu špatnou známku. Jo, což si myslím, že pokud se nepovede nějaká písemka, což prostě se může stát, jo, jeden blbec, prostě nedaří se, písemka ti nesedla, jo, tak dobře, smažu to, jo, protože vidím, že to dítě se snaží, že má tu chuť a že chce dělat a snaží se.
0: Kde na tyhle nápady chodíš?
3: Já se jako hodně dívám na zahraniční jako učitelky, jakým způsobem oni si připravují vlastně výuku, jaký pomůcky si právě nakupují. Teďka jsem si třeba koupila takový čudlíky. Ono to vypadá jak pro psa takový, jako že chci ven a takhle, ale jsou to vlastně čudlíky, kam se dá nahrát nějaký text a já když třeba budu chtít, aby děti měly nějakou skupinovou práci, a tím pádem se nemůžu věnovat každý skupině, tak prostě každá skupina dostane čudlík, kde už mají nahraný nějaký text, co mají dělat a můžou si to vlastně kolikrát chcou, tak si to můžou pustit. Jo? A já u toho vlastně nemusím jako takhle být, protože oni to zadání mají a ještě ho ode mě vlastně slyší, protože to je nahraný na tom čudlíku. A tohle jsou prostě věci, které já jsem třeba neviděla u nikoho jako v české škole jako používat. A právě se mě ty pomůcky, které se v zahraničí používají, strašně líbí. Takže tam já beru inspiraci na to, co koupit a co se mi tak jako líbí.
0: Tak to chápu, ty jsi v minulém díle zmiňovala, že ti to vyšlo na zhruba 40 tisíc tyhle různé jako věci. Tak teď už to chápu, když slyším, kolik si toho vytvořila. Jaké ty jsi měla učitelské vzory v dětství?
3: Já musím teda říct, že jsem se během praxe, ať už na té střední nebo vysoké škole, setkala se spoustou učitelů. Každý učil nějakým způsobem a někteří učitelé mi ukázali, jak to chci dělat a někteří mi ukázali, jak to rozhodně dělat nechci. Jo, třeba teďka jsem byla na posledních praxích v 5. ročníku ve Žďáře nad Sázavou u paní učitelky Lucie Skálníkové a to musím říct, že to byly ty praxe, které mi řekly jo. Takhle to chci dělat taky. A bylo to úplně úžasný. Já vím, že paní učitelka vede i různé právě kurzy, webináře přes letní školu a musím jako fakt doporučit, že je to opravdu zážitek a jako pracovat s ní bylo super.
0: A co bylo to ono, co jsi řekla, tohle chci taky dělat?
3: Pro mě to byla asi hodina matematiky, kdy ona je postavila všechny do řady. a měli geometrii. A každé dítě si vzalo do ruky křídu a ona jim řekla, ať tu křídu hodí na tabuli. Takže oni házeli prostě na tu tabuli, prostě ty křídy, a že ono to dělalo takový jako tečky. A ona se jich pak zeptala, víš, která je tvoje? A teď děcka samozřejmě vůbec prostě, která je moje, jo, prostě je nás tam 20 a nevěděli. A ona jim vlastně na tom vysvětlila, že no, tak každý na té tabuli máte ten jeden bod. A abyste si ho poznali, tak my ty body značíme. A teď jim prostě ukázala, že bod jakoby má značku toho velkého tiskacího písmena. A já jsem říkám, to je úplně skvělý prostě. Jo, a že já jsem na začátku vůbec nevěděla, jako že se to bude týkat, že budeme děti učit, jak se značí. Úplně skvělý prostě. Jo, a že já jsem na začátku vůbec nevěděla, jako že se to bude týkat, že budeme děti učit, jak se značí bod v geometrii. Jo.

0: že ty děti třeba v té třídě brečely kolikrát, jo? Že mě jich bylo líto, já jsem se v té třídě necítila dobře a opravdu třeba po výuce já jsem si musela vzít paralen, jo? Protože mě strašně bolela hlava. A bylo vidět, že ty děti jsou z toho jako strašně jako vystresovaný pod tlakem, jo? Že nechtěli ani zvedat ruku. A vím, že jsem tam třeba vedla hodinu geometrie a mě bylo tehdy od té učitelky řečeno, no tak si vem geometrii, oni ji nesnáší, tak ať víš, jaký to je. Takhle jako mi to podala. Říkám, dobře. Tak jsem si udělala hodinu, kde teda jsem zapojila děti do toho, že budou jako chodit po té třídě, budou do toho rýsovat a byl vlastně Halloween. Říkám, super, narýsujem si robota, jo, něco takového. A vlastně po hodině za mnou ty děti chodily s ukázkou těch jako svých výrobků, úplně nadšený prostě, jak to bylo super a jestli je budu mít prostě zítra na tu geometrii. A já jsem vlastně nezažila žádný problém. A to mi vlastně, tady mi právě došlo, že ono to není jako tím předmětem, že by děti neměly rádi předmět. Ono je to o tom, jak jim to ten člověk prostě předá.
1: To mám úplně stejnou zkušenost jako ze svých školních let. Přesně, že to je strašně moc o tom učiteli. Jaká pro tebe byla ta představa té práce a potom ta realita? Co tě třeba překvapilo, milé, nemilé?
0: No, já tím, že vlastně pracuju s dětmi už dlouho, já jsem vlastně už na základce vedla nějaký jako pofidérní kroužky pro děti z prvního stupně a pak vlastně během těch táborů, ale když jsem potom přišla na ty praxe, já jsem nebyla vůbec jako vystresovaná z toho, že tady mám něco odučit nebo že tady mám něco říct, prostě pro mě to bylo jako super, že jdu za těmi dětmi a že tam s nima můžu být, ale hrozně mě třeba překvapilo, že někteří učitelé mě už dopředu jako upozorňovali na nějaký děti. Tenhle je takovej a ten je makovej a on nedává pozor a on toto. Jo, a potom, jako když jsem šla učit, tak já jsem ty děti nepoznala, jako který to dítě to teda jako mělo být, protože mě všechny děti pracovaly. Všechny děti dělaly. Tam nebyl žádný jako problém a vlastně jsem musela hledat, jako který to dítě jako bylo takhle označený prostě a říkám si, jako čím to je. Jo, že jako jestli ten učitel jako to dítě neumí vtáhnout a to dítě mu tu hodinu pak sabotuje, tak jako mně samotné by se nechtělo dělat jako ve škole, že si sednu a tady máš papír a piš a čti a piš a čti a piš a celý den. Mně samotnou by to nebavilo. A já se nedivím, že ty děti to pak nechtějí dělat. No.
1: Co je ještě specifického pro ten první stupeň? Kromě samozřejmě toho, že jako jaký věci se učí, že přesně jsou to zlomky, vyjmenovaná slova a tak. Ale myslím i tu skupinu těch dětí, nebo třeba mě napadá nějaká jako komunikace s rodiči, která hodně zasahuje do té práce.
0: Tak ty děti už vlastně nejsou úplně malí v té páté třídě, ale nejsou to zas úplně jako velikáni. Takže tam to člověk musí hrozně jako vyvažovat, protože oni už ty děti se cítí, jo, a já už jsem ten páťák, ale zároveň to jsou pořád děti prostě, který potřebují podporu, který potřebují povzbudit a potřebují vědět, že to můžou zkusit znova. Jo, takže a každý to dítě už jako má nějaký svoje zájmy, ví, co chcou a ví, co nechtějí. Jo, takže tím jako člověk musí jako hodně jako vybalancovat, jako aby tu třídu nějak jako dal jako dohromady tady tím prostě. No a co se týče těch rodičů, tak to je kapitola sama o sobě, no, protože samozřejmě učitelé jsou jiný, děti jsou jiný a ti rodiče jsou taky jako, jako specifičtí, jo, že někteří jsou až přehnaně ambiciozní a hrozně to požadují po těch dětech, jo, a teď ne každý dítě na ty požadavky jako těch rodičů bohužel dosáhne a oni ti rodiče si to nechcou často přiznat, jo? Že to dítě má třeba v něčem jako problém. A buď jako jsou potom strašně přísní na to dítě, až ty to nezvládáš a jsi hloupý a prostě se málo snažíš a to jsou zase slova, které si to dítě v sobě nese strašně dlouho. A nebo potom viní učitele. No jak to, že celá třída měla jedničku a tady prostě Anička trojku. Jo? A prostě vnímá to tak, že ten učitel je na toho žáka nějakým způsobem zasedlý a že mu chce uškodit, přitom prostě my tam jsme pro ty děti. A my žádnému dítěti prostě nechceme dát trojku a říct mu, ty jsi hlupák. Prostě, jo. A je to pak jako, je to hrozně těžký jako s těma rodičema občas jako komunikovat, jo, protože oni už mají nějakou představu o tom dítěti, kam ho chcou jako v životě dát a tak, no. Ale samozřejmě jsou i super jako rodiče, který prostě, když mají nějaký problém, tak vám napíšou a prostě se to dá řešit všechno v klidu, jo. A prostě každá ta mince má dvě strany, to stejný jako jak s učitelama, no.
1: Už jsme zmínili nějakou práci s chybou, mně k tomu napadá ještě téma známkování. Jak třeba tohle máš i rozmyšlený, jak to budeš dělat se známkováním nebo celkově nějakým hodnocením?
0: Já jsem chtěla říct rodičům i těm samotným žákům, že

0: může se prostě stát, že nějaká písemka se nepovede, špatně se vyspal, nesedla ti písemka, jo, doma se něco dělo, jo, prostě může se něco stát, jo, nebo něco sdělal, prostě blbě se vyspal, jo, takže to se stát může a já těm dětem chci dát možnost si to opravit. Takže chci říct i těm rodičům na začátku školního roku, že pokud se stane, že dítě dostane třeba trojku a není s tou známkou spokojeno, ať mi dají třeba den dopředu vědět a já tomu dítěti připravím z toho stejného učiva na ten stejný princip nový test, jo? Aby si to teda mohl opravit. A pokud ta známka bude lepší, tak já mu tu horší známku smažu, jo? A budu počítat jenom tu lepší, protože zároveň vidím, že to dítě má nějakou snahu. Jo, a já nechci trestat ty děti za to, že prostě tady se ti zrovna nepovedlo, ale jinak vidím, že ten žák se snaží a že je šikovný. No, ale pokud jako uvidím, že to dítě na mě celý rok jako kašle, jo, nenosí domácí úkoly, prostě nemá zájem si ty písemky ani nic jako opravit a potom na konci školního roku za mnou přijde jako rodič mě tady prosit na kolenou, že ať já mu dám jako nový test, ať on si to může jako opravit, tak já už ty známky na konci školního roku jako nedoženu, prostě jo. Proto jim chci dát možnost, že během toho roku, ať si kdykoliv přijdou, kdykoliv budou mít prostě možnost si to opravit prostě. A to mi přijde jako fér, no.
1: Abychom ještě dostali vhled do toho povolání, jak dlouho ti třeba zabere ta příprava hodin, to už jsme se o tom bavili, ale potom přesně i vytváření znovu nějakých testů, známkování, komunikace, administrativa. Jaký je tohle vlastně podíl té kancelářské, když to tak řeknu, práce nebo přípravy versus potom to, že jdeš před tu třídu a 45 minut je něco učíš?
0: Tak ono samozřejmě ti ostřílenější učitelé už to mají prostě v malíčku, takže už ví co a jak, takže už si nemusí třeba dělat tak rozsáhlé přípravy. Ale já třeba nad tím se snažím jako přemýšlet prostě stylem, že si třeba vezmu tu učebnici, podívám se, jaký tam je úkol a přemýšlím, jak ten úkol udělat jinak. Abychom u toho nemuseli sedět. Jo, vidím, že tam prostě mají něco počítat. Super, tak jim z toho radši udělám běhací diktát prostě, jo. Radši si to vyrobím, nastříhám si to, rozdělám jim to jako po třídě, aby u toho nemuseli prostě jako celý den sedět. A někteří učitelé prostě se jim třeba nechce, jo, nebo nemají na to třeba tolik času, tak prostě se řeknou, no dobrý, tak uděláme tady tyhle 4 cvičení z učebnice a mají hotovo. Mají po přípravě. Jo, ale já u toho opravdu jako sedím jako dlouho a myslím si, že takových učitelů jako jsem já, je jako teďka hrozně moc, jo. Já už aj co jsem třeba viděla jako ty přípravy některých těch učitelů z praxe, jo, že to jsou jako 4stránkový jako dokumenty na 1 hodinu prostě. A to třeba mnohdy ty rodiče nebo ta veřejnost nevidí, jo, že si všichni říkají, že Ježíš Maria, oni chodí do té školy a teď vydělávají tolik peněz a nemusí nic dělat, do toho mají prázdniny. Jo, ale potom vlastně nevidí, co se děje za těmi zavřenými dveřmi. Jo, že ten člověk jako fakt sedí a přemýšlí nad tou hodinou a jak to těm dětem vysvětlit a jaký pomůcky využije prostě, aby ta hodina nebyla nudná, ale aby ty žáci byli aktivní, aby ta hodina byla interaktivní, aby je to bavilo, aby si to zapamatovali, tak to už je potom hrozně moc jako času. Je to strašný žrout.
1: Co bys doporučila někomu, kdo podobně jako ty takhle bude začínat?
0: Připravit se na to rozhodně, jako pročíst si ty materiály, podívat se do těch učebnic, co ty děti se mají učit, jo, vyhledat si k tomu i třeba nějaké vlastní věci, vyrobit si k tomu něco, postahovat si. Určitě na té učitelnici je spoustu jako super materiálů, jo. Ale fakt jako neříkat si, no dobrý, tak tady si něco přečtem a ono to nějak bude. Prostě to si pak jako říkám, některým dětem to určitě takhle vyhovovat bude, jo, že si to přečtou, ale prostě takový děti nejsou všechny, bohužel.
1: Co bys chtěla ty naučit, ty svoje páťáky? Co je pro tebe to nejdůležitější, co jim chceš předat do života?
0: Já si myslím, že učitel tam není jenom od toho, aby jim předával nějaké jako znalosti typu, no tak tady si vyjmenovaná slova, napočítám si do 10, ale je to prostě ten nositel hodnot. Jo, my jsme ti, kteří ty děti mají připravit na ten život. Jo, my jim máme ukazovat to, jakým způsobem prostě třeba v té společnosti fungovat a že prostě si máme pomáhat a tady ty věci. Jo, takže já bych jim chtěla prostě ukázat, že i když jsou třeba každý jiní, tak prostě to není důvod k tomu, abychom se někomu smáli. To, že si ti něco nepovede, mně se taky něco nepovede. Jo, já udělám tolik chyb, Ježíšmarja, já půjdu do té školy a já vím, že mě ty žáci budou opravovat, jo. A někteří učitelé to strašně jako smetou. A já jsem čekala, kdy jako si toho všimnete, ale prostě udělali chybu a oni sami často nejsou schopni si přiznat, že tu chybu udělali, jo. A pokud to ty děti neuvidí, že chybovat je lidský prostě a tak to jako je, prostě všichni děláme chyby, tak jak oni pak mají s tou vlastní chybou jako pracovat, když ten učitel si to sám nechce přiznat, že někde jako udělal ten přešlap. Jo, takže já jim chci ukázat, že prostě, hele, já tady taky udělám chybu. Jo, občas něco řeknu špatně, jo, udělám něco prostě, jak, že vy to nepochopíte. Zvedni tu ruku, zeptej se. Já jsem v té pozici byla taky. Vím, jak je to pro ty děti náročné, občas jako říct, že něčemu nerozumí, nebo že potřebují něco vysvětlit. A některým dětem to trvá dlouho. A já jsem byla to dítě, kterému to trvalo dlouho. Takže s tímhle já mám jako strašný pochopení.
1: A určitě i jako třídní máš trošku jinou roli v tom, že, nebo já jsem to tak taky vnímala, když jsem byla na základce, že to je ten člověk, kterému se můžeš i svěřit, že je to taková tvoje nejbližší vlastně osoba na té škole.
0: Já mám bohužel tu nevýhodu, že vlastně ty děti dostanu jenom na rok. Protože oni vlastně pak v té šesté třídě už vlastně jdou na ten druhý stupeň. Ale zavedla jsem právě ve třídě něco jako schránku důvěry, protože občas se i v té třídě najdou věci, kde ty děti prostě se bojí svěřit, jo. Aby je třeba někdo nenapráskal, že něco někde řekli a oni z toho neměli problém. Takže já jsem tam, já jsem si koupila košík a bude to vlastně na třídní dopisy. Pokud si chcou děti třeba říct mezi sebou, tak aby se naučili třeba ty dopisy posílat, že tam musí být to jméno, prostě komu to posílají a takhle. Ale zároveň i pokud chcou hodit něco anonymně třeba mně, jo, a já si to pak můžu přečíst, abych zjistila, že je někde nějaký problém, jo, protože občas ty děti jsou to děti a prostě občas se k sobě jako nechovají vůbec jako pěkně a opravdu mají strach jako říct, že jim někdo ubližuje, jo, dusí si to v sobě. A myslím si, že tady to, že to bude anonymní, tak by to mohlo trošku odbourat ten strach jako z toho, tak a teď já dostanu na čočku, že jsem někde něco řekl.
1: Já tedy doufám, že tvoje třída, samozřejmě ti přeju, aby byla úžasná, ale máš nějaké jako nástroje, jak třeba řešit šikanu nebo nějaký jako specifický situace, který tě můžou potkat?
0: Já si myslím, že je strašně důležitý zařazovat do té výuky i nějakou skupinovou práci. Že ty děti mohou pracovat i s někým, s kým třeba normálně nepracují, s kým nesedí v lavici, nebo s kým se třeba o přestávkách tolik jakoby nestýkají. Jo, protože oni jako ty děti jsou schopní se vám vysmát úplně za všechno. To, že máte brýle, za to, že máte takový a makový boty a že tamhle vypočítáte něco špatně. Ale když oni třeba nemají jako prostor k tomu s tím žákem jako mluvit, pracovat prostě, tak se nemůžou nikdy ani jako pochopit. Jo? Takže já se snažím právě zařazovat nějakou jako skupinovou práci, kde ty žáci se v těch skupinkách různě jako míchají, aby mohli pracovat prostě všichni jako s každým. A myslím si, že tohle pak taky jako hezky utmeluje ten kolektiv. Jo, že to je fajn.
1: Pojďme na tipy na tvoje oblíbené knížky, filmy nebo úplně jakékoliv zdroje, které bys doporučila těm, kteří už pracují s dětmi, případně i rodičům. Něco zaznělo už i v minulém díle, ale klidně to ještě doplň.
0: Já bych určitě doporučila knihy z oblasti vývojové psychologie, jednak i pro ty rodiče, protože někdo si může třeba myslet, že vývoj toho dítěte jako končí v moment, co to dítě vejde do školy a tam už se o to postará škola. Ale ono to tak není. Ono jako ten člověk se vyvíjí fakt jako po celý život, až prostě do toho stáří. A v těch vývojových knížkách, například právě od Wagnerové Alice, je to prostě hezky popsaný, co by to dítě kdy, jakým způsobem mělo umět. Samozřejmě každý dítě je jiný a učí se různým jako tempem, ale myslím si, že zrovna jakoby vědět, že jako ten nástup do té školy je jenom pomyslný milník v životě toho dítěte, je prostě strašně důležitý a že by to ti rodiče neměli nechávat jenom na tom, že však škola je naučí prostě. Jo. Oni jsou ti primární rodiče, kteří s tím dítětem tráví nejvíce času. Oni je znají. Jo. Samozřejmě učitel by taky měl vědět, jaký ten žák má koníčky, co ho baví a motivovat ho i v tom, co ho nebaví prostě, aby ty věci dokázal dotáhnout do konce. No, takže to si myslím, že je jako důležitý.
1: A zbytek tipů si poslechněte na konci prvního dílu.
0: Ano.
1: Pojďme ještě na závěrečný tip tohoto dílu. Co bys teď poradila nebo vzkázala učitelkám a učitelům?
0: Asi bych jim řekla, ať učí srdcem. Ať učí tak, jak by chtěli, aby je někdo učil. Jo. Aby se nedívali na tu hodinu jenom jako, no tak tady si něco vypíšu a tady si něco doplním, ale aby se snažili pro ty děti, protože to přeci děláme pro ně. Jo, my jsme si to vybrali, není to o tom, že by nám někdo držel jako zbraň u hlavy a teď tady budeš a budeš je učit. Prostě my jsme si vybrali tuhle cestu a je to naše poslání a měli bychom si na ty děti najít ten čas a poznat je, vědět, co je baví, namotivovat je prostě na to, protože my tu práci děláme kvůli nim.
1: Hostkou studovny byla Alena Ruberová. Moc ti děkuju za rozhovor, za všechny tvoje inspirativní tipy a hlavně ti přeju co nejhezčí začátek školního roku.
0: Děkuji moc.
1: A pokud vás téma učitelství zajímá víc, tak si určitě pustíte i minulý díl studovny, kde jsme probrali taky studium pedagogiky.
2: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Jasnění není na jednom pódiu. Je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jasnění.cz. Zajasni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
2: Hergot.
4: Hergot.
2: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Nymfomank Gary Oldman a Orson Welles hledají poupě v kupce sena klasického Hollywoodu. Steve McQueen pije na sekerku. Aleš Terence Stuchlý, Antonín Filip Tesař a Šárka Priyanka Gmiterková zapalují Aces of Fire a říkají Blame Canada Drag Race. Řidič u Sázavy narazil do spadlého stromu. Když vystoupil z auta, spadl na něj jiný a zabil ho. Kuna, kuna. Kuna. Asi jste pochopili, že zvuk poslechu dnešního dílu filmové kritického magazínu Čelisti hned po skončení odpoledního on airu se mnou mezi 18. a 19. hodinou tady na Radio Wave.
2: Čelisti. Radio Wave.
4: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Čelisti.
4: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

myslíte si, že existuje Bůh? Já se zeptám toho koně. Existuje Bůh? Jo. A existuje. A je to velká lové, je to radost. Existuje Bůh? Jo. Přátelé, vezmeme si cíl a z toho koně. Říká.

0: No proč to jako myslíte teda? Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
1: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.

0: dejchej, ať neblíješ.
1: Začínali jako Beatles a teď je z nich tohle bílý album, to dneska zapálíme! Nejhorší kapela na světě Beatles, toho byl naštěstí Temples, jo, prosím vás, 26. října se nyní zajdeme do Rock Café, výborná kapela.
2: Bude tam Helter Skelter.
1: Bude tam Helter Skelter totální, Vítek Švárc, Metalopolis, nazdár. A taky Karlovy Vary, nazdár, Martin Pleštil.
3: Dobrý večer.
1: A Aleš Stuchlý. A já letím za chvilku do Finska, mi už je všechno jedno. A to by něco nefunguje.
2: Jsem rozbil monitor.
1: Monitor, a to jsme věděli. To,
2: monitor is going to sleep.
1: To tady říkají, budeš spinkat, nespinkejte mi, prosím vás. Dneska je to smutný, protože Icons are dying, jo. Rybka, drag queen, zemřela zpěvačka Dolly Parton, legenda americký country, 80 let. Martine, máš taky vinily doma, doufám?
3: No, vinily nemám, pořídím si, ale já vždycky, když slyším Jolene, tak pláču, chlapci. To je věc, která je pro mě tak pudová, že ve mně se budí slzy a je mi smutno.
2: Autorka samozřejmě nesmrtelného citátu it costs a lot of money to look that cheap, jo?
1: Přesně tak, to je o tobě.
2: Já to žiju.
1: A pak si pustíme 9 to 5, jo? To, je taky, to jsou taky naše životy,
2: pochopitelně. Od 9 do 5, Roman, to bude hrát.
1: A pozor, Rybka na Kari, takzvaně hraje s tím Kari, zemřel taky věk 80 let, jo? Ale v těch 70. se proslavil hlavně jako takzvaný excentrický transexuální vědec, doktor Frank Forter, samozřejmě Rocky Horror Picture Show. Já jsem ho měl ještě radši, ani ne tak jako Klona Pennywise, ale pochopitelně takovej ten prodezřívavý konciérž, ten otravný týpek Sám doma dvojka, Ztracen v New Yorku.
2: No, tam byl velký slizón.
3: Ještě zlý miliardář, vilén Charlieho Andílku z roku 2000, tam byl taky slastnej.
1: Tak to jsem úplně zapomněl.
2: To jsem zapomněl, že existují Charlieho
3: Andílku. Tam ho znám z dětství právě.
1: Kutil Tim Curry byl výborný, vzpomínáme. Rybka basama s kusama, polka. Polka dot artist,
2: samozřejmě.
1: Kusama bylo jí krásných 97, samozřejmě velká avantgardní umělkyně, která se proslavila svýma různýma barevnýma sochama, instalacema, obří věci.
2: A žila tvůj sen Aleši několik dekád strávila v blázinci.
1: Dobrovolně žila v psychiatrické léčebně, to tě Martine čeká. Taky když ne, dobrovolně, nedá se nic dělat. Byla známá svou zářivě červenou parukou. Já si ji vezmu taky brzo na sebe. Co jsme radši? Její výtvarní umění, performance, beletrina, poezie. No to křížila všechno.
2: Já jsem se dozvěděl vlastně v jejich 97 letech, že existuje.
1: Aha,
2: ale to už neexistuje.
1: Výborná sympatiačka. Jedeme dál. Rybka vyrazil Kunal, prosím vás, teenager v Indii, hrozil takzvaně. A on hrozil kvůli telefonu skokem z útesu a nakonec na místě teda zemřela celá rodina, Vítku, to je docela drastická.
2: Hele, tohle se může stát jenom ve městě, které se jmenuje Chhatrapati Sambhaji Nagar, jo?
1: Maharashtra stát, výborná záležitost. A podle tety teenagera je situace podstatně složitější, než si myslíme, jo?
2: Jo, oni totiž ty původní zprávy hovořili o tom, že on chtěl, aby jeho rodiče doplatili nějakou další splátku na jeho mobilní telefon, poměrně drahý, a když to rodina odmítla, tak vlastně začal vyhrožovat smrti a následně došlo k tomu tragickému sledu událostí. Spad tam syn, otec a matka skočila za nima.
1: A ta matka byla jeho babička.
2: Přesně tak.
1: Já jsem
2: ale
1: si tam myslel,
2: vůbec nepatřila do rodiny.
1: Mladík Kunal Chandung a 48. otec Muridhar. Jo, to musí
2: Muridhar.
1: Nebude to zvomat někdo? Panahy, příští film, prosím tě, já se za to modlím už teďka. Rubrika A co dále, Baltazare, to jsme u Bressona, pochopitelně. Agresivní osel vtrhl v Německu do obytného vozu a Martin von zranil, co? Zranil několik lidí. Jak se mu to povedlo? Osel Freddy.
3: No,
1: takže
3: jako,
1: kuglovina trošku.
3: On původně jako vypadal dost nevinně, jo? No, jo. Ale ty jo, jakože tam byla prostě 33-letá žena, která se právě snažila pomoct jako dvou lidím, který on pokousal a pokopal. A když se jim snažila pomoct, tak ten pokousal a kopl a nakonec jí dokonce i srazil k zemi.
2: Ale
3: tak
2: on to měl dobrý důvod, ale on údajně teda chtěl chránit.
1: Možná, oni nejsou jistý tomu motivaci.
2: Uprchlou klisnu.
1: Tak to zase
2: jo. Chtěl si zastat.
1: Fantasticky. Prosím vás, rubrika Tam něco je, ale pocit jistoty ve mně síly. Dýchat ani nemusím, jo, říkám. Během vysílání a dýchat prostě nemusím, něco tam bude, říkal řidič. Bylo tam 14 piv a 4 roby. Dvě ani pivka jako Martin.
2: Ale v Hodoníně úplně normální dávka, samozřejmě za volantem. Oni ho zastavili, on si chtěl zapalit, on říkal, aby nekouřil, protože by to mohlo ovlivnit výsledek té dechové zkoušky. On říkal, to ani nemusíte, tam něco bude. Napřed teda tvrdil, že měl dvě piva, pak se přiznal, že večer měl ještě 12, jo, ležáčků pěkně. Takže a nějaký ty panáčky taky
1: 12,
2: byly.
1: 12 je podle mě, Vítku, nových 10-10, ne? Jo. Takhle to platí.
2: 10-10. A prosím vás, když si tohle to dáte za volantem, pozor, vyvolává to opravdu falešný pocit jistoty. Jo. Říkali policajti.
1: Martin je prostě zpomalovaný reakce, koordinace pohybu, to, co ty obecně už jako, i při tom fotbale není nic extra.
3: Je to smutný, protože přesně člověk jako seseká těch 12 kousíčků, ráno se vyprostí těma dvouma, ono to jen tak nevyprchá. No.
2: Vůbec to nevyprchá.
3: Špatný to řízení, dávám to za vinu jenom těm zákonům samozřejmě.
1: Nedá se nic dělat. Prosím vás, rubrika O těch prasat vyjedete a máme rovnou dvě, jo. Pražský fotbalový kluby, Sparta Košíře, to fandí samozřejmě Vítek, a Čechy je Smíchov, Martin oblíbený. Oni si přes leto chystali takzvané trávníky a těšili se, jste jako Mourinho na novou sezónu a v srpnu bylo po radosti.
2: Pozor,
1: prasata všude!
2: Média to označili teda velmi pregnantně, kluby trápí nájezdy černých nepřátel. To, tady, to je jako trošku ostřejší teda. Jak mění titulku.
1: Co říkáš, Švehlík, černý baron?
3: No, ono to není někde jako na periferii, jo, protože ono to je dokonce jako pár zastávek od MHDčka, takže ty prasata prostě chtějí s náma koexistovat. Já bych jim to umožnil.
1: Jo, teďka vidíte, že Martin si nebere nikdy sluchátka, takže netuší, že jsem pouštěl zvuky. A proto jsem říkal, ber si ty sluchátka. To nevadí, ale.
2: A ho rozreju.
1: Rubrika o těch prasat vyjdete volume 2. Nastěhovali se do novostaveb, teď jim ale za okny začínají chovat 2000 prasat.
2: Prostě ty lidi si v Ostravě kladou otázku.
1: Polanka na to
2: druhou. Po každý tvojí návštěvě místní se prostě neshodnou, jestli na okraji Ostravy prasata patří nebo ne.
1: Samozřejmě, že patří. A do Petřkovic nahrad tisíce a tisíce prasat, hlavně do Včelařský.
2: Oni teda v této lokalitě už si měli zkušenosti, velice se jim ulevilo, když tam ten chov těch velkochov těch prasat ustal, ale teď to hrozně to vrátí mouchy na zahradě.
1: Tam si sedneš,
2: smrad a
1: kvičení. Tam si prej sedneš a 50 much. To jsem naposledy viděl Martina na LFŠ. Seděl stovky a stovky much. Dolly Parton 9 to 5. Vzpomínáme.
2: Nazdar.
1: Dva nejlepší stejně ta holka.

Já nemám ráda tam ty záležitosti, to tvoření, víte, těch dětí. A to bude taky jinak, jako u rostlinky. Budou dva lidi, že se mají moc rádi. Nebude výroba.

0: to vlastně víme, pane architekte?
1: Tady už to hoří zase ve studiu, díky Dolly Parton, 9 to 5, dneska se bude vysílat od 9 na 5, neskončí to, nikdy to neskončí, rubrika Kdyby radši hořel, moje oblíbená, rád zasahuji, to já říkám obecně, a to říká rakouský hasič, který v létě zakládal požáry, není to první případ, ale myslím, ani z tohoto regionu.
2: On jako nejenom, že zakládal, on je i hlásil, protože jak pak teda prohlásil, když ho takzvaně lízli, jemu to prostě dělá jako dobře, ty zásahy. Já mu to přeju.
1: To naplňuje moje podezření, že většina těch hasičů jsou opravdu tak kryptopyromani, úplně jednoznačně.
2: Ale to že on to vlastně založil a hned to nahlásil, aby se to příliš nerozšířilo, ale už se dalo zasahovat. Jo.
1: Kdo chce zaplavat, musí sám hořet, Martine. To
3: no jasně, ježišmaré, ale on to jako říká krásně pragmaticky. Mm-hmm. Říká, nikdy jsem nechtěl, aby se stalo něco zlého. Zajímala mě jen trocha akce.
2: Jako Charles Manson.
1: To se si dneska rozebereme samozřejmě. Rubrika Hlušina. Vítku, o co je, prosím tě, co jsi zapomněl? Ale
2: muž si zapomněl v uších špunty a 5 let si myslel, že ohluchl.
1: To je náš případ.
2: To je přesně něco, co by se mi určitě stalo. Já jsem teda bohužel na poslední Brutal Assaultu špunty do uší ztratil.
1: Ale na Valtari to nebylo potřeba, ne?
2: Na Valtari ne, naopak. Pozor, při vystoupení Lumen jsem se do toho opřel a pak jsem neměl špunty do uši.
1: Ty jsi byl vždycky Lumen. Prosím vás, rubrika Air Jesus, tím zítra letím, palubní personál vyhodil z letadla ženu, která využila čekání na start a začala z uličky kázat cestujícím.
2: 40-letá žena, která sama sebe se vytylino a pokládá sama sebe za mezinárodně uznávanou evangelistku a influencerku, se prostě postavila do prostřed uličky a začala. Vím, že všichni čekáme, je to frustrující, ale chci vám říct, že boží načasování je dokonalé. Přesně. A že Bůh ví všechno. Možná vás dnes ochrání před nebezpečím. Chci, abyste zůstali klidní. Ježíš Kristus vás miluje natolik, že zemřel na kříži.
1: Doufám zítra v 8 ráno, prosím vás, let Praha Helsinki, doufám, že mě někdo osvobodí od démonů, jo, kteří nemají rádi Ježíše.
2: Je to tak a na konci teda, když ji vyvedli z toho letadla, podobně jako všechny cestující, řekla, že prostě kázala ráda. Pro ty cestující. Oni asi moc rádi nebyli.
1: My taky rádi kážeme. Rubrika v rybníčkách, jdeme do Strašnic. Ovšem tak trošičku zároveň západní Bengálsko, jo. Mladík už 5 let žije v rybníku. A pokud vyleze, trpí. Martine, to je tvůj případ. Prostě jako jste jako 16. mladík z indického západního Bengálska. Hodiny i dny v kuse ponořený v rybníku. Mezi kapry. A kapra ještě přijde.
3: No jako on se totiž posledních pár let jako potýká s intenzivním pálením kůže.
1: To je takže psychosomatika.
2: Ale to my dva jako uznáváme, ne?
1: No, já se zároveň vnitřní škrába, vnitřní exém.
3: Ale on tam má zároveň jako podporu, protože ty lidi za ním chodí, nosí mu papání a zároveň se snaží přemlouvat, ale on prostě nechce a zarytě si sedí v tom rybníčku.
2: Takhle nosí mu rýži a sušenky, což úplně nevím, jestli by mě přesvědčilo vylézt, jo. A už se to prej na něm začíná projevovat, už je celý takový jako vybělený.
1: Iqbal Shake.
2: Začíná být i nachlazený, samozřejmě, že ty noci jsou chladné.
1: To je podle mě nová verze toho bílého šejka, Il Shake Bianco. To je Felín, to je jasný Felín v tom.
3: Ale ona fakt jako ta mořská voda má fakt blahodární účinky, chlapci. Jako
2: ale to je rybník, ne?
3: To je rybník ještě k tomu. No tak to nevím, co tam hledáte. Jdeme
1: rovnou na rubriku Kájo, já tě znám, ty mě neznáš, a ne rybí vězeň. Kapra Karla, prosím vás, po měsících a měsících bloudění v zaplavených chodbách takzvané amatérské jeskyně uvěznilo sucho. Sušo zase zavládlo.
2: Hrozný amatér ten kapr, on se tam dostal ještě v době, kdy vlastně ta jeskyně byla propojená s tokem řeky Punkvy a bohužel klesla hladina Punkvy, tak tam zůstal uvězněn a teď probíhají dohady mezi těma lovcemi, jako jestli ho lovit nebo ne toho Kájo.
1: Jestli líbí taková ta lakonická věta, rybí vězeň teď čeká na déšť. To je synopse mýho filmu. Jedna jediná věta, víc nevíš prostě.
2: Protože my nevíme, že ten kapr bloudí v podzemí měsíce, je možný, že to stěhování a změna klimatu by ho vlastně zabilo.
1: Do toho podběráku on se nedá chytit.
3: Přesně tak, tam se chytit nedá, takže by k jeho tůni musel zamířit rybář s udící, Káju odlovit a pak je venku vypustit.
1: No, to Kájo, není tak, hele. A není to hňup ten Kája?
2: To má tak sála.
1: Rubrika, můj přítel Fuji-san na závěr, jo? Otec nechal unaveného 7letého syna na svahu hory Fuji a pokračoval krásně výstupu. To je progresivní metoda, jako posadit ty tři děti na ty nákupy. To je jenom elevated.
2: Za prvý nechalo ve výšce 2500 metrů, on se dá furt dejchat. Ale pozor, zároveň mu nechal nealkoholický nápoj a svačinu, jo?
1: Ježiš,
2: nevím, na co si to dítě teda jako stěžuje.
1: Ale to je, Martine, on teda vůbec.
3: No, jako takhle, on ještě, ještě tam je důležitý dodat, že on šel s dvěma synama, toho druhorozenýho.
2: 12
3: toho druhorozenýho tak odhodil, nechal, to jsou ty slabý kusy, a toho prvorozenýho, to správnýho, tak si vzal sebou, šel dál samozřejmě.
1: Nádherná japonská úkola.
2: Tak jako Japonec samozřejmě musel říct, že to hluboce lituje. No, ale nelitoval, ti říkám, ten toho nelitoval.
1: Yoko Gerike Kame, Grace Eyes a jedem!

Já jsem archanděl Uriel, takže teď se vám představuju svým pravým jménem. Jsem 100% inkarnovaný archanděl Uriel.

0: Slezer Jose!
1: Ale druhý příchod Kristova vědomí je samozřejmě Jose Mourinho.
2: My to dávno víme!
1: Jose!
2: Jose! Tři díly a takový jako tři vrcholy toho jeho zvláštního mýtu, jo, můžete vidět na Netflixu. Chelsea, Inter, Real Madrid. Jak vypadají ty první zápasy, prosím tě, teďka, nová sezóna?
3: No teďka vypadají krásně, má za sebou dva zápasy ligový, obě dvě výhry, 2-1, 4-1, Vinicius Junior ho má rád, takže všichni se smějou, vypadá
1: jediný to pohádkově. To je jediný člověk, který ho má vyny rád.
2: Je to pravda. Tady ten pokus dostat se pod kůži jako člověkovi, chlapíkovi, který si už vlastně vlastní kůži jako obrendoval nějakým způsobem, nikoho pod ní nepustí, je dost obtížný. Já jsem se bavil víc, než bych byl ochotný asi přiznat, je to svižný, chvilkama překvapivě intimní, ale zase ne příliš. Prostě nakonec to selže jako demystifikace, protože Mourinho prostě zůstává i tady hlavním režisérem svého portrétu.
1: Je to tak, no, je to člověk, který vlastně vždycky byl skvělý v kontrole toho svého obrazu, jako kdyby vždycky byl schopný režírovat i ty tiskovky jako nějaký divadelní představení. Vždycky měl punchline, kterým jakoby pojmenoval sám sebe, vlastně všechny ty jeho slavné epochy jsou pojmenovaný tím, co on o sobě řekl a byly vystihovaný tím, jak on o sobě mluvil, ale hlavně to byl prostě trenér, který dokázal jako neuvěřitelným způsobem získat na svou stranu některý hráče ovlivnit je a vlastně přimět je k tomu, aby za něj bojovali jako za nikoho jiného. Takže je to jako inspirativní osobnost, která je ale velmi dobrá v kontrole svého soukromí. A předvádí to i v tomhle dokumentu. On je vlastně mistrovský jako self-marketer a toho režisera, který je teda Joe Perlman, jakoby pouští jenom přesně tam, kde ho chce mít a nedál.
2: Je tam pár záblesků nějaký zranitelnosti, otec, samota, potřeba lásky, ale nikdy tam není. Takzvaně zpětný problém nikdy.
1: On to vždycky rychle vycouvá.
3: A zároveň to jako velmi pragmaticky pojmenovává ty věci. Jo. My tam vlastně nemáme moc co zkoumat, protože on na začátku řekne, já jsem vítěz, proto mě točíte dokument, jo. Potom tam přesně řekne, já jsem obchodník, já prodávám, takhle jednoduché to je. A pak se zajímá, tam jako říká paralelu ke Steve Jobsovi, mě nezajímá, jako jaký byl jako mladý, jako co má za rodinný problém, mě zajímá, proč je úspěšný, jo. Tyhle to mantrou se vlastně on jako řídí, mě to v něčem přijde výmluvně smutný, že to je člověk, který má tak nastavenou tu mantru, že poměřuje hodnotu člověka podle toho, jaký má úspěchy, ty globální, ty trofeje a tak dále. Mohl by to být jako velmi podnětný portrét člověka, který se topí ve vlastním obraze, který se topí v tom jako pohlcenosti tím workoholismem, tou prací, tím fotbalem, což jak se on ten Mourinho snaží předskládat před nás, tak je jako jediný jeho svět, ten fotbal, což ale když se podíváme na to jeho veřejné vystupování, tak očividně není pravda, jo? Jako přesně jak říkáte, potvrduje se tady ten svůj mýtus, ale já vlastně mám problém s tím dokumentem jako s konceptem, kdy vlastně dvě epizody vidíme rekapitulační průlety, byť jako dobře nastříhaných záběrů, který kopou jsou energický, těhle těch věcí na YouTube jako x bambilion a vlastně ty nejpodětnější okamžiky přichází až v posledních 20 minutách, jo? Kde je ten jako ostrý sešup a vlastně přesně nevyprávíme o selhání, vyprávíme o vítězi a vlastně mě trošku mrzí, že ty filmy že se na tuhletu hru byli ochotni naladit, protože je to velká škoda a Mourinho je fascinující osobnost, která přesně může posloužit i jako nějaký můstek odrazovej k širším souvislostem, což se tady vůbec neděje.
2: Odbyly to hrozně rychle ty neúspěchy.
1: No tak protože on o tom samozřejmě mluvit nechtěl zjevně, jo? Tomu on se vyhnul, aby udržel ten svůj obraz toho vítěze. Je teda zvláštní, jak já jsem třeba měl v hlavě jakoby zakomponovaný, že ten jeho pád přišel mnohem dřív, protože vždycky byl takový ten jako ta Schade Freude, že prostě se Mourinhovi něco nepovedlo, ale ono to fakt jenom zakrývalo to, že on dokázal být na vrcholu neuvěřitelně dlouho. A potom jak vlastně ten dokument kontroluje, tam je taková jako vtipná do uška, že Pep Guardiola říkal, že se bude toho dokumentu účastnit pouze pokud ho Mourinho prý jako osloví osobně, což on jako odmít udělat.
2: No to by Pepi trošičku, ale jinak ty svědci jsou vlastně dobrý, sehnali dobrý hráče, Terry, Lampard, Vidrobba.
1: To je generace, která se Petra Čecha, že jo?
2: Ibrahimovič, nádherně anglicky mluví ten Čech, jo? Oni vytváří taková trochu polyfonie nějakého jako obdivu, loyalty dávných jako křivt, ale vlastně vidí, že ten Mourinho, hlavně ten archiv, ten vintage Mourinho, fakt jako vystylizovaný prostě predátor, který pochopil, že fotbal se prostě hraje nejenom na hřiště, hlavně před kamerama.
3: No a zároveň je to opravdu potvrzení toho, že on je ten jako trenér z té staré školy, kde ty hráči jdou za něj umřít. Jo? Když jako máte problém fyzický, tak se vás špatně podívá a vy na to hřiště prostě jdete. Vlastně to buduje tuhle tu dost nezdravou toxickou mentalitu a vlastně ty hráči toho Realu Madrid, který mají ty ega a už jsou trošku jinak nastavení, jsou ty z mladší generace, nejsou to ty dříči jako ten Lampard, tak s tím měli logicky problém. Jo? A tyhle ty věci jako vůbec, jsou tam naznačený, ale nejde se tam do hloubky.
1: Jediný vlastně, kdo mluví jakoby proti němu je Iker Casillas, jo? Což jakoby málo v té polyfonii, která
2: To je úplně jasný.
1: Iker to všechno vynášel.
2: Jinak ten tam mechanismus je taky furt stejný, vlastně trošičku to mluví proti tomu dokumentu, jaký to konflikt, nějaká mediální válka, vítězství, další konflikt a už taky repetitivní.
1: Jo, pro mě přesně tam ta zásadní otázka, jestli ten jeho neúspěch v posledních letech nebyl náhodou daný tím, že ten sport se jakoby výrazně proměnil, no, vlastně i v tom svém mentálním nastavení a že Mourinho už je vlastně trochu dinosaurus, byť jako vítězný dinosaurus. Jo.
3: A určitě minimálně co to podtrhuje, proč je to pro ně zajímavý, tak je to další jako dílek do téhle skládačky jako člověka, který si jako trenér uměl sebe udělat brand, což je plně unikát, nikdo jiný to nezvládl a furt mě baví jako showman. Já jsem rád, že je v reálu, protože to bude mít zase pořádný koule.
1: Ale hodně jsem vzpomínal na nedávný dokument Nadal, který je teda jako výrazně
2: lepší, výrazně úplně jinde. Tady ten narcistický showman, samozřejmě trochu geniální psycholog, dobře, taktik, manipulátor, všechno možný, ale taky uražený kluk jako v drahém obleku. Říkali jsme si i trošku jako nudný pozor v něčem.
1: Jo,
2: je tam jsou tam všechny ty jako modely. Nakonec teda, jak jsem říkal, jsem se u toho středně bavil, ale jinak je to takový pozvat jako Napoleona na nějakou psychoanalýzu, ale necháš ho vybrat otázky do značný míry.
1: A mluvit jenom jeho.
2: Přesně tak. Já nechám mluvit i vás, ale pozor, Central Sea a to je nová hymna, když začne Premier League. The Team, britská škola pořádného drillu, pojď.
1: Takže centrální C, jak vysoké máš centrální
2: C? Jablko C!

0: fotbalový track od Central Sea, The Team. Cčka, to jsou hned dvě, jsou to cháčka vlastně. Čika Čeka, reality check nějaký teda proběhne.
1: Takže Čečka jsou to.
0: Ježiš, Čečka, sbírám samozřejmě, zajímá Šimona Holýho, našeho bývalého kolegu z Rádia Wave, na kterém my stále ještě vysíláme, snímek Čika Čeka, který doputoval teďka do distribuce z karlovarské soutěže. Čelisti jsou samozřejmě propagátoři a milovníci dragu, tak, ale bohužel tohle je teda hodně podprůměrný film, který po nás, jak říká Tomáš Tesař, vůbec nic nechce. Je to pro mě jak vlastně mizerně televizně inscenovaný, plochý vizuál, který připomíná random díl ulice. Je to tak podivně neambiciozní, to mě tam zklamalo vlastně nejvíc. Opravdu nejde o to, že by jako zlí kritici nechtěli laskavý film s diváckým potenciálem, nebo chtěli vidět, nedej bože, LGBTQ postavy trpět, v žádném případě. Všichni si myslím, že chtějí vidět nějaký jako film, který nebude scenaristicky takhle neduživej, režijně bezradný, dramaturgicky vlastně odfláklej, k argumentům se dostaneme. Navíc, jak si asi povšimli poroci ve Varech, když to vyšlo bez scény, je to trochu anachronický a trošku vlastně z jiného století jsem měl pocit.
1: Já vlastně nemám vůbec nic proti tomu, že se tady někdo snaží o nějaký jako chytřejší mainstream, to znamená, myslím, který je konečně zakotvený v nějaký jako konkrétní sociální realitě, nebo hrává se to v takových těch zvláštních sterilních prostorách. Mainstream, který má, řekněme, jako velmi, velmi dobrou agendu, protože se snaží teda šířit poselství nějaký tolerance.
0: Jasně.
1: A já mám rád prostě filmy, které jsou feel good a ve kterých dochází k nějakým katarzím, k nějakému mezigeneračnímu smíření. Ale musím říct, že v případě Čika Čeka si to je pro mě film, kde k těm katarzím dochází jako naprosto samovolně a v tak rychlém sledu, že kdyby to asi byla pohádka typu Kinky Boots, což je film, který si dovedu užít, tak bych to možná jako přešel s nějakým jako lehkým pokrčením ramen, ale v případě filmu, který pracuje s nějakým realistickým klíčem, tak musím říct, že mi to přijde vlastně něčem jako strašně neduživý a strašně jako alibistický, jak snadno se ty věci dějou a řeší.
2: Jo, jako ten film na rozdíl od těch postav trpí nějakou krizi identity, jak jako Vítek zmínil to vyprávění, je to přesně vytípneme si ty největší body zvratu, ty nejvyhrocenější momenty a pro tu každodennost, tu organičnost, jako dialogy o ničem, ten Šimon Holý vždycky říkal, že zkoumá tu autenticitu, tady se pro mě ta autenticita mění spíš v nějakou jako křečovitost, která se možná v těch jako nízkorozpočtových, na koleni spíchnutých projektech lehce schovala, tak tady už podle mě jede na plný obrátky, ale ještě k tomu vyprávění, abych neodběhl, tak my tam vlastně ty jako všední situace, kdy ty postavy spolu opravdu jsou, tak se dočkáme až pak jako na konci, jo. Přesně, dramaturgicky je to poslepovaný, jak z nějakého workshopu, kdy vám říkali, tohle je tam zbytečný, tohle to vyhoďte a tak dále, tak na mě ten film vlastně působí strašně vyfabrikovaně, nějakým způsobem uměle paradoxně, jo. A především máme teda na jednu stranu tuhle tu snahu o to vycizelovaný vyprávění, který jako kolikrát počítá i s tím nějakým hollywoodským stylem v podstatě. A do toho tam máme tu jako wannabe artovou estetiku, která staví na těch jako pomalejch statických záběrech, že jo, a vlastně docela dost jako rozvážný inscenaci, u té inscenace se možná ještě zastavíme, která taky je to spíš možná nějaká tvůrčí bezradnost.
0: Mně přijde, že vlastně ten vizuál je fakt placatý, že to záběrování je hrozně fádní, strašně banální střih, jako bych tomu vlastně vyčítal a mám pocit, že výsledkem je díl, který má nějaký potenciál, ale jak jsme naznačili nějaký ingredience s přesahem, coming out prostě a venkovská drag show a tak dále, věci, které jsem byl nadšený, jsem viděl, že tam jasně budou, ale jinak to má naprosto alergii na jakýkoliv náznak problematičnosti nebo konfliktu.
1: Je to ústřední téma vztah vlastně matky, která pochází z tohohle vesnického prostředí, který je vlastně velice omezený v přijímání nějaký jinakosti a syna, který se vrací z ciziny, kde působí jako drag queen, je jako vlastně strašně silný a člověk tam cítí ten potenciál nějakého toho kontaktu mezi Pavlou Tomicovou a Janem Cinou.
0: A ono to mi vlastně víc zvoní, že vlastně si uvědomuje, že žila celý život pro někoho jiného nebo někým jiným a očekávání druhých.
1: Mě přesně jako já jsem měl pocit, že v tom filmu jako něco chybí a něco přebývá. To, co tam přebývá, je vlastně to, co tam je, a to, co tam chybí, by mi asi umožnilo si nějaký třeba ten jako dramatický jádro užít. Ale nic takového tam pro mě nebylo.
2: A ještě jsem si vlastně říkal, ten film tam má takový momenty, kdy vás láká k nějakému subverzivnímu přemýšlení, vys jako ta úvodní formanovská scéna, kde pak ještě jako říká, tam jako tady víte, že tady Hojdová nebo někdo má prostě tady dítě z Formanovic, jo, nějaký takový random jméno a planeta jméno to Formanovic. Člověk jako říká, OK, na jakou stranu je to nějaká hra, na jakou stranu to teda máme číst jako podle téhletý jako metodiky. A pak tam je vlastně ten jako vyloženě pohlednicový kýčovitý závěr, u kterého si člověk taky říká, to je jako vážně, nebo jako má nám to dávat nějaký linky k tomu to nějak třeba zpochybňovat, zpětně reflektovat. A vlastně jsem tam nenašel nic, jo, nad rámec těchto jako samoučilných frků.
0: A jsem se teda opotil už u zjevení ducha manžela, stejně tak závěrečná jako jízda kamery, samozřejmě. Jo, takže za mě jako vlastně nulová nějaká dramatická představivost. Ten scénář je vlastně tak nějak divně ilustrativní. A vlastně, když jsme se měli zastavit vlastně u herců i nějaká jako zvláštní schizofrenie, že vlastně to nesjednocuje ten herecký jako tón. Jan Cina pro mě to drží celý nahoře nějakým způsobem. a je vlastně velmi civilní. Zatímco Pavla Tomicová hraje to v takovém modu takového exaltovaného mateřského dojetí, permanentní úžas, nevím, takový jako to přehrávání posouvá tu realitu do nějaký strojený manýry, neladí to dohromady.
1: Jo, pro mě ten Lukáš asi jako nejsilnější vlastně stránkou celého toho filmu, protože je to jako dobře vystavený charakter, dobře zahraný, má nějaký prostě jako facety, který se skládají, ten člověk, který jako je vlastně trošku poznamenaný tím prostředím, člověk, který jako by nikde není doma, ten domov hledá, ale zase to jsou jako věci, které se tam spíš vkládám, než aby ten film mě nějak uspokojivě jako rekonstruoval. Jo.
0: Jak jsi říkal, Martin, je to vlastně něčím nefilmový, až jako v té bezradné inscenaci trošičku vlastně chybí tam nějaká jako gradace, překvapí nějaký i rytmický kontrapunkt. Měl jsi z tohle ten pocit?
2: No určitě, jako tam jako stylisticky nejnáročnější, nejobjevnější v úzovkách scéna, tak je přesně ten formanovský pastiš, jo, kde tam jako na začátku ta kamerová jako kamerový řáb nahoru, pak tam máme ty rychlý střih, kde jako vidíme ty jako lidi, kteří jako observují tu situaci, ale to je vlastně tak strašně vykořený a já furt nevím, proč to tam vlastně jako je, jakože co já si s tímhle mám počít, jo, a přijde mi, že to je fakt tak jako nahodilý a já opravdu pátrám po tom tématu a ono to k tomu vybízí, že jo, jako ten drag, což je přesně přejímání nějaký identity, která je ale pravdivá, nacházím to vlastně skrz nějakou tu umělost a performanci sám sebe, tak já se jako se snažil jako najít v tom filmu koncept podobný, nevidím ho tam.
1: Jo, já bych jenom řekl, že samozřejmě budu rád, když ten film třeba změní jako pohled jediného člověka na tohle téma, jo, že mu nějakým způsobem pomůže, ale to není pro mě dostatečná motivace jako takovýhle film přijmout a vlastně spokojit se s takovým málem. Jo,
0: pokud
1: jo.
0: To edukativní záměr nějaký, tak skvělý, myslím, že můžu říct jako dlouholetý fanoušek a to musím říct možná i propagátor dragu skrz čelisti a naše speciály, bych to vítal jako ideologicky osloveně to téma, ale jinak vlastně se to pro mě proměnilo v takovou jako, chci to říct, až jako čistou nudu nebo až možná jako bolestivý nezájem vyvolaný právě jako absencí invenčních filmových prostředků.
1: Ten nezájem asi jako by pro mě nejsilnější slovo, který jsem schopný použít v souvislosti s čika.
0: Mrzí nás to, Balu Brigáda, Bad Head, Čelisti Radio PS, nemaj!

0: Polka. Ne?
1: Twin Legs Polka, Tamahuzi Polka, anebo Kiss Me Polka, Polka Twist.
2: To jsou písničky,

0: čelistí na rádiu B.
1: Originální název samozřejmě snímku Malá sestra. 17-letá Fátima, nejmladší dcera francouzsko-alžírský vlastně muslimský rodiny, začne objevovat svoji přitažlivost vlastně k ženám a ten film sleduje ten snímek teda režisérky Hafsie Herzi, která dřív spolupracovala s Abdeltifem Kečiček, k tomu se ještě dostane, tomhle zvláštnímu srovnání. Tak ten film sleduje vlastně pokus té hrdinky zachovat si všechny své nějaké jako identity, nezradit víru, ani vlastní tělo, ale rodinu, ani sexualitu. No, myslím si, že nenavážeme o moc pozitivnějším pohledem než u filmu Šimona Holího, co Martine?
2: No, je to film, kde vlastně na papíře i během toho sledování všechno funguje, jako je to fakt jako pečlivě opečovaný snímek.
1: Ale jsme jako režijně trošku ve vyšší dívčí.
2: Jo, určitě, jako je to rozhodně vycizelovanější věc, ale právě je pro mě přecizelovaná, že tam necítím tam žádnou osobitost.
1: Život unikal někudy.
2: Jo, v něčem je to věrný k těm svým lokálním kořenům, je to nějaká důsledná ilustrace toho, v čem ty postavy opravdu žijí.
1: Ilustrace je dobrý slovo, aspekt,
2: no, ale přesně, je to ta ilustrace, ale zároveň se to drží přesně těch festivalových trendů, kterých vidíme prostě a řešíme to tady každý týden a vidíme jich x.
1: Generická
2: není to film, který byste si řekli, že je špatný, nebo že byste u něj trpěli, ale prostě viděli jste to už jako xkrát a další jako variace na tohleto téma. Mě trošku osobně unavuje, byť jsem k tomu filmu neměl odpor, minimálně stylisticky je vlastně zajímavý, jak vlastně čím blíž ten objektiv neustále k té postavě je, tak tím nám je paradoxně vzdálenější, to je vlastně docela dobrý motiv, pracuje se tam s motivy odlesků, zrcadel, vlastně se jí trošku rozpadá ta identita.
1: Jaká péče tam je, samozřejmě režijní, ale...
2: Taky vlastně cením, že ten coming out, tak vlastně většina těch filmařů ho hodí prostě do půlky třeba, jo. A pak se jako vyrovnává s těma následkama, tady vlastně jako dusí a je to vlastně to vyvrcholení, to mi vlastně přijde jako nápaditý.
1: Jo, a on tady vlastně nepředstavuje ten coming out nějaký jako nic jiného, než vlastně nějaký nekonečný vyjednávání mezi tím, kým člověk je a tím, co se od něj vlastně očekává, což je sympatický, je to nepodbízivý, ale taky je to strašně dramaturgicky nějak divně rozvolněný. Ten pocit jako nekonečnosti toho filmu pro mě nevznikal jenom z nějakého pomalého tempa, ale ty scény často nemají nějaký dostatečný prostě vnitřní pohyb. To je umění, který ovládá pár lidí na světě, ale bohužel Hafsie Herzi k ním zatím nepatří, byť talent tam nepochybně je. Vlastně je to takový katalog v okamžiku bez náboje pro mě. Ona má jako důvěru v každodennost, což vždycky ceníme, ale ta všednost se taky musí nějakým způsobem umět. Nenašla k tomu plně nějaký vlastní klíč, mám pocit, jo, a že vlastně nejvíc bych ocenil tu herečku Nadiu Melity, která vlastně byla i oceněna na festivalech. Ona je výborná právě proto, že to její herectví má v sobě nějaký nuance, něco, co ten scénář vlastně postará, nějaký permanentní napětí, ta její tvář vlastně pracuje ve chvílích, kdy scénář nebo dramaturgie vlastně stojí na tvém bodě.
2: Jo, vlastně je zajímavé to porovnat s tou Čiko Čeko, jo, jakože vlastně dost podobný témata v něčem, i podobný vedení. Jako kdyby si sedli ta režisérka s tím režisérem a jako upekli něco spolu, tak by z toho mohlo být něco dobrýho, že se tak jako popůjčujou, dramaturgicky řeknou, co funguje a co ne. Ale je to přesně film, který určitě má svý místo v rámci přehlídek, co se jako řeší za tyhle témata jako v tom blízkovýchodním světě a tak dále. Určitě to je hodnotná věc, ale přesně jako v tomhle jako širokém katalogu těch jako áčkových festivalů to strašně rychle zapadne v té distribuci obzvlášť.
3: Se líbí tematický tagy, předměstí, sexualita, astma.
1: No. Yeah. A ty si vzpomínáš na život Adele, ne? Film, který taky...
3: Velmi, velmi dobře.
1: Šrafice jsme taky trošku došli možná do nějakého lehkého voyerismu, ale Kečiš teda nastartoval režisérčinu kariéru, objevili pro světový film, dá se říct, tam, kde on byl jako hodně živočišnej, možná až příliš chtivej, příliš posedlej tím tělem, ale nikdy se zase nebál nějaký touhy nebo dramatický síly, to on prostě uměl.
3: Já jsem si teď zrovna na život Adele vzpomněl v souvislosti s diskuzema o Polanském na letní filmové škole a o těch jakoby zapovězených tvůrcích a uvědomil jsem si, že prostě někdy ta transgresivita vede k zajímavým výsledkům. Jo. A i když jí to určitě nevomlouvá, tak vlastně ten film samotný jakoby funguje jako nějaký testament, jo? Což v případě života a životu a život...
1: Života Adele
3: platí. Musím říct, že to je pro mě film, který jako v sobě nesu. Docela,
1: je v něm nějaká strašná síla zakletá. Herzi je určitě etičtější filmařka, ale prostě proti filmu Kešišeho vlastně mám pocit, že to je dokonale hygienický, mizí z něj nějaký jako nebezpečí a to vlastně cenit jako nemůžu.
2: Jo, je to strašně uhlazený ty hrany. Jako já občas od těchto filmech přesně, který jako zpracovávají tohleto téma, chce, aby byl něčím provokativní, aby nám ta postava třeba víc unikala. Jakože tady je to vidět to odosobnění malinko. Ale prostě, aby ta postava byla třeba něčím nesympatická.
1: Martine, chytně, jo, ještě dokážeš. Ty mluvíš jako anděl. Grace Ives po druhé, Angel of Business.
3: Počkej, on je archanděl Uriel.
1: No je.
2: Já jsem vám to přišel říct.
1: Já jsem Sandalfon. Dneska.

0: přátelé, myslíte si, že existuje Bůh? Já se zeptám toho koně.
1: Existuje Bůh?
0: Jo, jo, jo. Přátelé, myslíte si, že existuje Bůh? Já se zeptám toho koně.
1: Existuje Bůh?
0: Jo,

0: který nezná hranice. A vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Špína.
3: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
4: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
5: Špína.
6: Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Krásný sváteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Judita.
1: A Šamán, čau.
0: Ahoj. A taky tady s sebou dneska ve studiu máme hostku Adélu Konečnou, která vystupuje pod jménem Orinoko a která taky stala za prvním trackem, který nám tady dneska zazněl a jmenoval se Flute 3. Tak já zdravím ještě Adélu, ahoj.
2: Ahoj.
0: A Adéla tady vlastně ve Špíně dneska s náma není poprvý, ale tentokrát jsme ji poprvý pozvali jako producentku, protože nedávno vyšlo její debutový EP Overload. Ale já bych se ještě ráda trošku vrátila zpátky v tom čase, protože my jsme tady vlastně byli tak zhruba před 3 lety, kdy si tady vlastně hovořila především jako členka kolektivu Hlubina, který působí v Olomouci a pořádala tam spoustu DIY koncertů a akcí s hodně, hodně širokým žánrovým zápřahem od punku až po jazz. Tak myslíš, že bys nám zvládla nějak tak trošku sesumírovat, co se u tebe od té doby, kdy jsme se tady viděli naposled a slyšeli, změnilo? Jo. I třeba ve vztahu k té Hlubině, kdyby chtěla.
2: Jo, no, největší asi změna byla ta, že jsem se minulý rok přestěhovala do Prahy, takže v Hlubině už nejsem natolik aktivní a polivili jsme tam, co se týče organizování koncertů, protože už je to náročnější dělat na dálku, ale furt tam nějací jako core lidi jsou a drží to a minulý rok jsme to switchli do pořádání takových jako workshopů a začali jsme dělat workshopy zaměřený na zvuk, hudební produkci a nějak prostě nějaké jakoby poslechové cvičení a sem tam možná ještě uděláme nějaký koncert, je to takový ještě nejasný, jak to bude dál. A no, od té doby, no, přestěhovala jsem se do Prahy a vydala jsem první EPčko konečně, který jsem chtěla vydat už dlouho, ale furt se to tak jsem to odkládala a teď na to přišel už dobrý čas.
0: A myslím, že my to EPčko dneska taky dost ještě rozpitváme. Jenom bych se vrátila k těm workshopům. To děláte jenom v Olomouci, nebo třeba i to tak, jako, jak se tomu říká, nabízíte po republice? Nebo jestli s tím jakoby jezdíte někam jinam? Protože na to mi přijde, že to je takový model, který se dá dělat vlastně trochu na dálku, na nějakém jakoby místě, ale dá se to jako víceméně snadno přenášet někam jinam.
2: Jo, jo, teďka jsme právě měli poprvé výjezd do Prahy a dělali jsme v čistírně ve spolupráci s Evou Koťátkovou takovej workshopový den pro děcka i pro dospělí a teďka bude mít další na festivalu Trať, takže si myslím, že jsme vlastně takový pojízdný, no, s tím.
0: Že my se do toho určitě dneska tady ještě víc zahloubáme, ale kdybyste někdo chtěl nějaký poslechový workshop nejenom pro děcka, tak rozhodně víte, kam se máte obrátit.
1: No, ty jsi říkala, nebo vlastně jsme se tě pozvali kvůli tomu, že jsi vydala to EPčko, ale to, že jsi odstěhovala z Olomouce a trošku si vyskočila jako z toho pořádání nekonečního těch koncertů, bylo to to, co ti jako uvolnilo ruce, aby se konečně dostala i jako víc k té tvorbě?
2: Určitě, že mi přijde, že vlastně organizovat akce, eventy, ať už workshopy nebo koncerty, vlastně bere hodně kapacity, energie a tím, že jsme pak zpomalili, tak jsem měla víc času na svoje věci a ty, co jsem furt odkládala, jsem teď najednou měla prostor vlastně je dělat, no.
1: A ty už jsi zmínila, že to je vlastně tvoje debutový EP, což mě překvapuje, vzhledem tomu, že tady pod tím jménem podle mě hraješ, já nevím, určitě víc než 5 let, že jo? A jak to, že je to první, jako se s tomu nedostala, nebo tě nahrávání vlastně tolik netáhlo, jak to je?
2: No, někdy mi to asi netáhlo, nebo to nepřišlo důležitý, že jsem měla furt vždycky nějaký koncerty a vlastně jsem to, že jsem chtěla hrát víc než vydávat a to se mi nějak dařilo. Ale pak jsem si říkala, že to je vlastně škoda, že nikde nic úplně nemám pořádného, za co bych se ráda jako postavila a teď si to pustila, když budu mít chuť nebo někomu prostě zazdílela. A tím, že jsem ještě byla ve vícero nějakých jako kapelách nebo projektech, tak ty pro mě byly vždycky jako větší prioritou a to svoje jsem si vždycky nějak odkládala na pozdějic a oddalovala to a teď vlastně jako utlumilo víc věcí a měla jsem teď víc času na tu svoji tvorbu. Takže no, nějak jsem na to netlačila a vlastně jsem to spojila i s tím, že jsem dokončovala studium na FAVu a vlastně jsem si řekla, že co kdybych z toho udělala diplomku vlastně svoji a takhle si to jako sfoukla, že si udělám to IP, o kterým vlastně celou dobu sním a říkám si, tak příští rok furt to oddaluju a teď jsem si říkala, jo, chci tu školu dokončit, tak to můžu si udělat jako takový deadline svůj vlastně.
0: Jo, taky příjemný s užitečným, prostě spojíš. Je taková velká tečka a zároveň je to ten debit, takže se vlastně otvírá teďka jako spousta nových možností.
1: Já myslím, že tady o tom se budeme bavit za chvilku a teďka bych pustil...
0: Už je čas na píseň.
1: Další to píseň z tvého playlistu.
2: Ano.
1: Tak, co bys tam dala teďkon?
2: Já bych tam pustila píseň Two Motorbikes od producentky Shitkid, kterou mi teď nedávno ukázal kamarád a je to příjemný vibe.
1: Tak jo, výborně. To zkusíme.
0: Těšíme se na to.
3: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli Shit Kid, Two Motorbikes a hnedka na to nám navázala Sodom Land, skladba Dog Days a oboje do dnešního playlistu přinesla Adéla, vystupující pod jménem Orinoco, kterou tady dneska máme ve studiu a budeme se ještě mnohem víc do detailu bavit o jejím debutovém EP Overload. Ale ještě než se do toho zanoříme, tak můžeš nějak okomentovat Sodom Land, co jsme si pouštěli hned potom.
1: Na Sodom Land jsem narazila chvíli předtím, než měli koncert v Praze minulý podzim a hodně mě to nějak strhlo energií a ten koncert ještě víc a fakt po dlouhé době to byla věc, kterou jsem si neskutečně užila, takže a myslím, že mě hodně i nějak ovlivňujou tím, že je poslouchám dost, takže proto.
0: Výborně, to myslím absolutně výmluvný o komentování tady výběru tracku.
2: A my se vrátíme k tomu tvému EPčku Overload. Ty v popisku k tomu EPčku píšeš, že tím hlavním tématem, který ty nějak zastřešuje, je všeho obklopující hluk, který jako máme nějak okolo sebe, jestli jsem to dobře pochopil. Je tady to něco, co hodně řešíš třeba i jako osobně, prostě ten hluk, který je všude?
1: Jo, jako neřekla bych, že to bylo tím stěžením tématem toho EPčka, ale tím, že jsem to vlastně měla pod tou diplomkou, tak se tam musí nějaký teoretický keci prostě nabalit.
0: Omáčka.
1: Ale ano, je to hodně jako osobní téma moje, že mi přijde, že s čím jsem jako starší, nebo čím více zabývám tím zvukem, tak tím jsem jako na to citlivější. A vlastně je to pro mě jako zajímavý vztah k tomu, protože jako miluju jako noise music a hlasitou intenzivní hudbu, ale zároveň jako v běžným fungování mě to dokáže hrozně jako vytáčet vlastně a je to doma nebo kdekoliv jinde, že už fakt nedokážu bez noise cancelling sluchátek nikde úplně fungovat a nebo na nějakou to jakoby, na nějaký to jakoby akustický sdílení veřejného prostoru prostě, že mi přijde, že no, jsem na ty hlasitosti nějak vysazená a doufám, že to bude lepší, že si nějak zvyknu.
2: No, zvlášť po přestěhování do Prahy. A pracovala jsi teda tady s tím jako tématem nějak při tvorbě přímo toho EPčka, třeba jakoby při vytváření těch songů a tak?
1: Jo, já jsem původně myslela, že budu chodit jako si dělat nějaký jako field recordings na nějaký moje oblíbené místa, kde jsem začala jako pozorovat to, že ať si jdu někam do lesa a teď si tam chci nahrát teda tu atmosféru lesa, tak stejně tam prostě slyším ty auta někde vzadu nebo letadla a teď prostě si říkám, hej, tak jako kde je takový to příjemný ticho, jako na který jsem byla vždycky zvyklá, že už to tady v tom lese prostě není, jak si ho třeba pamatuju. A myslela jsem si, že jako budu používat jako zdroj zvukovej přesně ty nahrávky z těch různých míst, kde jako nějak prosakuje ten noise, i když ne jako vizuálně, když jsem na tom místě, ale prostě začít jako nějak jako sluchově, jo. Ale nakonec mi spíš ty nahrávky dali jen nějaký, že mi to s tím úplně nešlo skládat, že prostě ten field recording je to něco, z čeho ráda dělám samply, ale vlastně jsem si říkala, chci vlastně dělat písničky, víc taneční věci a ne až takové jako experimenty, takže mě to spíš něco jsem z toho využila na nějaký jako samply, ale něco jsem vlastně vůbec nepoužila a ten můj prvotní plán vlastně úplně jako spadl, jak jsem si ho nějak vystavila, no.
2: No to mě vlastně přivádí k tomu, že jsem si říkal, že když jsem poslouchal ty tvoje jednotlivý tracky, co jsi vydávala jako fakt jednotlivě v těch posledních letech, mi přišlo, že jsou jako hodně rozdílní, že některý jsou třeba plochy a některý jsou právě třeba beaty i vlastně na tady tom novém EPčku je hodně těch beatů, tak jestli to je nějaká věc, kterou jsi musel jakoby projít těma různýma jakoby typama tvorby, než se to nějak sedlo, nebo se to ještě pořád vyvíjí, jak tady to máš vlastně?
1: Jo, já si myslím, že to bude furt vlastně vyvíjet, ale jo, přijde mi, že jsem si chtěla jako vyzkoušet, vždycky jsem se namočila do nějaký jako bubliny, teď víc experimentů, pak zase jako víc taneční hudba a vlastně mi přijde, že jsem byla hodně i ovlivněna tím, kde jsem jako studovala, že jsem byla i na to jako hudební prostě škole, kde jsem cítila, že je nějaký, možná tohle, co jsem si vytvořila sama, nevím, že musím dělat víc jako nějaký teda ty experimentálnější, složitější věci, které vlastně jsem došla k tomu, že mi to vlastně až tolik nebaví, ale naprosto to jako respektuju. Ale vlastně mi to hodně taky dalo a mohla jsem si vyzkoušet jako nějak, o čem to je, třeba nějaký žánry a tak, a nějak je ochutnat. Ale pak jsem si stejně došla k tomu, že já chci prostě dělat ty beaty a víc jakoby dance music, a to mi přijde, že mi úplně nebylo jakoby dovolený na to, v tom prostředí, kde jsem jako byla, v tom hudebním, jako na té, jako v rámci té školy, mimo to samozřejmě, jo. Takže, no, takže to takový nějaký proces a jsem zvědavá, kam to zase bude dál, že teď už možná budu mít dost tady té hudby a zase svičnu úplně do něčeho jiného, no.
2: No, my jsme si tam jedno z těch témat právě napsali i, jak vypadá vlastně vydávání a tvorba desky, která je spojená s tou školou, protože my jsme tady zvyklí, tady v tom pořadu většinou se bavíme o tom, že k nám kapely říkají, jak si prostě vydali desku sami, nebo jak se domluvili s nějakým labelem.
0: Otravovali labely, rozesílali.
2: Ale vlastně nikdy jsme tady neměli nikoho, kdo by dělal jako hudbu třeba spojenou s diplomkou a vydal to na labelu, který je spojený s tou školou, tak jestli nám můžeš říct vlastně, jak tady to vůbec i pro tebe probíhalo, jestli jako je to spojený i třeba s nějakým jiným typem tlaku, jako vydávání disky těma způsobem.
1: Vlastně, no, slovo vlastně tlak bych vůbec jako nepoužila právě na té FAVU, kde to vzniklo, na umělecké škole v Brně, kde mi přijde, že jsem konečně jako cítila, že mám prostor dělat na to, co chci po té hudební akademii. A ten samotný i FAVU label, co tam vznikl tak hrozně jako sám a volně a bez nějakého, podle mě, jako nějaký jako nátlaku, a tak nějak organicky všechno to tam začalo vznikat a vznikla kolem toho podpůrná hodně jako skupina lidí, skvělých lidí, co se tam jako navzájem motivujou extrémně, a já jsem byla jako celou dobu spíš opodal toho FAVU labelu, takže jsem si říkala, spíš to jako vydám sama, ale pak jsem se jim ozvala, že když tady vlastně studuju, tak jestli to nemůžu vydat pod něma, a byli pro, takže jsme to tak spojili a samo to tak nakonec dopadlo. No,
2: no a co to znamená vydávat album jako součást té diplomky? To mě taky zajímalo, jako, jak vlastně tady
0: musíš
2: to
0: musíš obhajovat to album před komisí.
2: Jo, přesně, tady to mě taky zajímalo.
1: Ano, musela jsem dělat koncert pro komisi. Jako mohla jsem si říct, jak to chci, jako, že jsem k něj mohla jenom pustit ty tracky nebo jim dát odkaz na ty tracky, ale vlastně u mě to je hodně furt spojený s tím živým vystupováním, takže jsem jako v 11 ráno jim udělala koncert. A bylo to v pohodě. Mi přijde, že vlastně ti členové a členky komise byli hodně otevřený a jsou tam na FAVU hodně vlastně otevřený tomu médiu jako hudby, navzdory tomu jako vizuálnímu umění, takže jsem tam cítila se jako vlastně pohodlně v tom.
0: Jo, líbil se jim koncert v 11. dopoledne.
1: Taky probuzeníčko prostě.
0: Nice. Já se obávám, nebo myslím si, že zase nazral čas na to pustit si něco z playlistu, co jsi přinesla, tak co si pustíme a proč si to pustíme?
1: Tak další věci pustíme písničku Crucial Backup od kapely Keiko Say, která je právě z tady toho FAVU labelu. No, takže... Tak.
0: Výborně, tím se to aspoň tak doilustruje. Takže jdeme na to, Keiko Say.
3: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli Keiko Say, Crucial Backup a hned na to navázala Europa Take Everything. Oboje z playlistu, který si přinesla do dnešního dílu Špíny. O Rinoko a o Keiko Say už jsme se bavili v minulém vstupu, ale jak se tam dostala ta Europa, jak se to objevila, protože zrovna shodou okolností, když jsme dělali minulý týden Špínu, nebo posledně, když jsme dělali Špínu, tak Šaman mi to nadšeně ukazoval, že to objevil a já jsem tomu taky docela propadla, byť jsem neměla úplně čas poslouchat nové věci a zrazu se to tady objevilo. Což nám udělalo velkou radost. Tak jak ta Europa se propašovala do playlistu?
1: Europa se propašovala přes jinou písničku, kde měl na featu Charlie Osborne, kterou teďka jsem začala být součástí jednou kolektivu Breakfast, ranních koncertů a teď jsme jí dělali koncert, takže vlastně přes ní jsem se k tomu dostala a celý to album mi přijde úplně neskutečně skvělý, takže jsem ho tady chtěla mít, aspoň jeden song z toho, no.
0: Výborně, my za Špínu taky vřele doporučujeme dát si celý album.
2: Teďka jsme se před chvilkou bavili o tom, že tě to táhne k těm beatům, že vlastně jako ta taneční hudba je asi něco, co prostě je s tebou hodně spojený. A vlastně mi napadlo se zeptat, jestli ještě hraješ i DJ sety, protože vím, že dřív to dělala docela. Tak jak máš tady to? No,
1: právě, že jsem to nikdy nedělala, teprve až teď začínala.
2: Aha, ok, já jsem to měl nějak spojený s tím, že jsem myslel, že se hrála třeba na pafu a tak.
1: Ne. Jo. Ale no, teprve teďka začínám, no, že jsem třeba před 2 měsíci mám měla první DJ set někde a přijde mi to vlastně zajímavý koncept zábavný, že jenom můžu vlastně pouštět ty písničky, co mám ráda, co vibuju do té atmosféry lidem a no, možná to teď budu nějak střídat.
0: A pod stejným jménem, nebo bude novej moniker?
1: To jsem si říkala, že bych mohla možná něco jiného vymyslet. A
2: se necháme překvapit.
0: To se ještě uvidí.
2: Jaký to vlastně je, jako po tolika letech tvorby, když jsem si říkala, dozvěděl, že jsi nehrál DJsky.
0: Jsi přemýšlel do budoucnosti.
2: Jsi tam jako stoupnout a pouštět vlastně tracky bez toho, aby tam člověk před sebou měl prostě milion nějakých kroutítek, který sami vydávají zvuky a můžeš toho kdykoliv prostě pokazit. Já vím, že tady toho se teda taky pokazit spoustu, ale přece jenom asi to musí být jiný pocit. Jak to máš?
1: To pro mě je víc takový, že to je spojený s tím, jak objevuju třeba jinou hudbu a teď mám jako, že to je vlastně zabere úplně stejný čas, jak dělání hudby, takže mi to vlastně přijde mi, že ten pocit je vlastně stejný, nějaká ta jakoby nervozita může být podobná, ať už tam hraju jako DJ set nebo live set, ale vlastně to vlastně přijde v něčem jako hezký vzdílet tu jako hudbu, co není moje ani, ale mám k ní nějaký vztah.
2: Já vím, že když jsem vybíral nějaký věc na nějaký pouštěčky a tak, že jsem měl takový jako zvláštní pocit zodpovědnosti, že to jakoby vlastně dělám pro ty lidi, když to tu je hudbu, že si tak člověk dělá hlavně pro sebe a ty lidi jako to přijímají, když budou chtít, tak mi to přišlo v tomhle jako takový hrozně, jako taková výzva zvláštní.
1: Jo, to určitě, no.
2: No, ale ještě vlastně mi přišlo zajímavý, že ty seš tak jako jednou nohou právě v tom akademickém prostředí, o čem jsme se bavili, jako v těch školách prostě hudebních, a tou druhou nohou si byla fakt intenzivně v takým tom DIY prostředí a řekl bych, že to jsou jako dvě hodně odlišné věci a jestli se ti to nějak jako prolínalo tady, jestli to má nějaký vlastně pojítka tady ty dvě prostředí, nebo jestli to někde jde proti sobě. Že myslím, že tam může být často i třeba jako nedůvěra v těch prostředích, to taky jako, nebo jako vzájemná nedůvěra mezi tady těma dvěma jako skupinama třeba lidí, co jsem tak jako pociťoval já, tak by mě zajímalo jako pohled insiderky. No.
1: Ty vado. vlastně jsem si prošla jako třema školama, najedna stala jsem a každá je úplně odlišná a přijde mi, že jsem cítila určitě nějaký jako velký nepochopení jedné nebo druhé strany, ale přijde mi, že jsem tam jako byla schopná protlačit vždycky nějak to, co jsem chtěla a stačilo se s těma lidma jenom většinou jakoby pobavit, ať už to byli ti učitelé nebo tak, a vysvětlit jim to, když to pro ně bylo nějak nepřístupný. A častokrát jsme i třeba došli k tomu, že tam nějaký to pochopení jsme vlastně našli, no. A pak na té FAVU mi přijde, že tam je mnohem nějaký větší vztah k tomu DIY, ale zároveň i není, takže nevím, přijde mi, že ten FAVU byl to dobře jako nějak propojuje. A nevím, no, nesnažím se to jako vnímat jako dva odlišný světy, nebo nesnažila jsem se to tak brát úplně, no.
0: Mně to třeba přijde jenom jakoby, že třeba u té jamu, že je to takový, že to fakt beru, že taká nějaká, jako, ale to je jako můj pohled zvenčí, taká jako rigidnější instituce, že tu FAVU beru spíš jakoby, že tam je tam, že to je víc jakoby o dialogu, že i ten způsob, jakým jsou vedený ty jako výtvarný ateliéry, bývá trošku jakoby jiný, i tím, že tam jako třeba nevím, jako prostě znám, blablabla, tak tam je to vše, že tam to jako dává smysl, že tam řekneš jakoby, jo, dělám a i tohle, to všichni, jo, super, to zní vlastně bezva, ale jakože mi to přišlo, že právě na té jamu, jako by tam to možná bylo, že jestli to nebylo třeba i náročný nějaký nebo tak, nebo jako, že to bylo v pohodě, nějak jste se něčeho dobrali vždycky v klidu.
1: Tak co se týče jamu, tam mi spíš chyběla nějaká různorodost, co se týče zastoupení jako v pedagozích, a ať už se to týká genderu nebo různorodosti vlastně jako žánrové, že mi přijde, že tam nějak učí tu kompozici a vlastně nechtěla jsem jako skládat tu hudbu pro ty učitele, ale vlastně pro sebe, ale často mi přijde, že jsem se do toho takhle jakoby pušovala i nevědomky, ale vlastně pak tam i byly osobnosti, co mě hodně jako inspirovaly a díky kterým jsem si mohla vyzkoušet jiné věci a vlastně jsem za to vděčná. A nedokážu říct, jak je to jako teď. Myslím, že se to posouvá, ale pomalu. A no, ještě když jsem tam začínala, tak jsem tam fakt neměla žádný ani spolužáky, že jsem nastupovala jediná do ročníku a to je pak taky jako náročnější vést tu diskuzi jako sama za sebe za ten jako department oproti jakoby s těm pedagogům. A teď mi přijde, že už se to jako rozrůstá, že tam si lidi už troufají víc.
2: A máš pocit, že okolo nějakých z těch škol, teda asi jako teďka myslím na tu FAVU, že tam vzniká nějaká jako samostatná scéna. Teďka třeba jakoby jsem se vzpomněl přesto na stockholmský EMS, kde vlastně podle mě okolo toho vznikla nějaká jako scéna, která je hodně propojená i s tím undergroundem, jakože Pius Medis s tím byla spojena, Maria V. Horn, prostě dalších spoustu lidí, kteří třeba vychází jakoby z noizový scény, ale pak jako prošli nějakým jeho strukturovaným prostě vzděláváním a vlastně jako ta škola, která je s tím spojená, tak to nějak jako propojila i tady ty lidi, tak jestli něco takového máme vlastně.
1: Jo, myslím, že ten potenciál je tam fakt velký a je to i možná díky tomu, že ta jako FAVU tam nemá vyloženě nějaký osnovy a výuku zaměřenou na kompozici hudby. Je tam fakt jako ale je tam super studio, jako profi vybavený studio a jsou tam ty jako nástroje a teď je to na těch lidech, jako jak se to chtějí naučit používat a občas tam jako přizvou lidi na nějaký lectures nebo workshopy, co mi přijdou děsně jako zajímavý a aktuální a tím, že tam je větší skupina těch lidí, co tam jako tvoří a začínají s tou hudbou, tak mi přijde, že i se obohacují pak navzájem a vlastně to vzniká i bez toho, aniž by tam byl vyložený předmět na nějakou jako na dělání beatu, prostě, že to vzniká prostě samo mimo ty osnovy i školy, no.
2: Využívala zhodně to studio, takhle je to jako věc, která člověka nakopne, k tomu dělá prostě nový věci?
1: No, já ani vlastně ne, ale v něčem to bylo příjemný přijít do studia, kde jsou prostě profi bedny a teď si to poslechnout a zní to úplně jinak, jak doma na sluchátkách. A vlastně, no, vlastně být v tom prostředí ti dá trošku jiný jako setup a setting, než když jsem doma prostě v pokoji a že jsem pak zjistila, že je fajn mít nějaký prostor, kam můžu chodit, jak jsem se pak tady našla v Praze zkušebnu, že jsem si s toho udělala takový rituál, že jdu na tu zkušebnu a tam se zavřu a budu si dělat, co chci a no, víc to nějak oddělím od toho jako domova.
2: No, tak já myslím, že teďka budeme zase na další track. Já jsem se zamyslel trošku.
0: Ne, já jsem koukala, jak už tam sjíždíš na ten playlist právě. Jo,
2: ale já právě koukám na ten playlist a já myslím, že bychom teďka měli točit zahrát tvůj song. Protože jsme zatím hráli jenom jeden, aby nám to pěkně vyšlo.
0: Přesně tak a zároveň, ať máme větší představu tak ještě.
1: Tak teďka si pustíme další track z mého alba Scap.
3: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Špína.
1: Špína.
0: Na rádiu Wave.
2: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli skladbu Skap od Orinoco a hnedka na to nám navázal Josef 2K a skladba Fun. A já se tě zeptám, proč jsme si hráli Josefa 2K dneska?

0: Josef 2K mi dělal právě mix a master na mým EPčku a taky se podílel vlastně nějak, jako i produkcí na nějakých trecích, že jsem mu nechala jako volnost tam klidně udělat nějaký jako klidně víc crazy věci. A strávili jsme nad tím fakt hodně času a společně jsme to dali pak do nějakého tvaru, se kterým jsem byla spokojená a jsem mu za to mega vděčná, že tomu dal ten čas a dali jsme tomu nějakou péči, co to chtělo. A sám teda dělá tracky a doufám, že je taky někdy vydá, takže jsem chtěla pustit něco od něj a jo, jmenuje se Josef Korbel, kdyby někdo chtěl třeba master mix, doporučuju. Takže Tip. Tak.
1: Přesně, má se kam ozvat, nejenom na workshop, ale i na master a mix. A náš dnešní rozhovor se bohužel pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Nicméně, já bych se ještě vrátila ráda úplně na takovej pomyslný začátek. My jsme se tady dneska sešli hlavně kvůli tvýmu debutovému EPčku Overload, který vlastně vzniklo po fakt hodně dlouhý době toho, co vlastně vystupuješ. A ty jsi i na začátku zmiňovala, že pro tebe byly stěžení ty koncerty, živý vystoupení, vlastně jsi i zmiňovala, že jsi teďka čerstvě namočená jakoby v kolektivu Breakfast, který dělá ty ranní koncerty, dělali jste tu Charlie Osborne, teďka jedno z těch posledních, tak vlastně jaký typ koncertů a akcí tobě jako Orinoko nejvíc jakoby sedí, co máš jakoby nejradši, jestli je to, protože je to hodně často, je to i hudba, která může znít někdy přes nějaký, jakoby na festival, někdy odpoledne při nějaký jako ambientnější stage, nebo jestli jako radši hraješ fakt v noci, nebo i, no, jako co, když jsou ty koncerty tak důležitý, tak jaký druh je ten nejlepší?
0: Jo, to zrovna řeším, no, že to by byl ideální koncert, kam by mě třeba někdo oslovil, nebo pozval, nebo prostor, a, nebo den, jakoby teda čas. A že si říkám, že vlastně mám furt tak nějaký, jakoby tak, tomu, jakoby klubový scéně. A takže asi no, nějaký jako klub by byl nice, a ale myslím, že dokážu vlastně hrát i něco víc jako poslechovějšího a shiftovat to prostě mezi poslechovým a tanečním setem, že furt mi přijde, že si to ráda nechávám otevřený ty sety na, nějak, na tu situaci, ve které jsem, takže furt nad ní mám nějakou jako tu kontrolu, kde ji můžu jako víc jako naorientovat do toho jako tanečního vibeu nebo víc jako poslechovýho. No.
2: A když jsme u toho, tak čekajte teďka nějaký akce, přece jenom si vydala EPčko, tak se dá očekávat, že asi budou nějaký akce, tak jak to máš teďka naplánovaný?
0: Mám teď potvrzený jenom jeden koncert 23. července v Přístavu v Karlíně, což mají tam nějaký koncept, co se jmenuje Concert for Sunset a bude to jako u vody, takže to vlastně není vůbec klub a říkám si, že tam ani možná to ípko hrát nebudu. Takže si říkám, že možná nějaký jako víc dronovější ambientní set do té pohodičky k záporu slunce. Ale uvidím, no, třeba taky, to sedne.
1: Ale záleží, jaký bude počasí, jestli se jako bude padat jakoby za ten obzor nějaká rozžhavená koule, jak před 14 dněma, tak bude tvrdý dronění, asi by se bude hodit.
2: A vlastně, když žiješ na život, tak ty to přizpůsobuješ, jako do jaký míry hraje velkou roli improvizace u tebe, když vlastně teďka jsi říkala, asi možná budu hrát víc dron, a tak jak jsi vlastně schopná to modifikovat takhle?
0: Že mám vlastně sampler, ze kterého jsem schopná odehrát ty tracky, vlastně v dost podobné podobě, jak jsou vydaný, ale mám i jiný nástroje, na kterých můžu prostě hrát, co chci, i na tom sampleru vlastně, nebo ty tracky můžu nějak modifikovat a rozsekávat na jiné věci, takže je to vlastně dost jako variabilní, no.
2: A improvizuješ hodně takhle, nebo spíš si prostě připravíš věci na ten konkrétní, prostě na tu konkrétní akci?
0: Teď, to se taky právě u mě furt střídá, že teďka si říkám, že si to chci připravovat a mít to víc vlastně promyšlený ten set a už se jakoby nepodřizovat tolik tomu venue, že už se takhle, mám tady svoje věci, tak je zahraju a tak, jak jsou, a nebudu to jako přizpůsobovat tomu místu nebo těm lidem, aby jim to sedlo do nálady, prostě třeba tady k západu slunce, že? Takže teďka jsem si sama nachytala.
1: Já myslím, že to je úplně nejlepší zároveň pozvánka tady na tenhle ten koncert, protože rozhodně nemůžeme vědět, co můžeme čekat, a jestli nám to teda bude sedat do nálady, nebo prostě proč tvrdě proti tomu.
0: Přesně, no.
2: No tak jo.
1: Tak jo, to je asi ale zároveň taková tečka za tím dnešním naším povídáním, tak já jenom ještě zopakuju. Orinoco, nový EPčko, debitový Overload na Favu labelu. Vyjde to vůbec digitálně, nebo to bude, teda digitálně, vyjde to vůbec, jakoby digitálně to vyšlo, vyjde to vůbec i nějak, jakoby hmatatelně?
0: Ano, v jednání jsou možná CDčka.
1: Takže pokud někdo máte v autě CD mechaniku, si myslím, že ideální na to, na cesty, takový tanečnější vibe. A jinak teda
2: Discman.
0: Ano.
1: To, tak to je jediný, co nemám, to je z těch dřevních dob. I když možná, taková krabice ještě jedna.
0: Třeba vrátí, no.
1: Ve sklepě. Každopádně vidět Adelu můžete naživo 23. července v přístavu při západu slunce. Nikdo neví, co zazní, ale teďka tady na závěr, než se rozloučíme, zazní rozhodně ještě poslední skladba z tvýho playlistu. Tak, co jsi vybrala a čím to dneska uzavřeme?
0: Ano, uzavřeme to Catherine Moore a její skladbou Property. To je srdcovka.
1: Tak to je úplně ideální zakončení. Tak ještě jednou díky moc, že jsi za náma dorazila.
0: Já taky moc děkuju za pozvání.
1: Zatím, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Posloucháte reprízu pořadu

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: Čago Bello, Budulínci, my vás vítáme u našeho dalšího dílu pořadu Excalibur.
2: Nejostřejší rapová show, široko daleko, jsme opět ve zbroji a Kasa, kdo k nám dneska dorazil?
3: Dík za slovo, Jakube, dneska je tady YG Morris.
2: Let's go, dáme si hodinu skladeb a hodinu nabitýho rozhovoru. Zapínáme.
4: Man, listen, I'm not trying to hear none of that shit. What the fuck is you doing, playing hide the pickle? Come get on set right now.

Excalibur. Zbojníci Jardič, Don Chain a Casablanca tě vybaví do plné polní svým rapovým přehledem. Pro všechny rytíře na rádiu Wave.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Jak ve škole, tak na fotbale mi říkala, hala, tak rapeři o čem rapujou, tak ty to jak kdyby žiješ a tak. Žil jsem do 12 let v Zambii, v Africe, to o tom se ani nejdem bavit, víš, jakože tam jsou místa. Co se týče poslechu, tak to prostřejdám, no. Dva z nich vlastně, mladší bráchovi mého táty, jo, ten jeden byl takový trošku hr. Ten mi naučil poslouchat toho DMX, jo, a potom 50 Centa mi naučil jeho mladší brácha, který byl takový slušnější, no. To vzniklo z toho, že jsme bydleli vlastně na Nároce, na Národní třídě, v Ostrovní 22, tam jsme měli takový trphauzík.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čago, Bélo, rytíři, my vás vítáme u našeho dalšího dílu pořadu Excalibur.
2: Nejostřejší rapová show, široko daleko, další zelený čtvrtek je tady, my nezastavujeme, my pokračujeme. Po nabitým rozhovoru s Darko Donem tu dneska opět nejsme sami. Brosky.
1: Máme speciálního hosta YG Morris in this bitch.
2: Vosap. My se potkáváme s Morrisem po dvou letech. Pro ty, kdo by nevěděl, viděli jsme se v roce 2004 ve scéně s Opakem Disu, kde jsme něco málo probrali. Dneska budeme probírat vlastně všechno. Probereme nějaký začátky, probereme desku, kvůli který jsme se tady dneska potkali, a klasický specialitky a špetka speciálu. Můžu říct už o čem?
1: O Atlantě.
2: Jenom ještě na začátek chci říct, děkujeme všem, co posloucháte, co supportujete, sledujte nás na Instagramu Excalibur_RadioWave, všechny takový ty zviditelnění a tak dále, jak to znáte, follow komentář gang, je to tak.
0: Novinky z bitevního pole.
2: Musíme začít s novinkama, jako to bylo doposud. Klidně tě to, kámo, nechám vykopnout, alebo to okay. Je rovnou z Atlanty.
1: Co nového ve světě? Rovnou začneme v Atlantě. Dobré zprávy ze startu. Young Thug oznámil, že pracuje na Slime Language 3. A Prey bude znít jako Barter 6.
2: Jo, ano, Prey se vrací do roku 2016. Tak snad.
1: To jsem teda zvědavej.
2: Já jsem hodně zvědavej.
1: To jsou docela odvážný tvrzení.
3: To chtěl udělat ten Lil Uzi Vert.
2: Že se vrátí
3: album,
2: takhle.
3: Že chtěl udělat jak Barter 6. 16.
2: Jo, a jako k tomu Barteru 6 se jakoby hodně artist jakoby odkazuje a vrací.
1: No, jako chudák Lil Wayne, kterýmu se ten poslední Carter moc nepovedl a od té doby mu na to furt všichni jakoby šáhají.
2: Yes.
1: Ale údajně i Lil Wayne teď chystá novej Carter.
2: Okay.
1: Fakt, a měl okay. By to být, neměl by to být prý takový slop, jako to byla ta deska předtím.
2: Snad mu vydrží srdéčko.
1: Uvidíme.
2: Hele, náš oblíbený kůň, švýcarsko-nigerijský rapper Pak Slim vydává v srpnu nový projekt. Kdo by neznal Pak Slima, doporučuji začít asi bangrem 10 AM in Lagos, nebo si dát projekt Dancing nebo EPčko Days Before Dancing. Máme ho hodně rádi a hodně se těšíme.
1: Držíme palečky. Náš oblíbený kůň Don Toliver.
2: To je na kasáče, no.
1: Kasáče. Oznámil, že vydá desku Nitrous.
2: Ty už to říkal, že jo, Kasi?
4: Já jsem to tady říkal v minulém podcastu, že to možná někde, stane. Někde to teaseoval, respektive ta jeho tour teďkon po Evropě se právě jmenuje Nitrous.
2: Jo, tam se... Tam jako by jde to zkontrolovat. No, on má ty liveka fakt dobrý, teďka mi říkal kamarád, že byl na tom festivalu v Polsku, na tom Cloutu, a že to Liver doručil jako by dobře.
4: Prej všude už hraje skoro a jako by věci, co ani nevydává.
1: Takže nespěte na tom.
2: Hele, přesunul bych se k tomu, kdo vydal, bylo to celkem hodně, ale určitě bych vypíchl, že M. Hančo vydal deluxe verzi, ty jsi to dával, Kasi, určitě
4: super.
2: Ne.
4: Jsou to jenom 4 tracky, nic extra, ale yes, i ty 4 tracky jsou super.
2: Jinak vyšel taky novej Larry June do letních pohodlných dnů plného slunce a mraku, a vlastně jsem rovnou chtěl tím říct, že za 2 týdny si dáme takový jakoby náš první díl bez hosta, kde probereme všechny tyhle nový releasy a rovnou sfoukneme i to, co vyšlo prostě v roce 2006 a co jsme zatím rotovali, takže naše chytrý keci. Soon.
1: A pokud vše vyšlo, jak mělo, mluvíme do budoucnosti, tak je venku projekt od Lenci Fuxe.
2: Jo, no. Ten už jsme tady taky teda zmiňovali, že bude vycházet, ale pak to úplně poslal k ledu.
1: Fimi Juerero mu údajně ve studiu řekl, ať už to vydá. A Lenci napsal, že v pátek.
2: Jo, no.
1: Takže my tak, přetáčíme, tak, takže jo, no. Doufáme, že
2: to nebyl fakt vydal.
1: Sku pátek, kdy nevycházejí releasy.
2: No, takže jako na Lencio se hodně těším. No.
3: A je to jistý, jo, že to vydal.
2: Teď jo. Už to vypadá, jo. Že jako, hej, já jsem narazil na Instagramu na nějaký jeho jako druhý profil, který je jakoby k té desce, a už se tam začaly objevovat nějaký posty, nějaký takový ty jakoby UK stránky, co sleduju, tak to taky sdílej. Tak snad jakoby v momenty, jako lidi už teďka dávají tenhle díl, tak už snad i jakoby
1: rotujou. On je docela spolehlivý v tom doručování, si myslím, takže by mohlo.
4: Já dokud tam není ten countdown tak k tomu nevěřím.
3: Tak vůbec.
2: Přesně, countdown 68 dní prostě.
1: It's final
2: prostě.
1: Countdown.
2: No a taky se teda v tuzemském rybníčku udál také rybí beef, že se utkali dva kapři ze soutěže The Mac v rap a je to tak nudný, že my tomu nebudeme věnovat žádnou pozornost.
1: Já jsem všechno, co jste o tom slyšeli od nás.
2: Spousta tracků.
1: Lidi teď akorát spekulujou, jestli to nebylo domluvený.
2: Jo, že to
3: je nebylo domluvený.
1: Nebylo.
2: Ne,
1: tak
2: ne,
1: máme
2: ne.
1: Potvrzený, že nebylo.
2: Hej.
1: Možná o to je to horší, že je to taková nudná.
2: Ale věřím, že někdo se najde, koho to potěšilo.
1: Určitě, určitě, my určitě vám, fanoušky jídla aspoň jako.
2: Hej, my vám za dva týdny určitě dáme nějaký tipy, co nás tady potěšilo na české scéně mimo to třeba. A důležitá novinka, co se stala 19. června, tak YG Morris vydal desku
3: Praglanta. Praglanta.
1: Praglanta, best.
2: Je to best, jo, tak to tam blbě tady napsaný. Praglanta. A něco nového ještě se událo, kromě Praglanty v tvém životě?
3: Kromě Praglanty, teď momentálně ne.
1: Na Karlštejně jsem viděl, že jsi byl.
3: Byl jsem na Karlštejně odpočinout si.
2: Bazen?
3: Jo, tam je krásný bazen.
1: Noc na Karlštejně, doporučil bys návštěvu.
3: Jo, ale zrovna jsem tam šel se zraněnou nohou, takže jsem ani nešel nahoru, jsem se jenom koukal. Jsem se koukal na
2: ten hrát. Tou zlomenou nohou jsi mi připomněl, že jsem dneska vynechal můj klasický úvod, jakoby anotaci, kdo dorazil, tak to řeknu teďka, protože tou nohou tam namostím. Rapper z Praglanty, majitel kvalitní beat selekce, oblíbený rapper mnoha tvých oblíbených rapperů a vůbec první host, který dorazil na rozhovor se zlomenou nohou.
3: Je to tak.
1: A taky vášnivý chovatel kozlů a koz.
2: Ale pojďme rovnou dát ze startu novinku, teda jakoby, tak jak jsi, co jsi skotačil, prosím tě. Ty furt máš nějaký zlomeniny, ne?
3: ADHD, takhle bych to řekl, jednoduše.
2: Yes.
3: ADHD a sport.
2: Dobrý movement.
1: No, ruku v ruce, no.
2: Dobré, pojďme se dostat do hlavní části našeho rozhovoru. Zapínáme
3: pásy Lego.
0: Hip-hop je mrtev, ať žije Excalibur.
2: Hele, já jsem si dával teďka v týdnu ten náš rozhovor v roce 2004 a říkám si, že jsme tam bez tak řešili nějaký kamo tvoje začátky. Neřešili
3: jsme to vůbec.
2: Takže fakt jsme to přeskočili absolutně. Rovnou na tu tvoji desku High School. Taky se o ní dneska lehce budeme bavit, ale mě by možná fakt začínala taková ta klasická DJ Witch otázka, jak se YG Morris vlastně jakoby dostal k rapu, jak dlouho vlastně se věnuješ tomuhle řemeslu.
3: Ale reálně teď je to 10 let, jo, co se tomu věnuju, jo, s těma nějakýma pauzama a tak, ale nicméně nikdy jsem jako rap poslouchám od mala, jo, třeba od 6 let reálně, ale nikdy jsem nechtěl vyloženě dělat rap. Ale prostě jsem tak jako, víš, ve škole, tak na fotbale mi říkali, hele, tak rapper, že o čem rapujou, tak ty to jak kdyby žiješ a tak, chápeš, že máš prostě ten styl a takovýhle věci. Yes. Takže mě k tomu tlačili spíš kamarádi, víš, takže jsem se rozhodl, že proč bych to neskusil. A od té doby to nějak jelo, jsme se do sebe zahrnuli.
1: Pamatuješ si, jak se jmenoval tvůj první track?
3: Pamatuju si to přesně, byl to LPLK, to jmenuje.
1: Okay.
3: Last Prince a lidi kolem. LPLK,
1: velkolepě.
3: Jo, přesně.
1: Kde to bylo vůbec, ty tvoje začátky, kdy jsi začal rapovat? Bylo to v tom... To bylo asi tady v Praze.
3: No bylo to v Praze přímo, okay. To už jsem jezdil z Berouna, z Králova dvora, jakoby jde, odkud jsem, nebo kam jsem se přesunul z Afriky, ze Zambie, tak to už jsem tady byl na střední škole. Na obchodce na Žižkově.
1: Yes.
3: Shoutout Kubelíková. Yes. Gang.
2: Shoutout Kubelíková, ale ne Shoutout Kubelík. A někdo tě teda influencnul, klasika, byl tam někdo doma jako prostě, nebo nějaký kamarádi? Dotáhli prostě k rapu.
3: K rapu, k tomu, že jsem rapoval, nebo k poslechu?
2: Klidně k poslechu vlastně.
3: Jo, co se týče poslechu, tak to pro strejda moje. Dva z nich vlastně, mladší bráchovi mi o táty, jo, ten jeden byl takový trošku magor takový, ten mi naučil poslouchat toho DMX, jo, a potom 50 Centa mi naučil jeho mladší brácha, který byl takový slušnější, no.
1: Okay.
3: Takový Blanco, slušnější, ano. Jo.
1: Když ty děláš jakoby tracky, co je pro tebe jakoby důležitý, řešíš i jakoby jak to hraje, nebo máš na to jakoby lidi, vím, že máš Udočiho.
3: Jako... Udočiho, jo, tak jako, ono je to různě, ale nechávám si posílat beaty, jo, nechávám si posílat beaty, když na to mám čas, napíšu do něčeho takhle, nebo na mísi, ono je to jakoby různě, to nemám přímo nějaký styl, jak bych to dělal.
1: Jak bys to dělal, jakože hodně se to liší.
3: Hodně se to liší, no.
2: A jdeš teda jakoby starý dobrý lyrics, nebo jdeš taky ten punch in, jako do majku rovnou?
3: Někdy freestylo. Ale když už jsem na místě, když se něco vymýšlí na místě, tak ideálně punchen, prostě, jo? Yes. Že boom, tam něco toho a jedeš, sekáš, ale tak většinou to mám takhle napsaný. Ne?
2: Jo. Tak ptáme se tady lidi na taky oblíbený místo, kde píšou lyrics, co je tvoje jakoby lyric zóna prostě, kde?
3: Nejoblíbenější místo, kde píšu lyrics, reálně, ale když se jdu projít, no, vyjdu se ven. Jo, ideálně v horách, jo, fakt reálně mi se stává aspoň dvakrát ročně zim takhle na sněžku, víš, okay. No tak se projít a tohle, anebo když už mám něco rozdělanýho, tak to jenom tak dopimpit, víš.
1: Pamatuješ si vyloženě třeba nějaký trik, který jsi udělal na nějaký jako hoře, nebo?
3: Na jaký hoře, tak Snowman, jo, Snowman, to je starý trik, to je tak, 2021, to mají klip dokonce, a ten klip je natočený na sněžce přímo, víš, takže jsem to napsal vlastně v horách a se za půl roku jsem tam přijel a udělal jsem
1: OK, na místo činu klip. Prostě. Ty, no, to je hustý.
3: Na místo činu. To je to Snowman.
2: Sněžka je, to, je ten spot prostě. Jo, máš rozdělanou to... desku prostě, potřebuješ to prostě dodělat, tak jedeš, kluci jeden prostě.
1: Takže když potkáte Morise na sněžce,
3: tak víte,
1: někde,
3: co dělá.
1: Tak víte, co dělá.
3: Co tam dělal.
2: Teďka jsi byl někdy, jakože když se dodělávala ta deska a Praglanta, tak...
3: Byl jsem. A to je jak dlouho zpátky. 3 měsíce zpátky jsem byl na sněžce.
2: Když jsi měl vybrat jakoby tak letní hory nebo zimní hory? Asi zimní, co?
3: Po zimní, 100%. Mm-hmm.
2: Ten Snowman tam je zimní. Prostě.
3: Přesně tak.
2: Yes. Hele, takže chodil jsi na hory, když jsi dělal release high school.
3: A ještě když se ptáš na ty zimní nebo letní hory, tak strašně dlouho se chci dokopat k tomu, abych jel do Rakouska. Jo? Okay. Tam jsou krásný dolomy, máš ty jezera v létě, ale víš,
1: no,
3: nádhera.
1: Okay.
2: No, jsme
3: nějaký
2: řešili
3: hiking, když zrovna nebudu mít zlomenou nohu.
2: Hele, nás zajímá jedna věc, když byl ten release high school, my tady máme i cover vlastně podle mě, a tak kdo by chtěl jako hlouběji o tom slyšet, o tom projektu, dejte náš díl Scéna s opakem disu. I tam jsme řešili, že tam máš tu skladbu Backpack, kde byla ta volná sloka.
3: Jo,
2: tak takhle zpětně po dvou letech se tě chcem zeptat, potkali se, jako přišly nějaký ty feety? Jako...
3: Hele, ne feety přímo, ale kluci na to nahrávali. Jo, donahrávali. Posílali mi to, jo, hodně mi, dost lidí mi to posílalo takhle. Jo, anebo na TikToku tam dávali nějaké sloky na to.
2: Bylo tam něco
3: takže
2: dobrýho?
3: Takže se vyplatilo. Jo, přímo. Týpek, jestli znáte toho Vlaďky syn?
1: Yes.
3: Jo, z Migu, tak ten tam naložil dobrou věc.
1: Ten teď, myslím, oddával nějaký album Four Fingers, myslím, s nějakýma filmkama.
2: Nevím, no, je to možný.
1: Byl tady vlastně i s Painem.
2: Hej. A objevil z někoho jako třeba přesto, jestli jsi říkal, jest, toho neznám, ten je dobrý.
3: Ty kráso, teď hele, zpětně si to fakt nepamatuju, že bych přímo se na tom takhle to zasekala.
2: Jo. No a já dneska budu hodně, to rovnou říkám, jaký disclaimer, hodně budu jakoby se odkazovat na ten náš rozhovor, protože všichni jsme tam něco řekli, že máme v plánu něco dělat do budoucna.
1: Ale stáně, jestli se to stalo nebo ne.
2: O tom bude trošku ten dnešní díl. Hele, ty jsi tam právě jakoby říkal, že máš rovnou nahranou ještě nějakou desku, kterou chceš hrozně ještě jakoby vydat ASAP jakoby po tom projektu, tak stalo
3: po high school, po high school. To jsem udělal EPčko. No, to bylo po high school, jsem udělal EP s Udočem.
2: Jak se to jmenovalo?
3: Já přemýšlím, nebo to bylo před?
2: Možná před, no. Já ty EPčka Spotify před. Tak jako schovává do těch singlů, že jsem to možná myslnul, ale... Tak jsem
3: já si myslím, že je to tím, že jsem chtěl vydat mixtape.
2: OK. Jo?
3: Mixtape, který ještě jako jakž tak leží v šuplíku, jo.
2: Dobré.
3: Takže neudělal.
1: A vím, že
3: dostal
1: si, vím, že ještě jsme tam řešili, že jsi vlastně chtěl točit ty vlogy.
3: Tak to se stalo, to se točilo, jsme točili nějakou dobu vlogy.
1: Nějakou dobu. Máš to ještě v plánu třeba dělat někdy?
3: To 100%, ale ty starý vlogy, co jsme točili, jsme byli s kámošem během toho v Berlíně různě, jsme točili i s fotbalem nějaký, co jsme hráli Hans Palku, ale dal jsem to všechno pryč, takhle, víš, aby zase byla hudba, když teďka je to, ale plánuji 100% dělat ještě vlogy.
1: Okay.
2: To bylo na YouTube.
3: Lidi si o to i říkají dokonce.
2: Yeah. Jo, dokonce vlog z toho našeho setkání na rozhlasu. Přesně tak. To je dost jakoby nabitý, to cením, když se dělá tenhle servis. No a když jsme ještě u toho teda jakoby, co se řeklo, tak ty jsi na tý des, ty jsi vlastně říkal, že...
3: To jsem nečekal, to cením.
1: Horký křeslo.
2: No a ne, protože já jsem jakoby dával jsem si nějakou rešerši a nakonec jsem si prostě poslech ten náš starý díl, ne? A ty jsi tam říkal, že na high school nebudou žádný feety, ale na příští desce už budou nějaký feety, ale na ty nový desce dáváš dám to sám, netřeba žádný feety.
3: To má své, počkej, to má důvod, jo. Krásná otázka, dobrá otázka, to bylo kvůli tomu, že ty jsem vlastně podepsal Universal a jsou v plánu nějaké feety, i něco jako by je nahráno, ale chtěl jsem udělat první projekt bez feetu pod tím Univerzálem. Yes, abych neměl takovou prostě nálepku, nebo aby si lidi nepřipadali, že jsem šel do Univerzálu a Univerzál mi dotáhl nějaký feety, ale jasně.
2: Že jsi to vytáhl na týpkách prostě. Jo.
3: Takže to má určitý důvod.
2: Že máš docela single runy, že jo, jakoby feature věci vlastně jako... No, my když jsme se viděli na pose, jak to bylo Hnízdo a i s tím Benem něco a mezi tím toho vyšlo celkem hromada.
1: Takže ty jsi teď nově pod Universalem.
3: Jo, nově pod Universalem.
1: Jaký byly důvody k tomu, že...
3: Tak jako nabídlo se to a jako fůj jsem se chtěl přesunout jako by trošku víš jinam, ale mám distribuční smlouvu jenom.
1: Je mi to jasný. Jako,
3: je to jasný.
1: Jo, my tady řešíme ty distribučky furt, ale je to jako logický.
3: Ale jo, je.
1: Máš nějaký lidi na to pak a...
3: Já jsem byl chvíli pod Ruka Hore.
1: OK. Víš, tak to
3: jsem tam
1: nevím.
3: Byl DistroKid, Luka Hore a teď Univerzál. Ale dobře jsme se domluvili s klukama.
2: Dobrý deal
3: tam. Tam není žádná špatná krev.
2: A je to něco, že tě to třeba koplo, že prostě, jako jsi říkal, že prostě teď prostě to budu vydávat.
3: Jo. Bych do toho jinak nešel.
1: Ten Univerzál taky něco potřebuje do ruky, víš.
3: Jo.
2: A jakou máš teď aktuálně?
3: Už teď si říkám, víš, je to měsíc a už se cítím, jako, že už by tam něco mělo padnout. Ale teď momentálně... Ale teď momentálně bych chtěl vydat ještě tak dva singly a na podzim bych chtěl udělat právě ten další projekt.
2: Yes, sir.
3: Jo, a k tomu to udělat jakoby i show, první po dlouhý době jsem neměl vlastní show, jo, s tím, že bych pokřtil vlastně dvě desky.
1: Jo, dvě desky rovnou naraz.
2: Jo, no. Protože předtím říkal, že přesně zdával show jako na frontlineu, mezi tím, co jsme se viděli, tak spousta festivalů zanikla, nebo měli být na nějakých polích, jako různě. No. Takže nám tady možná není ani přáno. Ale... Podle mě booking by to byl zajímavý.
4: Mě ještě zajímalo, když jste se bavili o těch projektech budoucích, tak máš třeba jako nějaký šuplíkový věci, které víš, že se třeba budou používat, anebo víš, že pojedeš jakoby od znova, od nějaký, jak by pomyslený.
3: Mám tam určitě nějaký věci, co se budou používat, jo.
4: Mě to zajímá, jako já teď ten proces právě neznám, takže mě to zajímalo, jestli právě můžeš v klidu říct, jako mám šuplíkovky, bude používat, anebo ne, teď jsem to všechno nejlepší dal ven.
3: A mám tam i dost věci právě, co jsou nahrané, víš, jakože do beatu, co už jsou vydaný, víš, a dnes už to není jen tak, že dáš něco do nějakého beatu a dáš to na to, na Spotify, jo. Takže mám dost věcí, co se musí dát prostě ty vokály, na ní nejít, nějak to vymyslet, jo, takže spíš takhle, mám dost remixů nahraných.
4: A to, tady ty remixy nejdou vydat jako v nějakém tady tom mixtapeu, nebo v nějaký kompilaci?
3: To nejde, podle mě to můžeš vydat maximálně tak na YouTube, ale co se týče toho, podle mě už...
2: Tě tam skrečnou procenta, když tak, jo.
3: Ale... Vím, že pod DistroKidem to ještě šlo, doufám, že jsem se nenapráskal, ale
2: známe
3: dal tak špinavá Diana, například, to je poslouchanější track, co tam mám, ale jako beat je od toho, víš, od Gane.
1: Jo, tak ono dřív ale si myslím, když... ještě to nebylo tak utáhlý, takže přesně to šlo, tak. My jsme taky takhle nahrávali jako nějaký mixtapeovky, že záleží, jak je to dneska už utáhlý.
3: A máte je normálně na těch, ne? Na Spotify, na...
1: Jo, jsou... tam máme, no.
2: Jsou tam, hele... Lhal bych, kdybych řekl, že jsme všechno přiznali a zhozený to jakoby není. Lhal bych, kdybych řekl, že neznám jako různý třeba tracky, kde je vysamplovaná Madonna a jakože Madonna to jako nezhodila dolů. Gana to taky podle mě asi zas má na háku, podle mě týpek, no. No a tak možná bych zůstal u těch producers, protože my se k tomu, když tak za chvíli dostaneme, ale proč to nedát rovnou, tak jaký ty máš jakoby fakt výraznou prostě jakoby Atlanta, bych řekl, že jakoby select to beats prostě, že máš docela dobrý beat taste. Tak pojďme říct, co máš trošku jako kolem sebe za producery, kdo to dělá ty věci?
3: Hala, tak většinu věcí je reálně, tak to je Udoči a Maza. Maza je můj producent vlastně, přímo, jakože nemám oficiální label, ale něco se s tím bude jakoby dělat takhle a Maza z Plzně, ten dělá většinu věcí.
1: Vím o tom, no, dělá fakt dobrý beat.
3: Jo, zabiják. A teď už dělá i víc lidem, jsem koukal tady Youngres, Don Bart, yes. I Don Darko, Darkovi a tak, přijatelé yes. klukům. Takže ale půjde ještě nahoru.
1: Jako plno mazáka, ty.
3: Jo, mazá, to je to mazák. Má to tam. A dá jinak Udoči klasika, tam není o čem, jo.
2: Ten je neuvěřitelný.
1: Jako Silverboy jsem koukal, že
3: Silverboy tam má taky, to už je druhá věc, vlastně co máme spolu, ještě jsme. A poprvý, nebo ne poprvý, ale po dlouhý době, asi po 8 letech, tam zrovna na Praglantě mám MJ. Okay, jo, ten dělal ten track okay. 22, no, jsme jasně. dělali tenkrát, ty krásu, nevím, jestli si pamatujete, Nonstop se domenovalo ten track,
2: jo.
3: S Dorianem ještě, jo, ještě tenkrát si říkal DA, David Albrecht, Dorian.
2: To ještě dělal v Megu, podle
3: to
2: mě,
3: to dělal
2: ještě
3: v Megu,
2: ano, jo. Lítal s mikrofonem.
3: Přímo.
2: No, jo. To jsou zajímavé časy.
3: Tak to je naposled, co jsem dělal s MJM, no, a jo. To byl hit, a teď máme další hit.
2: Nice.
1: Zdravíme Virtuoza.
2: No a dáváš si někdy třeba jako nějakou objednávku nebo bereš prostě, co kluci pošlou?
3: Co kluci pošlou? Jo, jsem tam, to dělám s Udočem, jo, uh-huh. S těma dvouma, jo, že prostě jim řeknu cca, co bych chtěl, jinak se nechávám posílat.
2: Yes. Ty jsi nedělal nikdy beaty?
3: Já ne, ale chtěl bych.
2: To si můžem podat ruku.
3: Jo, nikdy.
2: Jo, no, na to člověk potřebuje druhý život, mi přijde.
1: No, nejtěžší je začít hlavně. Jinak, co se týče názvu Praklanta, vnímáš nějaké podobnosti Prahy nebo Atlanty, nebo jak je myšlený ten název? Je to tak, jak to je. OK.
3: Je to tak, jak to je.
1: Takže si
3: už tej lifestyle, který tady žijem, tak žijem, dost tak podobný tomu. Jo?
1: Chození ven.
4: Sport. Jezdění autem.
3: Ale jo, je to zvukově i životním stylem, víš, jako tam, jasně. Když nepočítám nějaké dvě melodické věci, co tam jsou, muzika a neznají to, tak zbytek to je prostě čistá bů. Čistý trap, špína, smrát.
2: Měl jsi to v hlavě už dlouho, ten název? Nebo?
3: Strašně dlouho. I dost jsem to jakoby komunikoval s kámošema, jo, jsme to řešili, tolikrát se jakoby přišlo na to, že ne, a nakonec jsem si řekl, že ne, přesto nejde vlak. Ale mě se začne, už jsem to rozhodil prostě mezi lidma a jakmile se něco stalo, víš, v novinách, teď se furt něco děje, ne, nějaký střelby. Toto. Tak vždycky, když se něco stane, tak to poslal nějaký kámoš a říká Praglanta. Chápeš? Takže už to prosadilo to svoje místo a tam už to bylo boom.
1: Takže Praglanty už movement, přesně. Prostě, který žije mezi lidmi.
2: Pojďme rovnou klidně vlastně k tomu releaseu. Tak jak dlouho vznikala Praglanta deska?
3: Praglanta? Řekněme si, a co říkáte na cover?
1: Dobrý, mě to hrozně připomíná... Myslím si, že Jay-Z má takový cover
3: Jay-Z?
1: Jako bílej.
3: Fakt,
1: nebo někdo takovej.
3: Černobílej.
1: Jo, připomíná mi to hrozně jako nějaký trošku old school cover známý. Ale nebudu tady...
3: Je to možný, pak se zkus vzpomenout.
1: Ale má to přesně takový ten jako... US vibe. Jako
3: je to tam.
4: Mě by zajímalo, jestli ta poznávací značka je udělaná, nebo jestli AIčko.
3: Ne, to není AIčko a on to dělal graficky.
2: Stará dobrá Photoshop práce.
3: Photoshop.
4: Tak to je furt lepší.
3: To dělal shoutout Jan Bendík.
1: Yes.
3: Teda Betlam.
2: Já jsem si říkal, že Bendík, že by začal dělat grafiku.
3: Ne. Ono je to taková věc, že jsou dva fotografové právě. On je Krištof Bendík a Jan Betlam a lidi si občas.
1: Okay.
3: Už se mi to nestává ty po dlouhý době, ale
2: tak
3: taky
2: u nás se tady ty jakoby dezinfo občas
3: Betlam.
2: Pošlem. No, kdo by nevěděl, můžete nás jako dávat i s videem na YouTube a na Spotify, kde můžete vidět tady tenhle krásný cover, nebo si to když tak dejte na streamovacích platformách.
3: Otázka zněla ještě jednou, jsem to přeskočil.
2: No, to už ani nevím.
1: Už vím, co mě to připomíná, jak má Snoop Dogg ten track Drop It Like It's Hot.
3: Ten
1: černobílej. A tenhle? To jsem taky nějaký Rolls Royce, tohle je teda Bentley, ale...
3: Pak má Quavo něco podobného takhle.
1: Yes.
3: Jo? A ještě tam má to piano.
1: Yes. No, vidíš to. No tak přesně to nemělo.
2: Já už jsem si vzpomněl, no jak dlouho vlastně z desku vařil.
3: Desku, jasně. Ale když nepočítám jeden track, co už je muzika, shoutout to dělal taky producent, zapomněl jsem jeho zmínit, KK. vlastně nový člen Milion Plus, jo, zabijákos, tak kdysi, když ještě zývá hodně často takhle do Prahy, tak jsme spolu vařili ještě s Udočím, Nemo a tak dále, tak ten jediný track je reálně rok a půl starý, muzika, že jsem si říkal, tyhle, dropnout, nedropnout, jo, a nakonec všichni jsme se shodli na tom, že to je track, co už prostě musí ven. Jinak celý půl roku, rok, jsem ještě vyjazoval nějaký tracky, že tam prostě nemusí být.
2: Jo. A nahráváš, chodíš co, někam do Štutka, nebo jak to máš?
3: Jediný track, který jsem nenahrál ve Skyboxu, je vlastně Hella Swag, má Silverboy, tam má produkce. Tak to jsme dělali u kluku u nich, jinak celý je to udělaný vlastně s Udočem ve Skyboxu.
2: Yes, sir. Když tady koukáme na ten cover, abych se možná rovnou zeptal, ty celkem jakoby si na tom dáváš aj záležit jako na různých těch jako vizuálech. Možná by nás zajímalo se zeptat vlastně jako, jak vznikl ten klip k té skladbě Praha City, kdo by ho neviděl. A
3: Praha City.
2: Kde tam je krásný private jet, tak nevím, kdo tady má klip s private jetem teda popravdě.
1: Hector, myslím, ne?
3: Hector?
1: Hector má, myslím, jeden.
3: Je to možný. Jo.
2: A Rytmus má vrtulník, ne? Tím se chlástal hrozně.
1: Rytmus.
4: No můžeme se shodnout, že ty jsi tam ten právě, že to jako by dal nejlíp zatím.
3: Jo.
4: Za mě, já jsem se tomu dost smál, jakože to vypadá.
2: Je to náročný se dostat k private jetu, jako natočit si?
3: Je to náročný, když nemáš známý, jo. Naše si mám dobrý známý, jo. Shoutout manažeris, můj novej Karim. A ten to zařídil vlastně, jo.
2: Nice. Ještě Klasik, ne? Videoklip?
3: Klasik, videoklip taky.
2: A ještě máš něco v plánu jenom točit?
3: Něco už mám rozdělaný, jo, na tu 22 právě, to rovnou řeknu. Jo, na tu 22, kde má být ten MJ, tak je třetí klip. No,
1: to se zrovna zeptám na jako číslo 22, protože číslo 22 už jako všeobecně používá hodně raperů.
2: Jo.
3: Fakt, jo.
2: No, máme tady rešerši, hele, jo, jakože Astralky 22, Octavian má desku 22, Lil Candy Paint má 22 taky a Meky Šbírka má skladbu 22 dní.
1: Dokonce. U nás po Fakdisu se taky používala 22.
2: Jo, no, je to nějakým...
1: A každý má pro něj jakoby jiný význam, tak mě právě, že zajímalo je, jaký pro tebe má jako 22 význam.
3: Hele, já mám dokonce EP s jiným producentem, tém z Nitry, který žil kdysi tady, je Mili, nevím, jestli víte Mili.
2: Jo.
3: Pamatujte si, jo, i pro Nick.
2: PG Mili, jo, taková...
3: PG Mili, přesně, od kluku, ne? Šimi a tak.
2: Jo.
3: Tak s ním mám z roku, nevím, to bylo... 2019, myslím, máme Ostrov 22, dokonce projekt, EPčko. A to vzniklo z toho, že jsme bydleli vlastně na Nároce, na Národní třídě, v Ostrovní 22, tam jsme měli takový trphouzík, jo, hodně hudby, hodně všeho, jo, a co ještě 22, protože to takový šťastný číslo, jo, 22 vlastně jezdí na scénu, na Národní divadlo, kam se jezdili kdysi dávno, jako by hodně.
2: Já jsem čekal, že si vytáhneš.
3: A furt se mi jako mi nějak to, jo, ta 22 nějak drží, ale...
2: Ta tramvaj 22.
1: Vidíš, to je vlastně vtipný, protože my jsme náš jako trap měli na Husický 22.
3: No vidíš to, jsme doma.
2: To jsem zapomněl.
3: Jo. A 22 dal, jakoby shodou okolností, rok 22 je pro mě velký rok, kdy prostě jsem si řekl, že ty...
1: Zlomovej.
3: Jo.
1: OK.
2: Pojďme, jsi to vzal máka. Vážně od té doby prostě. Že jedeme. All in.
3: Že mizíme.
2: Hele, ještě bych se vrátil k tracku Muzika, který ty jsi říkal, že je nejdýl nahranej, je to tak? Tak ty tam říkáš kašlat na Dubaj, tak se chci zeptat, co by YG Morris doporučil za cestovatelský typy.
3: Co bych doporučil?
2: Kam jet místo Dubaje?
3: Azorské ostrově.
2: To plánu.
3: Fakt to máš plánu?
2: Mám to
3: tak
2: v plánu.
3: Tak to si uží. Ale neudělej chybu, jako já jsem tam byl před 2 rokama s kámošem a byli jsme jenom na jednom ostrově, tam je víc těch ostrovů takhle kolem.
2: Yes, no, projeď si to trajektem pěkně.
3: Projet.
2: Nice, jo. Tam to je pak z King Konga prostě úplně, jo. Krásný ostrovy.
3: Tak to je takový evropská Hawaii, se tomu říkáme.
2: To je Excalibur Travel prostě, special.
3: tak.
1: Máš ještě v plánu nějaký destinace tenhle rok?
3: Destinace tenhle rok? Nic 100% v plánu, spíš bych jel makat.
1: Jasně.
3: No, hodně.
1: Až pak
3: za hodně. Potřebuji udělat tu druhou desku, boom, a uvidíme, co pak si můžu odpočinout.
2: Trošku skáčem, ale ještě bych se vrátil k tomu, protože to je fakt dobrá otázka, co jste tady Dominik napsal k těm videoklipům. tak pod klip Classic ti někdo napsal, tak jdi repovat do Ameriky, když se cítíš jako v Americe, a ty jsi tam odepsal, jen počkej zajíci, tak jsou tam nějaký plány?
3: Jsou tam nějaký plány, ale nebudem to rozebírat.
1: Mega jsem to tlemil, já vždycky rád čtu ty komentáře, a to byla jako mega dobrá. Já strašně miluju ty lidi, když jsou v těch komentářích, jakože tohni někam do pralesa.
2: Jo, my od té doby, co máme, jakoby...
3: Když se cítíš jako v Americe, tak proč nejdeš rapovat do Ameriky, to je jaká věc, ty král. To, to mě týpek dostal.
2: Ale komentáře je věc, no, my od té doby, co máme Instagram Excalibur podlomítko Radio Wave, tak já se nestačím divit, když tam nějaký reelsko bouchne, jakoby mimo tu bublinu, co se tam, jakoby za exempláře objevuje.
3: Jako... Já miluji komentáře, já jsem člověk, co fakt, jako... Na tom, jo.
1: Yes, dám like a...
2: Podpořím. Vydávejte like, odběr. No, já si skoro myslím, že jakoby můžem se namotat, kámo, na tu Atlantu trošku, jakoby něco málo voní, jako, takže klidně dej výkop z Vápna.
1: No, koho asi takhle hned z úvodu bych dal, kdo první z Atlanty tě jako nejvíc chytnul a kdo tě nejvíc jako inspiroval?
3: Ludacris.
1: Jo, OK.
3: Ludacris.
1: Tak to rád slyším, že jsme ho dávali i do tier listu dnes.
3: A on je shodou okolností je i ten? Ne, vůbec, to kecám, Soulja Boy z Chicago.
2: Jo. Ale byl tam.
1: Ale
3: je narozený v Atlantě, že?
1: Vím, on pak nějak se přestěhoval do Chicago, ty tě myslím.
3: Ale nebyl tam úplně od začátku. Úplně.
1: No, ale
3: on by jeho hudba nebyla, spíš jako by spíš k Atlantě než nějaký Chicago.
1: Je to pravda, no. A je narozený, myslím, v Atlantě.
4: Vsadím se, že by ti řekl, že on byl první, ale atlantský.
3: To ti řekne, tam není nic. Takže takhle Ludacris, jo. Hlavně ten Ludacris.
1: Yes.
2: Hele, kdyby si měl poskládat jakoby svůj atlantský prostě Avengers tým jako o pěti hráčích, tak co jsou taky tvoji
3: pět hráčů, jo?
2: Top pět hráčů?
3: Prostě Young Thug, i když teď momentálně jako moc neto, jo? Není zas tak aktivní, anebo tohle, ale buduje dobrý tým, teďka má nový YSL, jestli jste viděli, tady ten Jesus a tak, ale nicméně Young Thug 100% future, tam není o čem, jo, numero uno, asi bych tady flipnu. Tyhle dva, T.I., o tom žádná, na to jsem zapomněl, totálně yes. T.I., možná dokonce i Ludacris, jakože T.I., toho jsem poslouchal možná i dřív než Ludacrisa. Takže T.I., Future, Young Thug, to je, koho bych tam ještě poslal?
2: Sebe.
3: Co? Já jsem z Praglanty, to je tak, když to...
1: Možná určitě Migos, ne? Ty jsi taky vždycky hodně...
3: Migos tam není o čem, takže bereme jako takhle celek, jo? Migos, 100% no, mají velký influence, jako obrovský, jo?
1: Gucci Mane, Waka Flocka.
3: To už jich tam máme tak 7.
2: To už se dáme v tom.
3: Jestli pět, je jich tam hrozně moc, ono je těžký dost, vybrat
1: je
3: pět. Fakt, jakože reálně,
1: těžký.
3: Možná v New Yorku bych si vybral pět, víš, jo. Ale v Atlantě.
1: Zároveň teď se tam jakoby tam... docela dějou kauzy v Atlantě. Zajímá mě, jestli sleduješ třeba tu vlastně tu kauzu Gucci Mane versus
3: Pusha Isty.
1: Jaký máš na to nějaký názor?
3: Ale mám názor na to, že za mě to furt Pusha Istyho. Ať už jakoby nejdeme řešit, jestli Gucci Mane to se ještě není potvrzený, jestli jakoby krysil nebo prášil, nebo, ale nicméně Pusha Isty tohle neměl dělat. To mi přišlo úplně naprosto zbytečný. Frér seděl 5 let, vyleze a po roce prostě udělat takovouhle to vyřešit jakoliv přes právníky a chápeš,
1: no, jako...
3: A vezme si ho tátu a celou crew, po tom, co se dělou 5 let, nebo jak dlouho 3-5 let, jo, a udělají takovouhle věc, no, prostě chápeš se zbraní a víš, a ještě to mají natočený.
1: Jak to se mají... tomu říká v Americe, crash out dummy, no.
3: No, úplně. A co už je škoda.
1: Je škoda,
3: no,
1: jako mohl vydávat dobrý, jako spousty skvělý hudby.
3: Strašně moc. Vydal 2 tracky.
1: Je to pravda, no. Sleduješ třeba situaci kolem Lil Durka, jako teď vlastně, jak se řešejí?
3: Teď není nic novýho kolem toho, ne? Nebo...
1: No, teď je vlastně jako aktualizace, že teď proběhl vlastně soud a hodně lidí jako říkalo, že už je jako v kelu, že jako...
3: Už je hotovo.
1: Že je na tom hotovo, ale teď vlastně proběhl první soud a byl docela velký zvrat, protože vlastně ty... ty žalobci dostali totální jako kouř od soudce, že je strašně jako málo důkazů.
3: Jasně.
1: On má toho Briana Steela, který ho měl jako Jan Tak, který je absolutní jako špička, a byl to vlastně docela velký zvrat, že byl soudce naštvaný, že je strašně málo jako případů.
3: Já věřím, že tohle se může stát, no.
1: Že je málo důkazů, takže to vypadá teď pro Lil Durka po dlouhý době jako docela i vlastně jako dobře.
2: Což hodně přes
3: a to bylo stejný, to bylo stejný z YSL, když oni tam šli, ten začátek toho případu, tam říkali takový věci, že všichni půjdou na bůh ví jak dlouho.
1: Že už nikdo
3: a nakonec vlaze. Kdo? Asi dva lidi, ne? Šli nás načli si je.
1: Jo, jo, jinak,
3: jinak zbytek vůbec
1: za zbytek plý ten plý
3: deals.
1: Takže free Lil Durk.
3: Hey. Jo, free, 100%.
2: Jaký ty jsi Gunna fanoušek? Poslouchal jsi ho, nebo...
3: Poslouchal jsem ho a... i poslouchám to i přes si... to, co si udělali. Přijde mi to strašně osobní mezi, víš, jako Thugrem a Gunnou, víš.
1: No, jasně.
3: To není něco, co by mohlo rozhodovat. A hlavně hrozně moc lidí, víš, jako, no.
1: No, jako záleží, no, jak dlouho to bude podle mě Young Thugovi ležet v žaludku, ale myslím si, že jednou si řeknu, že to jako hodně
2: zahrátil.
3: On se o to snažil, Thugrata, jeho táta se snažuje nějak dát dokupy, ale vůbec absolutně.
2: Pošta pro tebe musí být prostě. No. Esterko.
3: Poštu pro, jo, z druhé strany bude to. Gunna.
1: A Esterku.
2: To bych chtěl vidět, no, jak ten pošťák Ondra jede schánět toho Gunnu.
4: Myslím si, že Gunna poslední dobu vypadá, že má trošičku na paštice.
3: Co?
1: Jo.
3: A tak jako ještě by ne, když jako... poštval hrozně moc lidí, Young Thug, i když, jak říkám, to je, on ho objevil vlastně Gunnu, jo, on ho udělal Gunnu, jo.
1: To je jeho chlebodávce.
2: No, kdo si myslí, že tady první dotáh ten Atlanta Sound jako do Česka z těch artistů, co tady máme, ty,
3: Atlanta
2: jo?
3: Sound?
2: Tu Ameriku já prostě.
3: Já přemýšlím. Rád bych řekl, že já, ale tak to bych přeháněl. Jo, ty kráso, no.
1: Já si myslím, že dost Sergej.
3: Sergej, ten mi leží teďka v hlavě, já přemýšlím, víš? Jo, mám barakudu, podpouštár, tohle, já přemýšlím. Asi, jestli je to přímo Atlant.
1: No, to byl spíš takový Dirty South, jo? Když bych jakoby, což je trošku jiný.
2: A nejsme vázet kvízu,
3: ale asi,
2: takže...
3: hele, takhle reálně, asi Sergej, hele.
1: Ale jo, víš, jako...
3: Reálně, jako by si... tenhle styl, ten, on tam jezdil, ne? Tam s někým dělal.
2: On má docela tu connect.
3: Asi bych tam hodil... Tox, ten styl, co dělal Bauchmany, tohle to nebylo, jakože přímo Atlanta, to bylo prostě jeho.
1: To moc Atlantě popravdě vlastně mělo to v sobě ty prvky, ale že by to vyloženě mělo ten jakoby vibe, myslím si, že asi jako ten Sergej.
2: Zákeřná otázka.
3: Asi Sergej reálně, fakt,
2: hej,
3: když nad tím takhle přemýšlím.
2: No a na tracku Henny, to je z takového toho Vic projektu, já tak tam sampluješ dokonce Future, tak se chcem zeptat, co říkáš na toho poslední desku.
3: Naprosto geniální, dobrý za mě, jo, spokojený.
2: My se rozhodně budeme hlouběji jakoby věnovat za dva týdny jako v tom našem dílu.
3: A takže, co na to říkáte vy?
2: Já za sebe zatím řeknu jenom, že jsem spoko.
3: Spokojený?
2: Tady největší Future fanoušek.
1: Já jsem jako, já dávám 8 z 10. Jako vím, že na to některý lidi jako nadávají, ale zároveň chápu, protože podle mě tahle deska byla hodně pro fanoušky jako Futura.
3: Futura, a ne tak, prostě bangry tohle.
1: No, vím, že třeba takový We Don't Trust You byla taková víc komerčnější deska, kde byl Drake tak, a je. Tak. Ale myslím si, že tahle deska byla fakt jako primárně pro fanoušky Futura, tím, že tam i nejsou jako feety. A jsou tam takový ty různý jako jeho polohy, jak Hendrix poloha prostě.
3: A když už takhle porovnáváš ty dvě desky, We Don't Trust You a tu novou, co The Real Me, co má, tak co říkáš na to, že vlastně, co se týče toho We Don't Trust You, tak měli beef, ne, s Metro Boominem,
1: jo.
3: Všichni, a vlastně teďka udělal na novém albu Drake a má Future, ne?
1: Jo. Jo,
3: tak co na to říkáš?
1: Ale jako já si myslím teď jako vtipný, že se zase bylo jako mistrovství světa ve fotbalu a tam zase seděl Future se Jsepem Rockym jako vedle sebe.
3: To jsem neviděl.
1: A hodně se jakoby řeší to, že vlastně...
3: A tak to nebylo úplně jako, že...
1: Že vlastně Future ten třeba jako s Drakem si myslím má takový jako business vztah, že jako si řeknou, OK, ty jdem oba dva vydělat
3: trachy. A tak to je crazy, to jsem si myslel, že právě nějaký...
1: Myslím si, že jako Future dál felí jako s lidma jako A$AP Rocky a tohle, že to jsou spíš zase takový jako jeho kámoši,
3: Takže ale... si myslím, že to bylo osobně spíš hodně Metro Boomin a Drake.
1: Myslím si, že jako Future je takový ten člověk, co vždycky řekne, hele, co vy si tady děláte, to je mě.
3: Ale tak vlastně s Kendrickem ten beef začal u nich na desce.
1: No, jako jo.
3: Tam vlastně udělal to, ne, ten track.
1: Jo, jo.
3: Drake a potom udělal Tejde.
1: Což je jako vtipný, že ten Future mezi tím tak jako proplouvá.
3: Jo, úplně vlastně dělá a nikdo všem, nic, to se nikdo koukal. Nic.
1: Takže
3: jo, no. Jako na tom... trošku jsem byl zklamaný, ale říkal jsem si... Ale jo.
2: Čertovem.
4: Na tom mistrovství se tam Future seděl nejenom s A$APem Rocky, ale třeba i s Farelem, který vlastně s Drakem má taky docela zajímavou historii.
2: Takže... A hlavně jakoby A$AP Rocky má to štěstí, že ho vždycky někdo name dropne úplně špatně, takže tam někdo, myslím, natáčeli A$AP Rocky a řekli tam nějaký úplně jiný jméno.
4: Ne, natáčeli Farela a řekli, že to je AK Rocky.
3: Jo, to je AKA ještě dokonce, ne A$AP Rocky, ale že AKA Rocky, to jsem viděl.
2: Top. Nejsem rasista, ale.
1: No, to je jako u nás ve scéně, jsou pak
2: jo, no. Nevím, jestli máme dneska čas úplně na dotazy od fans, ale jeden dám, Jiří Zdenek se ptá, jestli máš pas repovat o getu, když jsi z Králova Hradce.
3: Já myslím, že jsem... prvý pozor, nejsem z Králova Hradce, ale jsem z Králova Dvora.
2: Já jsem to tam měl špatně napsaný, no, pardon, Jiří Zdeňku.
1: Ale myslím si, že smysl úplně jiný geto.
3: Přesně tak, ale žil jsem do 12 let v Zambii, v Africe, to... O tom se ani nejdem bavit, víš, jakože tam jsou místa, jde to, ale nicméně ani jakoby to Králův Dvůr a ne, co jak to napsal?
2: Já jsem to měl špatně, možná jsem to zkazil.
3: Nevadí.
2: Jo, Králův Dvůr, no, já
3: víš
2: jsem měl, že
3: Králův Dvůr není úplně wow, nějaký palác si toho, víš, jo?
2: Jo, no.
4: On jen podle toho názvu to zní, jakoby zavádějí
3: trošičku. Králův Dvůr u Berouna, to ať se zeptá, oni vědějí sami Berouna v Králově Dvůr.
2: Yes.
3: Pár raperů bych tam poslal takhle na
1: otežku. Ty víš moc dobře, ty víš moc dobře, jak jsem tě tam honil.
2: Pojďme probrat něco kolem music right now.
3: Boom.
0: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
2: Chcem se tě zeptat na tvých top 5 desek z roku 2026, co jsi letos zrotoval.
3: Jsem, ano, mám to tady i
2: napsané. Tak jestli máš nice. Pro nás...
3: Takže to bylo překvápko, nepřekvápko. Protože jsem zaseklý na tom, že nemůžu se nějak dostávat k nový hudbě poslední dobou. A prostě koukal jsem na to a poslouchal jsem, hele, tenhle rok hodně. Dumb and Dumber, je to starší deska, Key Glock a R.I.P. Young Dolph. Tenhle rok, ne? Stýkali. Takže pak Super Slimy, to je něco, co prostě nemůžu přestat, nemůžu. No, ale prostě, Drip Season 3, jste se ptali na toho Gunu, co si o tom myslím, když teda jsem větší fanoušek, nebo hlavně Thugra, tak Drip Season 3, tam má dobrý věci, Top Off a tyhle věci. A potom Paradise, to je jediný, co asi lidi by mohli, Young Nudy.
1: Young Nudy, yes.
3: Minulý rok dropnul Paradise album,
1: jo,
3: ten je strašně skvělý.
1: Minulý rok dropoval strašně dobrý desky.
3: Jo, jo, strašně. To doporučuju slyšet, jestli jste neslyšeli. Bomba.
4: Myslím, že jsme ten jeho rán jako hráli v rádiu, jsme Young to řešili, že, dobré, že vydával dobré. Fakt docela dost
1: jako
4: každý měsíc.
1: Minulý rok on vydal snad 2 nebo 3 projekty a všechny byly jako dobrý.
3: Byly skvělý, no, to Paradise. A teď vydal jenom Jadik, se to jmenuje. Jeden track single. Strašně
2: klasický Kudy z Nudy prostě.
1: Takže
2: ne to, nerotuješ nějaký prostě, nediguješ teď třeba nějaký mladáky z Atlanty úplně, nebo...
3: Ne, hele, reálně teď momentálně ne.
2: Yes,
3: teď momentálně ne, a ty doby, co už nejsou Lil Keed a tohle. Lil Got It vlastně, já si musím, jaj, to se divím, že jsem si neposlechil celý album, to je chyba. Ale právě poslední, tak to jsem nedal album, jo, to jsou 4, ale track, který jsem poslouchal strašně moc, a to je od Pusha T, jo, to je FDO, co vydal.
1: Jo, jo, vím.
3: To je strašně, to hrálo, neslyšel jsi?
2: Tohle se přiznám, že ne, jako, no, že... my pak od tebe budeme chtít playlist tvých právě věcí, co zrotoval, tak věřím, že se to tam objeví.
3: A čekal jsem právě, až vydá album, jako pustil, ale... To s tím Gucci Manem, jo, co už je škoda, ale to FDO hrálo úplně všude po Americe, to bylo number one třeba 4 měsíce v kuse,
2: furt. Hele, no.
1: No vlastně teď ještě vlastně zmíním do dílu, že teď vydal Tory Lanez, další album vlastně z J.Lo.
3: Přesně tak, 17 věcí, ne, tam má Fred.
1: A teda jako...
3: Ty jsi to slyšel už?
1: Jako slyšel jsem, hodně tracků jsem proskipoval, protože jsou to takový ty smash R&B tracky pro holky, ale je tam jako jeden strašně tvrdý
3: track. On má, pokud se nemýlím, tak on má jednu stranu jakoby na CDčko, že jedna strana rap a potom R&B, že to jo, R&B, jo, že to má rozdělený.
1: A jako fakt nechápu, jak to dělají prostě přes jail phone, ale vůbec bys jako nepoznal, že je to jako nahrávaný.
3: Poslechnu,
1: jako
3: to mám to v plánu, to poslechnu.
1: Fakt dobře a teda jako klobouk dolů.
2: On to chrlí hodně vlastně celkem, no. No, dal bych trochu něco málo o koncertech, tak jenom jak jsi užil ten Rolling Loud, když byl v Portugalsku v roce 2003.
3: Bomba, nádhera, nejlepší. Jo, jsem byl 2023-2024 vlastně.
2: Yes, sir.
3: Oba dva ty ročníky, pak už to bylo nejenom v Portugalsku.
2: Pak to bylo ve Vídni snad, ne?
3: Nebo? V Německu a teď nevím kde. Pak už to bylo nejenom v Portugalsku.
2: Pak to bylo ve Vídni snad, ne? Nebo?
3: V Německu a teď nevím kde.
2: No, ještě někde blízko prostě.
3: Byly

0: starších jako rappers přijdou a prostě jenom hypujou svůj track, tak to on není jako náhodou. Ten tam skáče prostě.
1: Playboy Carty má taky dobrý show a tam není o čem. Ten ani nemusí, hlavně ten má nejlepší, že ani nemusí repovat. Přijde a začne jenom řvát něco, chápeš, a už to jede.
0: No já jsem teď viděl tu show v Rumunsku. Na tom.
2: Já jsem to chtěl říct, ale fakt nás tlačí čas, jakože chci o tom Rumunsku za 2 týdny si pokecat trošku do hloubky, protože tam, co se stalo, je fakt neuvěřitelný.
1: Poslechnu.
2: A tak možná ještě dáme za nás nějaký tipy, ještě se zeptám tebe, jestli se chystáš teďka někam na nějaký koncert.
1: Na jaký koncert teď momentálně?
2: Nebo jestli dáváš vůbec koncerty nějaký jako návštěvník?
1: Absolutně, jako chodil jsem hodně, ale teď, jak říkám, mám nějaké svoje věci, co si řeším.
2: Yes, sir.
1: Plus ještě, když jsme tady, tak e-shop, zítra po zítři by měl být tady e-shop. Mm-hmm. Jo, hodně lidí se ptalo na to, jestli bude konečně nějaký merch, CDčka, tyhle věci.
2: To jsem se chtěl zeptat, ty jsi měl nějakou bundu s nějakou výšivkou Praglanta?
1: Praglanta, tu jsem si chtěl vzít dneska, ale říkám, hele, bude vycházet klip s tím, takže aby to nebylo na sílu, ale ta bunda bude rozhodně na prodej.
2: Okay. Vy to posloucháte v moment, kdy už ten e-shop nejspíš existuje. Yeah. Přetáčíme trošku do předu, takže držíme palce, jestli to vyšlo. Za nás můžeme dát nějaký skromný tipy. Teďka 8.10. dorazí do Meat Factory takový zástupce mladý undergroundový scény, který si říká, teď nevím, jak to číst úplně, blud. A jsou to hodně distorted beaty, hodně takový zrychlený čávo a je to vlastně celkem zajímavý, jakoby fresh jméno s takový ty. Já nechci říkat alternativní, všude to píšou, že jakoby alternativní rap, ale já si představím taky ty lidi s bosejma jako nohama, když se řekne alternativní rap. Taky ty z divadel, jakože... No.
0: Past Praha.
1: Ale Meat Factory, to je celkem jakoby velký, to má kapacitu celkem, ne?
2: Jo. Takže jako tohle doporučujem.
0: Na pražský fashion event RecoverCon dorazí 28.8. Lil Gnar nově, krom toho, že tam bude ještě 4-5.
2: Jo no, na to se hodně těším.
3: Dokonce ještě Eddie Fresco tam bude.
0: Dává
1: smysl, oni mají spolu něco, ne? Nějaký track.
3: Já myslím, že právě spolu mají. No.
1: Mají.
2: A podle mě budou mít s 4-5, až tady přijede 4-5, no. On se vždycky odchytne. Shadow takže to doporučujeme. No a ještě doporučujeme něco od nás tady z baráku 11.8., což je vlastně za pár dní od toho, co vyjde tenhle díl, tak Radio Wave dělá v Troji, tam na zámku v zahradách Event Riviera, kam pozvali za rap Josefa K. a za takovou větší alternativu Klaru Voden a Silence, a co bych rád řekl, je to za fré, takže kdo si chce dát jakoby hudební večer v klidných zahradách Troji, zámku, tak doporučujeme.
0: A dávejte náš příští díl, tam si uděláme nějaký reporty z akcí, kde jsme byli my.
2: Jo, my jsme hodně chodili teď.
0: Jo, a bude to kritický, a bude to tvrdý, jo. A bude to ostrý.
2: Jsem chodil hodně, už to u mě bylo i kritický, že zase dlouho nikam teď nebudu chodit, takže si to všechno zhrneme v dalším díle, poslouchejte Excalibur.
0: Jezr. A budeme na naší sekci buď a nebo.
4: Rytířský rozstřel.
1: Excalibur.
2: Excalibur. Tak, hele, nechám to vykopnout klidně tady maestra, můžeš se tomu víc věnovat do hloubky ty odpovědi, nebo vůbec nemusíš.
0: Klidně si pak vysvětlíme.
1: Když se mi bude chtít, tak odpovím prostě, Lego.
0: Yes. První buď a nebo, dát mu pecku, když je na zemi, nebo se nechat zákeřně vypnout jako Jirka Procházka.
1: Dát mu pecku, když je na zemi.
0: Tak to jako, kdo byste nevěděl, já nevím, jestli to ještě někde dole dáte to video, legendární video, kde Morris vlastně, myslím, před rokafečkem. Jsem tam látě nějakýho týpka, jako, a týpek už leží na zemi a týpek mu chce dát další a Morris
1: říká, hej.
0: Morris zasáhne a řekne, hej, nedáváš pecku, když je
1: leží na zemi.
0: Tyjo, vzpomínám tady na to video. Takže jsou i momenty, kdy můžete dávat pecku na zemi.
2: Nechceš si vypnout jak Jirka Procházka?
1: To ne.
2: Hele, vzít si na pustý ostrov diskografii Futura, nebo vzít si na pustý ostrov diskografii Young Thuga?
1: Pá, see like debil. Fuh.
2: Teď tady lítají takový ty chomáče.
0: Se zastavil čas.
2: Jak na tý pouští.
1: Future.
0: Je, správně. Prošel. Nekouřit už byliny, nebo mít v hlavě piliny?
2: Tak to dal jak na hip-hop campu. Rým, šprým.
0: Netojí.
1: Nekouřit už byliny.
0: Okay.

0: je to pravda, jakože.
1: Dáme takovou RIP, oživit Young Dolpha nebo Bankroll Freshe?
2: Young Dolph.
0: OK, to jsem trošku čekal. Společná cela s Drakem nebo Puff Diddym?
2: Společná cela s Drakem, udělali bychom i ty.
0: Jasně, a možná bez nějakých...
2: No homo.
0: Bez nějakých úhod na zdraví.
1: Jdeme dál.
0: Musíš se přidat do party Lil Durk nebo NBA Youngboy?
2: Lil Durk?
0: Yes,
2: jakýkoliv den v týdnu.
0: Cením.
1: Hele, a desku ti produkuje ATL Jacob nebo Take It?
2: ATL Jacob.
0: Yes.
2: Eripe Take It.
0: Praklanta prostě. Take to It bylo. Je myslím z Memphisu, takže vlastně.
1: Jo, ano, správně, prošel.
2: Ale jenom jsem vás zeptal, nevíte, kde je Murda Beats? Jenom v rychlosti.
0: Ty jo, no.
1: Kde mu je konec,
2: potom
1: nevím.
2: Potom se taky sohlazen, že?
1: Getro by možná třeba věděl, no. Nebo ne, pardon.
2: Jestli to někdo ví, tak ať dá vědět.
0: Jako možná nahrabal až moc.
2: Nedávno jsem nad tím přemýšlel, ale jedem
0: je, je pravda, že se s ním hodně sled... Možná si myslím, že on byl taková jako dvojka se Smoke Parpem. A jak pak přišla taková ta, to období flopu jako Smoke Parpa. Tak si myslím, že i jako dost lidí zanotilo třeba na Mordu Beatce, no. Ale nevím, těžko
2: a
0: říct.
2: A se interpreti, jenom... Těžko říct, nedávno jsem nad tím přemýšlel. Měl
0: vím, že myslím tenhle rok nebo minulej vydával single s někým a fakt docela dobrý.
1: Jo. Já vím, že rok, já jsem řekl blbě toho Getra, vím, že myslím Endyr za ním byl jako a dělali spolu dva roky zpátky v Americe nějaký beaty právě.
0: Yes.
1: No. Excalibur. Tier list. Pojďme se dostat do té naší finální královské disciplíny našeho pořadu, což je tier list, a.k.a. žebříček. Pro tebe jsme si připravili dost jednoduchý jakoby on point tier list. Je to Atlanta tier list. Já nevím, jestli jsi nikdy dělal tier list, ale S tier je to nejlepší prostě. F tier je, že už to nikdy nechceš prostě jakoby radši ani slyšet nebo vidět. Mm-hmm. To mezi tím je takový jakože... Různý.
0: No, Bčko je střed, no. Ne, nepotěší ani neurazí.
1: Děláme to jo, tak, že...
2: A Cčko už...
0: Cčko už je takový, jako, jo. Že to vlastně úplně nepotřebuješ k jo. životu.
1: Je to jakoby od jedničky do pětky. A děláme to tak, že vždycky kasič přečte a ty se následně rozhodneš. Můžeš komentovat, i nemusíš.
3: Ne, nepojedu to rozhodně postupně, budu to tam jen tak random dosázet, jak se mi to líbí.
2: Jasný.
3: Takže prvního bych vytáhl třeba PV Longway.
2: Pee-wee Longway, to je zabijáček.
3: Vím, že ty jsi na něho reagoval
2: dobrý,
3: už.
2: Dobrý Bčko, dobrý Bčko.
3: Okay.
2: Dobrý teďka. Bčko. Sedí teďka, to jste viděli, ale za co? U nich našli úplně fů.
0: Nesmysl.
2: Hrozně moc
1: různých věcí.
2: Pak vám to ukážu.
1: Yes.
2: Ne, že vám ukážu, co mu to. Ale to nemám. Pee-wee Longway, dobrý Bčko, dnes si přáně, že bych mu dal hnedka do. Ale...
3: Jako můžeš postupně, ještě to budu říkat, můžeš když tak si jako říct,
2: jo,
3: že
2: tak si to přehodit, jo.
3: Hele, další bych vytáhl třeba Outcast, ano, to by bylo.
2: Outcast, tak ale musím prostě Ačko, jasný, tam není o čem, jo. Jsme se bavili o té Atlantě, tak jsem zapomněl dát shoutout velký, jo.
3: Hudrich Pablo.
2: Hudrich Pablo. Dáme ho k tomu Pee-wee Longway zatím, jo. Shoutout Hudrich.
3: Co třeba 21 Savage, ten vlastně jako není ani původem, potom vlastně se zjistil, že je z UK, ale...
2: Z UK, ale...
3: Ale bere se jako Atlantan.
2: To je, dáme mu Ačko, tam není o čem, fakt jako, že to udělal hodně.
0: Co to fred. Poslední album jeho bavilo tě? To vím, že docela jako tak propadlo.
2: To poslední, ne, ale beru to celkově, víš, jako ne podle z posledního alba. Nicméně on je s tím Young Nudem bratranec.
1: Ano.
0: Jo.
2: Úptýdu.
3: Young Easy?
2: Ty vole, teď ještě, Young Easy... Fú, taky dobrý Ačko. A koho dáme úplně nahoru?
1: No.
3: Já myslím, že třeba tady Ludacris.
2: Tak tam není o čem.
3: Tak toho můžeme dát nahoru?
2: To je úplně fakt, jakože s tou rukou obrovskou, ty jeho klipy, ježiš, to byl král.
3: Jsem schválně zbyl do hlavy ten obrázek.
0: Třeba spousta lidí, jestli si pamatujete starý track Blueberry Yum Yum.
2: Blueberry Yum Yum, jo.
0: Tak on ten track psal Future.
2: To psal Future, jo, tenkrát.
0: Ten ghostwriteval mu to Future, což je hustý. Jsem nevěděl.
2: Takhle Future taky rapuje nejdýl. No. On byl v té crew, ne, on byl Dungeon Family.
0: Dungeon Family,
1: je to tak.
0: Přesně.
3: Tak, Future. Kam s ním?
2: Future je boom, víš kam s ním, nahoru, zpěně ho tam, jo, fakt tam není o čem, se to tam, zaslouží.
3: Ten Young tak rovnou hodám k němu, nebo by
2: ho na Ačku? Dej ho tam k němu, dej ho tam k němu. Yes. Ty vole, 3 S-ka teda,
3: tak,
2: ty, co třeba, tohle je fakt těžký.
3: Lil Nas X?
2: Tak toho rovnou dej sem, ano.
3: Dáváme ho do písmene.
0: Aby něco obsadilo.
2: Dostal se tam někdo? Dostal se tam někdo už?
0: Ale jo. Máme Evu Farnou, myslím, v dílu s Darkodonem, myslím, Fevku.
3: Jo, občas tam někdo padne.
2: Snažíme se tam dát něco, aby to
0: Fevku. Záměrně dáváme vždycky něco trošku mimo místo.
2: Není to nic pro nikomu, ale prostě ať se tam sedne a zůstane se tam.
3: Migos,
2: pojďme Migos dát do Ačka. Jo. Tam jich je hodně, pak to ještě taky nějak roz... Jo.
3: Lil Baby?
2: Tebe tam se už nevejdou.
3: Ale ono se to nafoukne.
2: Jo, dobrý Lil Baby taky do toho, dej ho do Ačka.
0: Yes.
2: Jo.
3: No, my umíme, my máme nejnovější softwary, ty listy.
2: Gangskury, tam není o čem, určitě bych ho nedával k Pee Wee Long Way a Hoodridge, to by byl disrespect, takže yes. Taky Ačko.
0: Rest in
2: peace. Fuck, R.I.P.
3: A poslední nám zůstal Gana.
2: Gana.
3: Tam s ním.
2: Taky do... Přeháněl bych ho dávat k Thagrovi, jo? Takže Ačko, takhle mi to dává...
3: Já dám takhle po Thagra.
2: A teď se na to jdu podívat ještě.
3: Můžeš zredukovat klidně. Teda mi to dává smysl.
2: Nám tady vznikají taky hezký festivalový stage.
0: Jinak
2: právě.
0: Samozřejmě, kdo by chtěl nadávat, že tam není Gucci Mane, Waka Flocka, záměrně jsem je tam nedával, protože asi víme, kam by jako sedli.
2: Tam není o čem.
3: Ale hezký.
2: A Jeezy, oni měli beef, ne? Dlouhodobě s jim
0: s Gucci Mane, kde se to vlastně až při tom Versusu,
2: tak,
0: tenkrát
2: to viděli ten Versus, co měli?
3: To asi je Dominik jediný.
0: To bylo legendární. Pro ty, co by nevěděli, tak Gucci Mane live vedle Young Jeezyho vlastně zdisoval jeho mrtvýho kámoše.
2: Naživo.
0: Naživo. A vlastně si to tam pak vyříkali a dali spolu jako společně track.
2: A potom malej klub Pusha jistě jde dělat tohle, chápeš to?
0: No jasně. No.
3: Bláznovinka, takzvaně, jak bych řekl. Hele.
2: To dává smysl.
0: Jo, yes, takhle to
3: top,
0: dává,
3: krásný, to super tier list. Hele, tak ještě takhle úplně závěrem teda můžem si říct teda jakoby co od YG Morrise ještě čekat, takže nějaký možná klip ještě bude, nějaký
2: klip,
3: merchandise.
2: Klip 100% bude ještě jeden klip tady k tomu vlastně projektu. Jak jsem řekl, merch první konečně, bude merch, bude e-shop, jo, teď to bude vážný. Když tak si řekneme, ale za 2 roky, co se stalo a nestalo, to si mě dostal, by the way, to musím ocenit, že Fred se na tohle podíval. To.
0: No, investigativa prostě.
2: Jo, no. Zbytek, nerad bych sliboval, ale určitě.
3: Takže možná do konce roku nějaký singly, možná ještě co něco většího.
2: To 100% do konce roku, do yes, času dost, yes, nic než dost, jo.
3: Hele, a že se kamarádíš se Sambou z Popoutu, tak kdybys mu mohl vlíct do mailu a buknout si nějakého svého oblíbeného artist, koho bys chtěl tady dovíct do Česka, tak...
2: Koho bych buknul?
3: No, koho bys bukl?
2: Podíváme se na tohle. Ne, tak koho ty krásu, jako do Česka přímo.
3: Oni asi nepřijedou, ale...
2: Zkusil bych toho Thagra, tam není o čem. Zkusil bych toho Thagra.
3: Do Německa
2: Future
3: jezdí.
2: Je moc velký, to by nebylo jen tak. Hej. Tady udělat Future.
3: To muselo být otučku asi. Hele, a teď tady máme ještě takovou novou, jako naši zábavnou takovou jakoby rubriku, která se jmenuje Zeptej se našeho příštího hosta na něco.
2: Okay.
3: Zábava spočívá v tom, že já nevím, kdo bude příští host.
2: Okay, okay.
3: Takže na co by se zeptal z našeho příštího hosta?
2: Tak příští host, kdyby měl vyřadit ze scény 3 jména okamžitě, tak kdo by to byl?
0: Okay.
2: Vyřadit, ať už se nikdy neukážou, nikdy nerepujou, smažou si Instagram a rodný list, ať se necháš.
3: Mohl bys v klidu dělat tady s náma jakoby moderátor, ale když jsme tady měli kluky z Pyra Boys před 2 týdnama, tak jsem tam přesně měl jakoby otázku, na koho by aplikovali prostě, koho by prostě vyhostili ze země, no.
2: Jo, vidíš to.
3: Nechtěli nejmít.
2: Takže jsem zvědavý.
0: Ceníme hate free dotaz, kámo.
3: Hele, my ti moc děkujeme, kámo, že jsi dorazil k nám do Excalibru.
0: Tak.
3: Jestli chceš někoho pozdravit, tak teď je ten moment.
2: YGMG, rodinku a díky za pozvání, that's all.
0: My taky děkujeme.
3: My jsme probrali desku Praglanta, vidíme se, slyšíme se za 2 týdny, probereme releasey top 2026, co vyšlo a i to Future a i ten prostě rumunský šílený festival.
0: Yes. Čus, Budulínci.

0: Quest.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Tento pořad není vhodný pro děti.
6: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit
5: naši kamarádku Petru Hřebíčkovou.
6: Čau. Prodavače Meruněk.
5: A další lidi na nástěnkách.
7: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
8: Nekonečná!
7: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na rádiu Wave.
6: Čau. Jak se máš? Jo, to počasí, tyjo, to je fakt. Tak, čau.
5: To byla sranda na začátek. My jsme se rozhodli změnit trochu formu. Nazdár.
6: Nazdar.
5: Nazdár. Čau chudáčci.
6: Ahoj chudáčci.
5: Čau chudáčci. Čau Petře.
6: Čau chudáčku.
5: Čau chudáčku.
6: Čau Adame.
5: Petře. Tak co Petře, jak ses měl?
6: Tak co Petře, Tetřev. Dobrý, tak myslím, že báječně. Začalo být krásně. Ano.
5: Ano.
6: Začal čas opalování se. Práce na zahradách, které musíš dávkovat, jinak se upečeš.
5: No a tak co jsi dělal za práce na zahradách teďkon v poslední době?
6: Ty jo, přichází komunální svoz odpadu.
5: Ano.
6: Máme tam spoustu nachystaného. Ano, spoustu nachystaného nábytku ze staré kuchyně, takže ji už pomalu skládám k silnici, aby mohla být odvezena. Dozvěděl jsem se, že třeba před těmi 30 lety, kdy to začínalo, takže tam poklady byly.
5: Když
6: staré skříně a tak dále.
5: A že to tam ty lidi jako, tak to asi nefungovalo moc dobře, ten svoz.
6: Ne, ty lidi neměli rádi ten starý nábytek předtím, chápeš?
5: No to já vím, ale proč ho tam nechává ten svoz?
6: Žišmara, co to je za díl? Co to je za díl? Opravdu humor level 1000.
5: Dobře, takže ty je? Vozíš, takže ty vozíš prostě harampádí zbyly.
6: Nevozím, táhnu to na svých zádech.
5: Táhneš to ke svozu, dobře.
6: Jo.
5: No a stal se ti nějaký fuck up s tím nábytkem, vyhodil jsi třeba, to si dost dovedu představit, že ty vyhodíš něco, co si třeba týden předtím někdo koupil.
6: Ne, to ne.
5: Ne, to se nestalo?
6: Zásadně ne.
5: Dobře.
6: Vyhazuju takovou falešnou mramorovou kuchyň. Když jsi ji viděl,
5: jo,
6: nádhernou.
5: Je to pravda, tak ta falešná mramorová kuchyň, to zní skvěle.
6: No mramor na plechu.
5: Je taková ta prostě, taková ta překlišková dýha, co je přelepená.
6: Ne, tohle je plech, který je přelepený mramorem.
5: No vidíš to. Počkej, takže když se tady celou dobu bavíme o mramoru.
6: Maramoru.
5: Bojíme se ale o mramoru jako...
6: Pobavit?
5: Ne teď, ale normálně obecně, když se bavíme o tom, že stavíš mramor a že potřebuji, že ti nepřivezli mramor, tak
6: no
5: ty celou dobu mluvíš o tapetách.
6: No jasně.
5: Tak to už to hlava taky nechci.
6: Ale víš, kolik jich mám těch tapet? No. Já to za chvilku mám i na autě. Mramorový auto, viděl jste
5: to? To znamená, že si myslíš na další, ty jsi tak strašně namyšlený.
6: No jasně, to roste. No
5: jasně.
6: No jasně.
5: Hele, už dost o tobě, to na můj vkus teda si mluvil příliš dlouho.
6: Bylo celý fuck up.
5: To už se nebude opakovat.
6: Tohle byl můj fuck up.
5: No,
6: můj fuck up týdne.
5: Mlčtej, budu já mluvit, mám tady něco náhodou.
6: Já jsem si to myslel.
5: Takže.
6: Čau Áďo, jak se máš? Jo, co jsi dělal? Jaký byl týden? Čau.
5: Nazdar Petře, mám se výborně, týden byl skvělý, měli jsme rozlučku se Svobodou, našeho společného kamaráda, na který ty jsi nebyl, protože evidentně Je to kamarád jenom můj. A vy i vy ho znáte, je to Lukáš Černoch, kterým jsme tady volali v dílu s telefonem. Lukáš už se úspěšně léčí.
6: Rodina už o tom informovala.
5: Ano, my jsme mu zařídili léčení, konečně si to přiznal. A tak jsme udělali dobrý skutek. Nicméně, Lukáš měl rozlučku se Svobodou, takovou tajnou, který předcházela taková bojovka. Nebudu popisovat celý ten děj, ač je výborný, ale Petrovi zase remcel, že mluvím dlouho.
6: Ne.
5: Já jsem si z toho vybral jenom takovej jeden jako detail, který opravdu je takovej
6: bonmot.
5: Typický fuck up, jo. Jedu na Stvořidla, kde se to dělo, jedu prostě do toho kempu a po cestě u dálnice pán prodává meruňky. A já si říkám, sakra, vyjel jsem z města, zítra přijedou děti. To se tak dělá, ne? Že? A tady ty, vždycky jsem měl pocit, že tady ty jako...
6: Farmáři.
5: Olovnatý ovoce přímo u dálnice, že musí být nějak jako výborný. Oni tam vždycky, jak je to jako napsaný na těch kartonech těma tuškama, tak ono se to stane takovým divným způsobem jako rustikálním.
6: Jsou to řemeslný meruňky teďka najednou.
5: Jo, přesně. On vlastně stačí je koupit a tam pak něco načmárat křídou na zeď. A člověk má pocit, že to je, že to je prostě... Přesně, farma světlá pod mezníkem. Takže prodával a furt říkal, že to je výborná cena. Že to je fantastická cena.
6: Kolik?
5: No ona nejspíš byla, jako já, stály asi 30 korun kilo těch meruňek. Ale prodal takovou fakt velkou bednu, jako, a byly opravdu hnusný, jo. Respektive já jsem si je vzal, říkal jsem si,
6: mrazáku.
5: Ty budou nefak, ale chutnali úplně, jako byly úplně moučný, ale říkal jsem si, oni třeba dojdou, dobrý, tak měl jsem je v tom autě bednu, několik, jako třeba 6 kilo prostě, 6 kilo meruněk v bedně je v autě a venku je horko. Já jdu chystat Lukášovi to překvapení a tak si říkám, Ježišmarja, tak to přece musím nějak jako zabezpečit ty meruňky, aby nesklasily, aby se mi z nich tady nestala prostě...
6: Meruňkovice, že jo?
5: No to právě, no. Že už jsem se trochu bál, samozřejmě to je jako zábavná, taky zábavný fakt, že já kdykoliv lezu do krámu s ovocem, tak dostanu chuť na chlast. Toho jsem se trochu obával. Každopádně, zaparkuju auto takhle k lesu, čekám na Lukáše skrytej v křoví a říkám si... Sakra, tak já jsem dement, tak parkuju auto do stínu k lesu a nechal jsem v něm stejně furt ty meruňky, tak je můžu prostě vyndat. Tak jsem je vyndal a dal jsem je za přední kolo. A říkám si, no, tak to bude, budu v chládečku, to bude paráda. Tak jdu se schovat, jsem takhle v křoví, vykukuju samozřejmě v tu chvíli už si, a teď to začínám překombinovávat. Sundám si triko, protože je bílý, aby mě neviděl, že moc svítí, takže najednou jsem jako boss do půl těla v roští. Sundám si hodinky, protože mám pozlacení hodinky, podobně jako vy po mramoravonovou kuchyň. A najednou si říkám, tak počkej. Takhle to auto uvidí, sakra, tak já to auto zaparkuju ještě hloubš a takže vlezu do toho auta, zatůruju, dupnu na to a říkám si, ty vole, tak ono týden nepršelo, jak to může klouzat prostě a takhle ještě šlapu prostě na ten pedál a pak, ale asi fakt až po té, co to udělá, tak prostě vylezu, fakt jak opravdu jako Izer by byl nadšenej, prostě neúplně to vidím, jako Peťane natoč, no Izer by byl nadšenej, tak. No a samozřejmě...
6: A Jam byl na světě.
5: A Jam byl na světě.
6: Takhle vznikl Jam, podle mě.
5: Takhle možná vznikl Jam, no. Ale ještě, kdybych já to jen tak trochu ťuknul, tak do toho tak jako trochu vjedem, nebo trochu vjedu tím kolem, ale já jsem to opravdu prostě důsledně, aby ani jedna nezůstala, no. Tak mi to pak bylo líto, ale říkal jsem si, respektive...
6: Za ten příběh to stálo.
5: Za ten příběh to stojí. A v tu chvíli jsem vlastně, tak jsem to vyprávěl, partě v kempu, viď? A jeden z osazenstva. Teď to bude trochu trapný. Byl to takzvaně mladý kropáček, ale já nemyslím Franta nebo Honza. Oni jsou oba dva.
6: Byla tma,
5: takový vysoký.
6: A ty jsi byl od toho Jamu.
5: No, myslím si, že... Nebudu to říkat, budu říkat radši kropáček.
6: Kropáčkovic.
5: Zdravíme. A on říkal, tak to si poznamenáš, ne? Abys to mohl říct v chudáčcích. Takže jsem úplně zjistil, jako, jak jsou naše prsty... dlouhý.
6: Vosypiš, my saháme úplně všude.
5: Takže zdravíme kropáčky, zdravíme chudáčky.
6: Já mám připraven fuck up.
5: Dobře.
6: O který jsem se nepodělil, protože se týká hazardu.
5: Ano.
6: Který sem nepatří samozřejmě do veřejného vysílání, protože chceme být motivátoři zdravého životního stylu.
5: No.
6: Prohrál jsem peníze v prší.
5: Kde?
6: V naší hospodě. Takže je tam ještě alkohol, chápeš, proto je to naprosto zakázaná historka.
5: A kolik?
6: Dost.
5: Počkej.
6: Na začátku byly vklady jenom 20 korunové, tak si říkám, úplně v pořádku.
5: To je...
6: tak to tam přidáme, že jo?
5: Okay.
6: Hlavně když se bavíme. S třema sirkama, teda s třema párátkama, vyhrál jsem 100 korun. Oni, no tak dáme stovkový vklady, ne? Já, no tak jasně, mám tu stovku, že jo? Tak, začátek konce, Adame. Projel jsem 500.
5: V prší.
6: Ale tolik zábavy samozřejmě, tolik zábavy akorát. Jsem neměl na zaplacení toho, co jsem tam si dal za pizzu, chápeš, za pivo, takže jsem
5: pravda,
6: teď vysím na nástěnce, no.
5: Jseš tam na nástěnce dlužníků, je tam nástěnka dlužníků.
6: Shame.
5: No tak prosím vás, my dáme do komentářů QR kód, kdybyste se mohli Petrovi složit.
6: Jo, děkuju moc.
5: Kdybyste se mohli Petrovi složit na prší, tak by to bylo výborné.
6: Potřebuji nový balíček karet a nějaký speciální párátka.
9: Chudáček Petr.
5: A povídali jste si u těch karet?
6: Ne, samozřejmě jsme jenom makali. Ne, samozřejmě, že jsme se bavili, to byla prostě úplně úžasná
5: vesnická zábava. A bavili jste se jako povrchně, nebo jste se bavili nějak hloubš?
6: ty zlobidlo. No, bavili jsme se hloubš, ale je pravda, že na začátku každé takové hry
5: proběhne
6: small talky.
5: A to je téma dnešního dílu, jak jste pochopili z tohoto brilantního oslího můstku. Jsme v tom čím dál lepší.
6: Smolky tolky českou minulostí.
5: Smoltolky českou minulostí.
6: No tak jo.
5: Tak jo, jdeme na to.
6: Hurá na to. Smoltolky, Adame, jak ti jdou?
5: Nenávidím to.
6: Neděláš to,
5: ale
6: to ani.
5: Je málo věcí, v který bych byl tak strašně špatnej.
6: Mm-hmm.
5: Vůbec to neumím. Popravdě ani moc nevím, jako co to je. Jestli to znamená ahoj, jak se máš, co teďkon zkoušíte, tak ahoj.
6: Myslím, že to může být tohle.
5: No tak to je nejhorší úplně. Protože každou tou větou slyším. Je mi to jedno, už chci jít, jede mi vlak, je mi to jedno.
6: Ale neviděli jsme se 2 měsíce, takže...
5: Zdržuje mě to, přesně, nezajímá mě to.
6: Pobudu.
5: Takže já dělám, a občas teda to dělám jako vlastně záměrně, že velmi často, i když vidím nějakýho fakt hodně blízkýho člověka.
6: Tak se schováš.
5: Ne, tak se snažím někdy, když ho potkám na ulici, projít co nejblížněj, ale zároveň, aby on mě neviděl.
6: Mm-hmm.
5: A začínám mít tušení, že to hodně často děláme oba. Protože...
6: Že se vyjnete, každý má na sobě keř prostě. A...
5: No ne, tak protože že jo, tak to je, já si toho člověka si všimneš, hned dáš hlavu dolů, a dělá a teďkon jako, a už tam prostě nesmíš ty oči poslat,
6: teď poslouchejte, to je manuál na obranu před small talky.
5: Ano. A teď tam ty oči prostě, oči, to je okamžitě to je pas, váj, no, že? To je pas. Prostě pas, takže jakmile i totiž můžeš pak jít tím směrem toho člověka, ale jakmile jako se na mu nekoukneš do očí, tak je to furt úplně v pohodě,
6: jo.
5: Jako uhratelný.
6: A děláš ale, že přemýšlíš nad něčím, třeba že máš nějakou jakoby, takovou zachmuřenou náladu, hledáš v zemi.
5: To jsem dělával dřív, ale teď prostě jenom normálně nekoukám. A prostě,
6: ale co děláš, máš zavřený oči jako?
5: Nebo ne, otočím hlavu.
6: Jo, takhle doleva. Třeba.
5: No, na druhou stranu.
6: Nebo doprava, že jo, podle toho, kde stojíš. Jako, no.
5: Teď mi dochází, že možná je trochu divný, že tam pak mám celou dobu otočenou. Takže to možná řeč těla prostě prozrazuje, že se držím tý masný tyče a hlavu mám takhle o 90 stupňů. Prostě, že koukám třeba jako vedle, ale...
6: Nějaká vitrína tě zaujala třeba.
5: No, přesně, ale jako dělám to, no. A opravdu jako nezvládám to, já si nedovedu představit, že kdyby mi to bylo jako příjemný vlastně.
6: Ale já myslím, že se to nikdo nedokáže užívat naplno.
5: To, cože? To říkáš ty?
6: Já myslím, že jsem Mr. Smalltalk.
5: Ne, ale jsi doma s někým, kdo jo.
6: No to jo.
5: Jakože to, že jsem zase taháme ty naše holky, jo. Ale
6: ono to jinak nejde.
5: Ale Andrea je přece člověk, který má permanentně pocit, že je přesocializovaný, ale protože ona má ten small talk i s poliční lampou prostě. Že to, my jsme spolu fotili jsme nebo nahrávali jsme do představení voiceovery a procházeli jsme tou školou a já jsem si nahrávali jsme to na UJEPu v Ústí a procházeli jsme kolem vrátnice a já jsem si ani nevšiml, že v té vrátnici, že tam je, ani že v ní někdo sedí. A teď dojdeme k výtahu, no, ta
6: to hovoří o jiných věcech.
5: Kde je Andrea? No Andrea je takhle ve vrátnici nakloněná a pak přijde a říká, ty tolky tak zabíjej. A já říkám, ale když jsi vůbec nemusela mluvit? Prostě
6: no to je věc druhá, Adame, ale chápeš, ty, no tak dobře, když jsi naposled mluvil s vrátným třeba, no, protože vrátní, ty jsou důležití lidé.
5: Jako to
6: a ty
5: ano.
6: Jsi, a on jejich jediný život je ze small talků. Myslíš, že tam je někdo, kdo se tam zastaví na 3 hodiny? Těžko. Oni jsou závislí na tom, že lidé procházejí sem a tam a když jim hodíš takové slovíčko, třeba dobrý den, jak se máte?
5: Tak ti řeknu.
6: No oni dělají, že jsou třeba nepříjemní, ale vevnitř. Oni tleskají nohama třeba pod tím sedadlem.
5: Dačkej, tak pozdrav mě. Já znám asi jiný vrátný prostě.
6: Dobrý den.
5: No dobrý. Co chcete?
6: Dneska je parádní den.
5: Jakou chcete učebnu?
6: 14, prosím.
5: No, tu vám nedám, tam má workshop hlavica.
6: To nevadí vůbec, ale i tak jste úžasný. No a odejdu?
5: Já mám ráda muzikály.
6: No a to nevadí. A v tu chvíli odcházím, protože tam už nevím, jak to rozvinout. Mm-hmm. Ale věř mi, že tam je semínko už.
5: Nenávisti.
6: Ne, ne, tam je semínko změny člověka.
5: Ale já nechci jako mluvit o tom, že jsou špatně, jako to jsem vůbec říct nechtěl.
6: Takže ty jsi teďka řekl, že vrátní jsou jako...
5: Co?
6: Vrátní jsou jako takhle smutný všichni, jo? Takhle takovýhle jako nenávistný.
5: No tak to jsem teďkon řekl, že jsem právě říkat nechtěl, předtím se to trochu mohlo, mohlo vyznívat. Ale nemyslím si to samozřejmě.
6: Výborně.
5: Hele, je to člověk od člověka.
6: Kus od kusu.
5: Je to kus od kusu prostě, no.
6: No jasně. No nicméně, small talky.
5: Ano.
6: Já si nemyslím, že to neumíš. Když někam přijdeš, to mě zajímá totiž.
5: No.
6: Představ si, akce, máš premiéru třeba, jo? S natáčením nějakého velkého filmu. Představ
5: to
6: si
5: nemaj,
6: to.
5: Nevím, nemývám, Petře.
6: Představ si to. Říkám přesto. To nemělo být takhle existenční, ty
5: dobře,
6: to vždycky uděláš.
5: Dobře, takže si to představuju, no.
6: Zavři oči.
5: Teď už mi to začíná.
6: No
5: to, to mám asi i prachy, víc. No ježiš. Ty vole, no jo. To já nevím, jestli asi neodejdu odsaď.
6: Ale představ si, vidíš, a najednou tam jde třeba kameraman. No tak to je blbý příklad, protože s ním máš třeba vztah.
5: Tak s ním se možná ten film točil.
6: To je blbý příklad. Ale ne, je tam třeba někdo, koho dlouho neviděl.
5: No.
6: A je to třeba kolega z třetího kolene nějakého projektu. Třeba Petra Hřebíčková.
5: No. Dobře.
6: A, jo, představ si, a přijde za tebou a taky je nervózní. Protože tam třeba nikoho moc nemá. A ty tam taky nemáš nikoho moc, takže jste tam tak spolu a děláte. Čau.
5: Ahoj. A si myslíme, že jsme spolu teda něco měli, nebo proč se...
6: Co?
5: Ne. Tak proč se mnou Dedik se neznáme vůbec?
6: Ale protože se znáte. Představ si, že se znáte.
5: No dobře,
6: už je to hodně hypotetická situace, ale...
5: Dobře, ale takže jako... si představu... Tak já si představu Petru Hřebíčkovou.
6: Ano. No. Jo? A znáte se?
5: No neznáme.
6: No ale...
5: Dobře.
6: No tak.
5: Dobře.
6: Znáte se? Teď se potkáte? A oba dva jste nervózní. Přešlapujete nožičkama.
5: Protože jsme spolu něco měli.
6: Ne! Tohle vymaš. Tohle vymaš.
5: No.
6: Prostě. A takhle se potkáte. Nožičkama nic neděláte, dobře. Jo?
5: No.
6: Potkáte se a... No a najednou co vznikne? Ahoj.
5: No tak to jsme spolu, ale určitě něco měli.
6: No tak nic, tak čau.
5: Čau.
6: Hodně lidí tady, strašně.
5: No.
6: No výborně, je to v tobě, Adame.
5: Není, vole.
6: Probouzím síly small talku.
5: Já už si myslím. No,
6: probouzím síly small talku.
5: Já už si říkám, tak to si fakt objevila kolo, ty vole, tak je tady hodně lidí. No, to je prostě spousta lidí, tak je snad vidíme oba, ne? To si to musíme říct. To
6: úplně dobře, říkám. Končím.
5: To je přesně to, ale to, že protože to je... Dneska prší. Jasně, že dneska prší, tak to asi vidíme oba, že venku prší, že tam padá voda z nebe, tak
6: ale
5: se tomu říká,
6: to je důležitý, že spolu lidi baví se hlavně.
5: No, že se spolu jako baví.
6: Ale důležitý je se bavit.
5: Jo, takže prostě něco říkat takhle, ne, tak to může přijít a říct, ahoj, paprika, čipsy, guláš, hermelín. A ten druhý ti na to řekne, písek v mouce. A nebo? Nechci si zahrát prší o prachy?
6: No, vidíš?
5: To mám říct Petře.
6: Jo.
5: A Petr si řekne, hej, to je formát.
6: To je, ten je tvrdý.
5: A pak přijde domů a řekne, hej, já jsem si teď tak skvěle pokecala s Ernestem. Čověče, přišel, koukal na mě, kdyby jsme spolu něco měli, nebo co.
6: A šoukal nohama.
5: Šoupal u toho nohama. A pak mě nabídnul, jestli si nepůjdeme zahrát prší. On je asi dost v koncích, co tam dělal. Jo, on dělal runnera na tom filmu. Co mě...
6: Nicméně, končím s tebou. Ty smoltolky prostě nezvládneš. Vidím to, myslel jsem si, že všichni se dají zlomit, podle mě. Ty jedinej ne, jsi nevyléčitelný případ.
5: Takže co ty ale, co ty?
6: Já myslím, že se mi daří skvěle v tomhletom směru. No, tak... Já jsem smoltolkový hráč.
5: Tak dobře, takže.
6: Tak jo. Koukej, jo.
5: Takže jsem Petra Hřebíčková.
6: A dávej mi podněty nějaký, jo, ať jako, že to není jenom, no víš co.
5: Dobře. Čau.
6: Čau.
5: Tyjo, tady je lidí.
6: Strašně, tyjo.
5: Hustý. Tak čekaj, to dobře. To nebyla Petra, to jsem byl já. Petra říká, no jo, tak jako, to jsou ty premiéry, viděl, to strašně, já to nesnáším.
6: Já taky ne, je to strašně poš, tyjo. Máš tady někoho?
5: Záleží, proč se ptáš.
6: Jen tak, já tady jsem sám.
5: No, jako já jsem tady s Ernestem.
6: Jo, on tady někde lítá, jo.
5: No,
6: on tudíž nesnáší on, hrozně small talky.
5: Já vím, on tady organizuje takový skrytý turnaj v prší v Prahy.
6: Nekece, jak se tam dostanu?
5: No, já ti tam vezmu, to tam má zkrátka.
6: Tak! A vidíš to? Tohle je důkaz! Tohle je důkaz. V žádným turnaj bych nevěděl, kdybych si neprošel trnitými třema větami.
5: To máš pravdu.
6: Vidíš
5: jo,
6: to?
5: Už rozumím, jak jsi to myslel.
6: No
5: dobře.
6: Jasně, nakonec se vždycky dostaneš k meritu věci.
5: Dobře, a můžeš jít prohrát
6: a můžeš jít prohrát prachy.
5: Ježíš, no? To by bylo tak výborný, kdyby prostě, kdyby byla nějaká fakt tajná liga prší. Víš, jakože bylo by to fakt, jak hrajou ty mafiáni, chodí hrát
6: no
5: pokr do svojí oblíbený čínský restaurace dozadu, tam do kumbálu.
6: A kde?
5: No, musíme proběhat nějaký small talk, abych ti to řekl.
6: A my zdá... A my jdeme zpátky na planetu 30 vteřin světu.
5: Ještě jsme na ní nebyli, ale tak řekneme...
6: Třicet vteřin světu, Adama Uhlíka teď.
5: Hele, světe... Jako já vím, že Petr tady teďkon docela zaperlil, ale já bych byl stejně radši, kdyby si se mnou takovýhle kraviny nezdílel prostě. Jo, když je někde hodně lidí, nemusíme si to říkat, když prší, já to vidím. Jsem myslel, že to bude vtipný a ono to... Nemělo znít tvrdě, ne? Ale pryč od toho. Prostě, jako jak já zase nechci říkat, tak si svět dělá, co chce, to říkáme vždycky.
6: To neříkáme vždycky.
5: Drž hubu.
6: Ale mám pocit, že vztah ke světu se nám proměňuje biologicky. Tak,
5: jako šroubovice. Tak Petře,
6: tak jo.
5: Pojď.
6: Milý světe, smoltolky jsou v pořádku a věř mi, že když do nich investuješ spoustu svojí energie a spoustu peněz, tak se to vyplatí a vždycky se dozvíš o nějakém tajném turnaji v prší.
5: Nitranská roce 7, na konci srpna se sejdem, čekejte tajný instrukce.
6: Teď oni mají pocit, myslím ty v rozhlase, že jsme skončili. Schválně teďka uděláme takový konec a potom začneme opravdu mluvit.
5: Jo, dobře.
6: Tak jo, mějte
5: tak
6: se.
5: Tak jo, mějte se.
6: Čau.
5: Čau.
6: Konec.
5: No a tak teď.
6: Tak a teď to můžeme konečně řešit. Wow, odlítly i vrtulníky nad náma.
5: Petra Hřebíčková prodává výborně. Ne, já bych chtěl říct 6.8.
6: Přesně tak.
5: 6.8. jsme živě.
6: V Troji.
5: V Troji na letní scéně.
6: Večer.
5: Rozhlasový podcastový.
6: No, přijďte tam.
5: Bude to fakt zábava, ale musí přijít opravdu jenom ty nejvěrnější. A proto to říkáme až tady na konci, protože každý si může poslechnout začátek nějakého dílu.
6: Kupujte si vstupenky. A jestli máte někdo číslo na Peťu Hřebíčkovou, prosím nás pozvěte jí taky. My jsme spolu něco měli.
5: Nic, chudáčkové, mějte se krásně, čau!
10: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci.
11: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: I do not need my body.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny. Yeah.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.